0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně se opozice a koalice stále přou ohledně fungování vlády. Vyšetřovatelé řeší incident na palubě letadla FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu. A teploty ve čtvrtek půjdou až na 25 stupňů Celsia, pršet by opět nemělo. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Současná vláda Česko k prosperitě nedovede, řekl při sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Podle členů vládní koalice jde ale jen o předvolební gesta, jak na plénu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Jiná otázka samozřejmě je, proč se tady tato schůze koná právě teď, několik dnů před volbami. A ještě jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda dnes padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
1: Opozice zdůvodnila schůzi výšší schodku rozpočtu, údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra nebo útoky vlády na různé instituce. Vyjádřil se k tomu také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, který byl hostem našeho presklubu. Rozhovor je na našem webu frekvence1.cz. Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat. Její průměrná cena by se mohla brzy dostat až na 48 korun za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu. Naopak u benzínu analytici i přes opatření výraznější změny nečekají. Jeho cena by se měla stále pohybovat kolem 46 korun za litr. Vyšetřovatelé dál zjišťují okolnosti vážného incidentu na palubě letadla FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu. Jeden z pilotů měl za letu napadnout a pobodat svého kolegu a podle izraelských představitelů se následně pokusil letadlo zřítit. Útočníka přemohli cestující. Řízení převzala další posádka, která cestovala na palubě a se strojem bezpečně přistála v Saudské Arábii. Podezřelého pilota úřady zadrželi. Izraelský ministr obrany incident označil za pokus o džihadistický teroristický útok. Samotné aerolinky ale zdůrazňují, že motiv zatím není známý. Zástupci klubu hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé devítinásobného slovenského mistra jim představili svoji vizi. Funkcionáři českých klubů chtějí další informace, uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne potom od západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploměr ukáže 20 až 25 stupňů Celsia, pršet by ale opět nemělo. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také jak mu pomoct.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně také ve středu pokračovala schůze kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. A teploty ve čtvrtek půjdou až k 25 stupňům Celsia. Pršet by ale nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ve sněmovně před opozičním návrhem na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše se odpoledne dostala ke slovu opozice. Vyčítá vládě její kroky, například nedodržování předvolebních slibů, zadlužování nebo plýtvání penězi. Hostem presklubu byl předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. A ten ve vysílání řekl, že příliš výtek k rozpočtu zatím nezaznamenal.
2: Opozice o tom v podstatě zatím vůbec nemluvila, takže vy jste se ptal, co jsem si z toho případně vzal. Takže v podstatě tam nic takového, jak víte, do dnešní doby téměř ani nepadlo, jenom ve dvou vystoupeních nějakých z těch asi

0: 40 vystoupení, která tam byly, takže celá ta schůze v podstatě probíhá, takže se rekapitulují pozitivní kroky naší vládní koalice.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Voda v oblasti Odolená voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlově ulici. Laboratoř naměřila téměř 30 mikrogramů olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 000 obcí, a tedy asi 15 000 obyvatel, platí od minulého čtvrtka. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez po společném jednání v Madridu. Vyjádřili se tak krátce poté, co britský premiér Andy Barnham nevyloučil návrat do Evropské unie jako jednu z možných variant posílení vztahu své země s evropským blokem. A čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova. Lvíčata před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl 4 bodů. Ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Podíváme se ještě na počasí. Teploty ve čtvrtek budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Foukat bude většinou slabý, místy mírný vítr a bude jasno až polojasno. Odpoledne se od západu mírně zatáhne, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně se opozice a koalice stále přou ohledně fungování vlády. Vyšetřovatelé řeší incident na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. A teploty ve čtvrtek půjdou až na 25 stupňů Celsia, pršet by opět nemělo. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Současná vláda Česko k prosperitě nedovede, řekl při sněmovním jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Podle členů vládní koalice jde ale jen o předvolební gesta, jak na plénu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
2: Jiná otázka samozřejmě je, proč se tady tato schůze koná právě teď, několik dnů před volbami. A ještě jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda dnes padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
1: Opozice zdůvodnila schůzi výšší schodku rozpočtu údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra nebo útoky vlády na různé instituce. Vyjádřil se k tomu také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, který byl hostem našeho presklubu. Rozhovor je na našem webu frekvence1.cz. Nafta bude podle analytiků v příštích dnech zlevňovat. Její průměrná cena by se mohla brzy dostat až na 48 korun za litr. Projevit by se měl začátek vládních regulací i nedávný pokles cen na trhu. Naopak u benzínu analytici i přes opatření výraznější změny nečekají. Jeho cena by se měla stále pohybovat kolem 46 korun za litr. Vyšetřovatelé dál zjišťují okolnosti vážného incidentu na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. Jeden z pilotů měl za letu napadnout a pobodat svého kolegu a podle izraelských představitelů se následně pokusil letadlo zřítit. Útočníka přemohli cestující. Řízení převzala další posádka, která cestovala na palubě a se strojem bezpečně přistála v Saudské Arábii. Podezřelého pilota úřady zadrželi. Izraelský ministr obrany incident označil za pokus o džihadistický teroristický útok. Samotné aerolinky ale zdůrazňují, že motiv zatím není známý. Zástupci klubu hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé 9násobného slovenského mistra jim představili svoji vizi. Funkcionáři českých klubů chtějí další informace, uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne potom od západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploměr ukáže 20 až 25 stupňů Celsia, pršet by ale opět nemělo. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve sněmovně také ve středu pokračovala schůze kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. A teploty ve čtvrtek půjdou až k 25 stupňům Celsia. Pršet by ale nemělo. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ve sněmovně před opozičním návrhem na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše se odpoledne dostala ke slovu opozice. Vyčítá vládě její kroky, například nedodržování

0: vyplňování předvolebních slibů, zadlužování nebo plýtvání penězi. Hostem presklubu byl předseda poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura. A ten ve vysílání řekl, že příliš výtek k rozpočtu zatím nezaznamenal.
1: Opozice o tom v podstatě zatím vůbec nemluvila, takže vy jste se ptal, co jsem si z toho případně vzal, takže v podstatě tam nic takového, jak víte, do dnešní doby téměř ani nepadlo, jenom ve dvou vystoupeních nějakých z těch asi 40 vystoupení, která tam byly, takže celá ta schůze v podstatě probíhá, takže se rekapitulují pozitivní kroky naší vládní koalice.
0: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Voda v oblasti Odolená voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlově ulici. Laboratoř naměřila téměř 30 mikrogramů olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 000 obcí, a tedy asi 15 000 obyvatel, platí od minulého čtvrtka. Francie a Španělsko by uvítali návrat Británie do Evropské unie. Shodli se na tom francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez po společném jednání v Madridu. Vyjádřili se tak krátce poté, co britský premiér Andy Barnham nevyloučil návrat do Evropské unie jako jednu z možných variant posílení vztahu své země s evropským blokem. A čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova. Lvíčata před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl 4 bodů. Ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: A podíváme se ještě na počasí. Teploty ve čtvrtek budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Foukr bude většinou slabý, místy mírný vítr a bude jasno až polojasno. Odpoledne se od západu mírně zatáhne, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A má je pro vás na frekvenci 1 Lucie Šmídová. Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Začíná platit regulace cen paliv na benzínkách. Fotbalová 21 si zajistila baráž o postup na mistrovství Evropy a nákladní auto bouralo na D10 směrem na Prahu. Začíná platit regulace cen pohonných hmot, kterou stát opět zavedl kvůli vysokým cenám nafty a benzínu. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. Maximální cena benzínu za litr bude 46 korun a 14 haléřů. Zda se uleví řidičům benzínek díky cenovým stropům, odpovídal pro Frekvenci 1 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
4: Řidičům pomůže snížení spotřební daně u nafty, tam skutečně zaznamenají pokles ceny, nicméně samotné stropování marží řidičům příliš nepomůže, pouze to srovná ceny na hlavních dálničních tazích a v menších okresních městech. Jinými slovy, bude řidičům jedno, kde natankují, protože ceny u jednotlivých čerpacích stanic se zblíží.
3: Cenové stropy bude rezort financí denně určovat zatím do konce října. Rektoři dnes společně s ministrem školství Robertem Plagou v pražském Karolínu slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Na místě budou i další politici, zástupci vysokých škol a dalších institucí. Na slavnostní zahájení akademického roku naváže zasedání pléna České konference rektorů, které se bude konat do pátku. Dnes dopoledne začíná 10. pokus o prodej středočeského zámku Štiřín v elektronické aukci. Majetkový úřad stanovil vyvolávací cenu na 720 milionů korun. Pokud by dražba skončila úspěšně, zařadila by se mezi nejvýnosnější prodeje v historii majetkového úřadu. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Lvíčata před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl 4 bodů. Ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
1: Frekvence 1. Počasí.

0: Místy teď po ránu pozor na mlhy, může být i místská oblačnost, přes den ale bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, ale dneska to bude bez deště a nejvyšší teploty opět vysoko, 20 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Bouralo se na D10.
2: Pokud pojedete po dálnici D10 ve směru do Prahy, zpozorněte na 39. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla. Aktuálně místem projedete s opatrností a bez většího zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: 6:04 na frekvenci 1 startuje ráno s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
3: A přejeme vám hezké ráno, je čtvrtek a dnešní den, já to musím říct rovnou, nám bude trošku přetejkat.
4: Ano, děje se toho opravdu hodně.
3: Já nechápu, že se nedomluví. Jo, já jako nejsem úplně příznivce mezinárodních dnů, protože každý den je jako něco, ale tohle se opravdu hodí, protože dneska je, přátelé, Světový den kávy, to je zásadní věc. No, potom je Mezinárodní den hudby.
4: Pak je Světový den vegetariánů a taky Světový den seniorů.
3: No, nevšimni si, že jako vlastně já budu dneska slavit čtyřikrát, protože den hudby, ano, jsem muzikant, jasný. Světový den vegetariánů, ano.
4: Ano, jsi vegetarián.
3: Nejím maso. Světový den kávy, ano, miluju kávu.
4: A ano, senior už tě pustil někdy někdo sednout v tramvaji?
3: Víš, že ne, asi.
4: Mně taky ne.
3: Ne. Člověče,
4: takhle, počkej, mě jednou jo, ale...
3: To jsi byla těhotná.
4: Ne, no, když jsem byla těhotná, to nepočítám. Jo. Jako těhotnou mě pouštěli samozřejmě, ale pustili mě. A já si myslím, že jsem asi vypadala jako oběť domácího násilí. Já jsem tenkrát jela ze zubní kliniky, z chirurgie, a oni mi vybrušovali osmičku, jakože mi ji dostávali ven, ale fakt jako to rozřezávali bruskou. A já jsem byla opravdu modrá, fialová, až do výstřihu. Z toho krku mi opravdu stékala modřina, taková jako, a to mě tenkrát pouštěli sednout v tramvaji. A když mě pustili poprvé, jsem říkala, co se děje, a pak mi to došlo, že vlastně jako vypadám tak, jak vypadám, no.
3: No tak to jsme od Světového dne kávy se dostali opravdu velmi daleko, ale tak samozřejmě bude se to prolínat celým dnešním ránem, tak ať se vám dobře vstává.
1: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Dobré čtvrteční ráno, my si dáme další porci horoskopu. Já jenom furt musím přemýšlet nad tím, jestli mě opravdu někdo pustil nebo nepustil sednout tý tramvaj. A jsem přesvědčen o tom, že se mi to opravdu ještě nestalo.
1: Fakt ne.
0: Ale vybavuju si našeho kolegu Milana Bílka, který přišel, možná to už bude klidně 15 let. Jo, už jsme tady opravdu dlouho. A přišel jednou naštvaný do studia a říká mi, tak už to přišlo. A co přišlo? Dneska mě pustili sednout. No a to mu mohlo být v té době, si myslím, tak kolem nějakých 40.
1: 45, no, si myslím, že mu mohlo být.
0: Tak teď horoskopy, hezké ráno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte 1. října u horoskopu. Dnes je den seniorů, lékařů, kávy, hudby, cyklistiky a vegetariánství. Svátek slaví Igor a Ivar, gratulujeme. Slunce ve vahách a luna v blížencích milují cestování, společnost a svobodu. Na své radosti si nenechá jen tak sáhnout. Co čeká váhy? Určitá cesta by mohla dát vašim zájmům nové impulzy. Všestranný duch se potřebuje projevit. Štíři, prospěch vám přinese každá činnost, kterou si dnes volíte. I na erotiku si najdete čas. Střelci, máte proříznutou vyřídilku a nelámete si hlavu z následky. Jednáte dle hesla, co na srdci, to na jazyku. Kozorozi, důležitou roli bude hrát smysl vašich aktivit. Zřejmě budete řešit věci spojené s prací a příjmy. Vodnáři, míváte až nereálné životní ideály a postoje. Proto je důležité, abyste měli po boku někoho, kdo vás bude držet při zemi. Ryby, vaše emoce budou silné a velmi subjektivní. Zjistíte, že ne všichni jsou vám nakloněni tak, jak si myslíte. Berani, jste chodící přirozenou autoritou a vaše schopnost prosadit se je skutečně veliká. Máte-li nějaké plány, pusťte se do nich. Více můžete mít pocit, že vás v práci využívají víc, než je zdrávo. Bude to chtít nový pohled a postup. Blíženci, zřejmě budete zažívat větší potřebu se předvést. Vaše schopnost improvizace je pověstná a není tak divu, že jste schopni lehce urvat to, co potřebujete. Radci, umění přizpůsobit se či stáhnout, budete ovládat stejnou měrou. Jste super. Lvi. Trpělivost nepatří mezi vaše silné stránky. Máte chuť vnést do života trochu rebelenství a můžete si tak zadělat na problémy. Pany, daří se, na co sáhnete, ale nerozmělňujte své síly v příliš mnoha aktivitách. Uštvete se. Pokud se objeví názorové neschody, volte kompromisy. Milí přátelé, planetární konstelace jsou příznivé, co se jistých plánů týká. Ostatní už záleží jen na vás. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1. Jeden takovej fórek bych tu měla.
1: No, tak schválně.
0: Rozhovor ve vlakovém kupé. Co to pořád žvíkáte? Jablečná jadérka. A k čemu je to dobrý? Podporuje to inteligenci. Aha. A mohl byste mi taky 4 dát? Samozřejmě. 4 kusy stojí 8 euro. Cestující zaplatí a dostane jadérka. Po chvíli žvíkání povídá. Počkat. Za 8 euro jsem si mohl koupit hromadu jablek. No, vidíte, už to začíná zabírat.
1: Ale jo.
0: Že jo, docela dobrý.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
5: Bude to tanec.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Podzim se nám vybarvuje ráno už klasicky místy mlhy, přes den ale krásně jasno, slunečno, až odpoledne od západu mraky. I tak nám ale bude slunce svítit krásných 9 hodin. Teploty mezi 20 a 24 na jižní Moravě ještě o stupínek tepleji.
1: Tango pro tři.
2: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
3: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
4: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
5: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu. O poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
0: Půl sedmá, krátké zprávy a Lucie Šmídová.
6: Dobré ráno, dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování. Podle analytiků se projeví hlavně na dálnicích, kde by se ceny mohly srovnat s ostatníma benzínkama. Vyšetřovatelé dál zjišťují okolnosti vážného incidentu na palubě letadla Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. Jeden z pilotů se měl pokusit letadlo zřítit, motiv zatím není známý. Hokejové kluby se budou zabývat možným vstupem Slovanu Bratislava do české extraligy. Zástupci 9násobného slovenského mistra představili svou vizi. České kluby si chtějí vyžádat další informace.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
6: Držíte se na D11 a D10.
9: Pokud pojedete po dálnici D10 ve směru do Prahy, zpozorněte na 41. kilometru, kde se v úseku prací na vozovce vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla. V místě počítejte s pomalejším provozem a menší kolonou do 10 minut. A práce na vozovce nám také komplikují plynulý provoz na dálnici D11 na trase Praha-Hradec Králové mezi 33. až 35. kilometrem. Zdržení je také do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
10: Dobré ráno, Frekvence 1 s vámi. Už máte kávu, přátelé, dnešní dneska, já jsem neměl ještě.
0: Ty jsi neměl kafe a je to hned znát, já jsem ho měla.
10: Když je dnes Mezinárodní den kávy, budeme o tom hodně mluvit.
0: Ano.
10: Vlastní kávu má třeba Lucie Bílá nebo Jiří Langmajer, i s nima budeme mluvit.
0: Jo, probereme kafe. Máme tady milovníky kafe, anebo máme tady i dokonce odpůrce kafe, dejte nám klidně vědět, 736 300 444. Ty jo, nevybavíš si, kdo to byl?
10: Nevybavím, nějaká sportovkyně.
0: Podle mě tenistka to nějaká byla.
10: Jo.
0: Andrea Sestini podle mě to byla.
10: Jo.
0: Ona nemá ráda kafe.
10: Jo, určitě, protože jsme řešili tu Itálii s ní.
0: Jo.
10: Jak je to možný?
0: Jo.
10: Ona říkala, že ji nemůže ani cítit.
0: No. Takže možná tady je někdo na tom dost podobně, tak nám dejte klidně vědět.
10: Hezké ráno.
1: A Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Šestiletá Lajen Junzihová z čínské provincie Sichuan překonala dosavadní ženský světový rekord ve skládání Rubikovy kostky. Dvakrát během pár dní vyřešila hlavolam v průměrném čase pod 4,5 sekundy. Co vy na to?
2: No tak to není jenom ta dovednost jaksi inteligenční, ale i manuální.
1: To je neuvěřitelné.
2: No.
1: Takhle, trénuje 3 hodiny denně.
2: Já vím, tak ona bude mít v hlavě tu kostku časem.
1: Má krutý dětství, holka.
2: No to ne, ona je šťastná asi, ale jako samozřejmě jí to mentálně poznamená. 3 hodiny denně, to se jí vytvoří ta kostka v mozku taky. A to pak zase taková přednost nebude, protože když se zamyslíte nad uplatněním na rychlosti skládání té kostky, nemá to moc velký využití. Je to na pár estrádních vystoupení.
1: Teď se chci právě zeptat, jako kam s tím dál.
2: No, ale musíte mít ještě něco. Je to krátký číslo, když jste říkala, že to dělá tak krátce.
1: No právě.
2: No, na estrádě by bylo třeba to protáhnout na hodinu.
1: Aspoň tu hočku.
2: Což by zase nebylo vystoupení.
1: Tak když k tomu přidá ještě třeba nějakou gymnastiku.
2: Nebo historky nějaký.
1: Zpěv, jako to zase jo.
2: Zpěv, no. No a ještě by mohli losovat tou kostkou a tak, aby to protáhlo.
1: Aha. Jo. No tak když se bude hodně snažit, může přijít možná i k vám do show.
2: Tak manuálně musí být nebývale zručná, jako. Tak mě to rovnou přijde jako ze světa nepředstavitelné dovednosti, kterou mě nebylo dáno poznat. Manuálně.
1: A počkat, tu kostku ani třeba...
2: Kostku jsem dělal, jo. To nebyl takový problém.
1: Jakože ji celou umíte slovat?
2: No, to jsem uměl dobře.
1: To je dobrý.
2: A to není tak těžký. To, když to jako se od toho pustíte, tak to dáte a pak už, když znáte, on to má určitý princip mechanicky, jak přemysťujete ty barvy a vy ho zvládnete, tak to pak jde rychle, no ale ne takhle rychle, jako ona, že jo. Já takhle rychle jako ona rukama neumím nic.
1: Ale prosím vás, kdybyste 3 hodiny denně trénoval.
2: Ne, nic. Nemám jako na to udělaný zařízení.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, pojďme v tuto chvíli prověřit, kdo bude chytrej,
1: jak rádio.
0: Tak dneska je den seniorů, to jsem tady zmiňoval, a tak se tě ptám, jestli pak bys věděla, kde žijí nejstarší lidé na světě, kde je největší dlouhověkost.
1: Tyjo, vlastně. Počkej, podle mě je to Japonsko, ale víš proč? Možná tam nežijou nejdýl, ale mají tam nejvíc stoletejch.
0: Jo, no ale tak to asi s tím dost souvisí.
1: No, možná, tak to si myslím, jo? Že je asi Japonsko.
0: Takže Japonsko bys řekla.
1: Typla bych, že Japonsko.
0: Tak zkuste přemýšlet a za chvilku se na to podíváme.

0: Pěkné ráno na Frekvenci 1. Kde žije nejvíc seniorů, nebo takhle, kde se lidé dožívají nejvyššího věku? Mm-hmm. Říkala jsem Japonsko.
1: A můžeš si vlastně zatleskat.
0: Ale?
1: Protože je to Japonsko.
0: No.
1: Jo, dokonce konkrétně Okinawa, ostrov s obrovským počtem stoletých obyvatel. A tam se řeší, jestli je to jídlem, nebo jestli je to cvičením, že oni hodně cvičí.
0: Víš co, a nejsou to náhodou ti, co mají všechno na zemi, že mají ten nízký nábytek?
1: Taky. To jsou Japonci, no.
0: Protože já jsem právě někde slyšela, že vlastně díky tomu, že mají ten nejnižší nábytek, oni mají nejzdravější kyčle a kolena. Protože vlastně oni celý život dřepujou a u nich nedojde k tomu, jako k tomu povolení, polevení, protože vlastně kdyby polevili, zvláštní, tak se nenajedí.
1: Zvláštní teorie, no nenajedí. To je další věc, že jo, taky se říká, že když jíš hulkama, takže ti to trošku nějak jako procvičuje hemisféry. Proto jsem říkal, ano, máš pravdu, můžeš si zatleskat. Ale není to jenom Japonsko, překvapivě je to i Itálie. Uh-huh. A konkrétně Sardinie.
0: Sardinie.
1: No, tam je taky, tam je snad nějaký město nebo vesnice, kde je jako nejvíc stoletých, když budeme v rámci Evropy. Takže Sardinie a Japonsko.
0: A Japonsko.
1: A zdravíme všechny seniory, máte dneska svůj den, já taky, hezké ráno.
0: Dobré jutro.
2: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte s Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiný. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné

0: Lidovky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz.
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Má je pro vás Lucie Šmídová. Krásné ráno.
5: Dobré ráno. Životní minimum se od dnešního dne mění. Vrací se strop na ceny benzínu a nafty. V kolonách se zdržíte na D5 před Prahou, v omezení na D11 a na D1 před Brnem. Životní minimum se ode dneška zvyšuje ze 4860 korun na 5,5 tisíce korun. Promítne se do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci, anebo také pro pěstouny. Podpora na bydlení v superdávce se také začíná počítat podle okresů. Změny mají pomoci malým domácnostem a samoživitelům s dětmi. Ode dneška v Česku platí opět vládní stropy cen pohonných hmot kvůli zdražování nafty a benzínu. Dnes litr nafty natankujete maximálně za 48 korun 72 haléřů za litr. Cena benzínu za litr bude 46 korun a 14 haléřů. Vláda přichází s opatřením tak akorát včas, jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
6: Další země buď zavádějí nebo uvažují o regulaci cen, a to země okolní, jako je Polsko nebo Německo. A samozřejmě, pokud by tyto země zavedly dříve tu regulaci než Česká republika, tak by hrozila palivová turistika. To znamená, že řidiči z České republiky by jezdili tankovat do Polska nebo do Německa, takže tím by se ochuzovala veřejná kasa.
5: Cenové stropy budou zatím platit do konce října. Vláda se vrací k regulaci, kterou zavedla letos od dubna do července. Voda v oblasti Odolená voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se objevilo při kontrole distribuční sítě při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila téměř trojnásobek hygienického limitu. Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli platí od minulého čtvrtka. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím za 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. Spartě tam podlehli 12krát za sebou.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
5: Dneska čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, potom bude jasno až polojasno. Během odpoledne od západu částečně přibývání oblačnosti. Dneska ale bez deště bude většinou slunečno a nejvyšší teploty opět vysoko, 21 až 25 stupňů.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: 15 minut se zdržíte na D5 na příjezdu do Prahy. Popojíždět budete od 3. kilometru. A další kolony hlásí z D11 a D1.
7: Na dálnici D1 na trase Praha-Brno se zdržíte okolo 15 minut před Brnem. A obousměrnou kolonu také očekávejte na dálnici D11 u Poděbrad mezi 25. až 35. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
5: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Teď už opět mají slovo Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
8: Po 7. hodině vám přejeme hezké ráno, tak káva bude provázet celý dnešní den.
9: Celé dnešní ráno, už mám druhý.
8: Je to jasný, protože je Mezinárodní den kávy. My jsme tady přemýšleli s Lubkou, kolik písní je asi tak o kafi, a je jich samozřejmě
9: moc.
8: Dost. Nejznámější je tadle.
9: Ta je stejně dobrá, tahle písnička.
8: No, ta nestárne. Marek Strac.

0: a naše kolegyně Marta Jandová měli písničku Káva a sex.
1: Aha.
0: Akorát se o tom zpívá jinde.
1: Moc asi jinde, no. Ale počkej, Lucka no, Bílá, Lucie Lucka, Bílá.
0: Lucie Bílá.
2: Už se chci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít. V noci cvát.
0: Mimochodem s Lucí Bílou budeme v průběhu dnešního rána mluvit.
1: Právě o kafi.
0: Právě o kafi, protože Lucie Bílá má svoji značku kávy. Tak hezké ráno.
1: Dobré jitro.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Do čtvrtečního rána vás se probouzí Frekvence 1, tak já musím teď tady něco vysvětlit, jo?
1: Ano.
0: A dostal jsem před chvílí zprávu, že se mi dneska nějak nedaří, jestli jsem blbě spal, nebo moc pil, nebo co, že už jsem se párkrát zakoktal.
1: Ještě neměl kafe.
0: Není to tím, já vám vysvětlím, čím to je, přátelé, jo?
1: Ano. Mně
0: se udělal opar. Já trpím celkem na opary už od dětství.
1: Aha.
0: A mám takovou tu neprůhlednou samolepku na tu pusu, že si to přelepíš.
1: Jo, počkej, až teď to vidím.
0: No a ono se to, když ti to zasahuje příliš mnoho, moc jako do pusy dovnitř, tak se ti to těma slenama odlepí.
1: A ty teď zakopáváš.
0: A já tam vlastně zakopávám. Ale fakt, já normálně zakopávám
1: jasně,
0: jako spodním rtem a najednou tam tak blbě takhle. No se to jako přilepí. A blbě se mi vyslovují některý písmenka. Takže já si to budu muset asi sundat, no.
1: Asi se to sundej, no. Tak pak to zase zalepíš, až skončíš.
0: Dobře. To je jenom tak na vysvětlenou, jo, než mi přijdou další SMSky.
1: A počkej, a pokud budeš koktat, tak to znamená, že jsi to nechal?
0: Jasně. A pokud ne,
1: tak už to sundám.
0: Tak už je to dobrý. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Už jsme o tom mluvili, Světový den kávy, ještě to tady párkrát padne, ale kránu to prostě neodmyslitelně patří. No a vzpomínali jsme taky na to, když tady za námi byla Lucie Bílá, která má svou kávu a je velmi... velmi důsledná. A byla tady tenkrát se skupinou Čechomor.
1: To je pravda, když tady byla s klukama, no.
0: A vzpomínali jsme na to, tak pojďme vzpomínat i dnes. Kluci už ochutnali?
2: Ano. Ano.
3: Ano. Už dostali samozřejmě dostali i vejslušku.
2: I vejslušku. A
4: přesně, no. By jsem nespal.
3: Ne. Já mám dobrá, opravdu dobrou kávu, jako jsem na to přísná. Jako, protože hned tak, jako já se radši kávu nosím sebou.
2: Jo, to je pravda, no. Já i nabízel ve studiu kávu, no já mám svoji.
1: Já mám tady v hrnečku.
5: No to nejste první, kdo nám to tady
3: to je totiž káva je rituál, jestli mě tady proč zrovna já kávu, ale já nejsem ten typ, co by měl mít módní značku. Jako co mě nebaví a nezajímá moc je móda. Já se do něčeho oblíknu, čím se dobře cítím, nejsem ani ten typ, co by měl mít svůj parfém. Já jak mám toho testosteronu asi v sobě moc, tak proto kafe, že já nejsem žádnej čajíček, ale ten taky už mám.
2: Jo.
1: Tak schválně, patří mléko a cukr do kávy?
3: Nevím, jestli patří, ale ať si tu kávu dělá každý, jak chce. Já mám doma seznam a tam mám napsaný jména, kdo to jak má rád a už se neptám, už se jenom vždycky...
1: Když přijde návštěva, jo?
3: Ano. Já mám ráda čistý, bez ničeho čistý, aby tam opravdu byla ta káva cítit.
0: A nejen Lucie Bílá má svoji značku kávy, ale taky herec Jiří Langmajer.
1: Já jsem chtěla říct, ale taky Langoš.
0: Langoš, no Langoš má vlastně, akorát se to nemenuje Langoš, ta káva, jmenuje se úplně jinak.
1: Káva a Langoš, představ si, že by to bylo v jídelníčku.
0: No a s Jiřím Langmajerem budeme taky mluvit ještě dnes.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší.

0: Na Frekvenci 1 teď hrajeme o peníze. Jasná věc, je tu poslední slovo a k tomu telefon 257 400 a 39.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 22,5 tisíce konkrétně, kdo ty peníze chce. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1. Haló, koho pak tam máme?
4: Dobrý den, tady Dáša.
3: Dášo, odkud voláte?
4: Z Karviné.
3: Z Karviné. Tak my zdravíme do Karviné a posíláme vám tuhle větu.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Co myslíte v Karviné?
4: Inspirace.
3: Inspirace, pojďme to prověřit.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: Bohužel, inspirace to není. Každopádně zdravíme do Karviné, přejeme krásné ráno a přidáme peníze, jo?
4: Děkuji vám taky.
3: Mějte se, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Pětistovka navíc, to znamená, že v další hodince hrajeme o 23 tisíc korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvenci 1, kterého už teď střídá meteoroložka Dagmar Honcová a její přesná předpověď počasí.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno, to nám ten říjen krásně začíná. Co říkáte? Hovoříme o takzvaném zlatém říjnu a to díky tomu, že i dnes nás čeká až 9-hodinová délka slunečního svitu a listí se nám začíná nádherně zbarvovat. Jinak ráno a dopoledne ještě ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, jinak bude ale jasno až polojasno. Až později v odpoledních hodinách bude v západní části našeho území docházet k přibývání frontální vysoké oblačnosti. No a co teploty? Ty budou na jedničku s hvězdičkou. V odpoledních maximech totiž budeme opět atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. A víte, kde bude nejtepleji? Bude to jižní Morava. A zásadní otázka zní, jak dlouho ještě vydrží výrazně nadprůměrné dny a také slunečné počasí. Přesně ještě týden.
1: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz.
0: Krátké zprávy má je pro vás na Frekvenci 1 Lucie Šmídová.
3: Dobré ráno, 3 lidé se nadýchali kouře při požáru podkrovího domu ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku. Před příjezdem hasičů se z domu evakuovalo 39 lidí. Příčiny nízké porodnosti v Česku a možnosti nápravy tohoto stavu má pomoci odhalit veřejné slyšení. To se v Senátu bude konat 11. listopadu. České hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey porážkou s domácím Finskem 0-2. Ve třetí třetině neproměnili dvě trestná střílení.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Čtvrt hodiny se zdržíte na D5 na příjezdu
4: do Prahy. Na dálnici D1 na trase Praha-Brno se zdržíte okolo 15 minut před Brnem. A obousměrnou kolonu také očekávejte na dálnici D11 u Poděbrad mezi 25. až 35. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1.
5: Dnes, přátelé, Mezinárodní den kávy. Mluvili jsme o kávě s Lucí Bílou. A společně s námi je taky skupina Čechomor teďka. Vy jste měli společný koncerty s Lucí. Vozila vám vlastní kávu?
6: Ano, dostali jsme její vlastní kávu a byla výborná. My kávu taky máme rádi. My jsme si koupili svůj kávovar.
5: Na cesty.
6: Na cesty, protože v každé destinaci ta káva měla jinou chuť a my jsme si řekli, že bychom chtěli mít buď stejnou, anebo podobnou, tak jsme si koupili takový na ty kapsle, protože to je vlastně vždycky, to Nespresso je prostě vždycky stejný.
0: A pije Franta Černý jenom kafe Černý?
7: Tak jako já tady tyhle debaty nemůžu zasahovat, protože já nepoznám kávu od čaje. Jo, to zhruba tak.
5: Nejseš odborník na kávu?
7: Ono je teprve ještě v ráno pro mě. Jako, vlastně...
0: No počkej, a kdy piješ kafe?
7: Kdykoliv.
5: Když mi ho daj.
0: Když mi ho někdo uvaří.
7: Většinou před spaním, no.
0: Jako fakt? A nemáš s tím problém?
7: Ne. Já jsem nízkotlakáč, takže vlastně to znamená, že když já jsem napiju kafe, tak teprve se mi chce spát kluvně.
0: A máte nějakou písničku o kafe? Jako to je hodně moderní.
7: Nemáme žádný. Tak kafe.
0: Kafe. Každý tak dělá... ne kafe, káva.
7: Káva. Každý káva dělá písničku o kávě, tak my ne. My ne.
5: Zdor, pankáči. Co říkali?
7: Správně.
1: A Lubka Ponížilová.

0: Kraus a Blondýna.
1: Na poli u slovenské obce Očová natočili 26 medvědů. Co vy na to?
2: 26, to se jim tam hezky množejí, bych řekl.
1: To si vůbec neumím představit.
2: No, ale na tom stanu je to jedna z nejnebezpečnějších šelem.
1: No, takže nezbývá, než se podstěhovat, že jo? Jestli se rozhodli, že tam budou žít.
2: Buď a nebo, jak říkáme, my kultivovaná elita, najít k ním cestu. Porozumění. Prostě s přáteli se s ním a vít jim vstříc. Kdybychom si vzali vzory někde, aby se to dalo udělat tak, že bychom do domů našich bytů nastěhovali medvědy a sami bychom bydleli venku.
1: No jasně.
2: A čekali, až zima přejde.
1: A kde má ten medvídek usnout? Jako?
2: No,
1: má peřinku.
2: Vidíte, je to velký pů, medvídek pů.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké čtvrteční ráno, frekvence 1 vás probouzí a nás přišel probudit Tomáš Fíla. Většinou tím, že křičí.
1: Chce nás vytáhnout dnes, na výlet.
0: Ale dneska vypadá jaký převálcovaný trošku.
1: Ahoj, to Tome, krásné ráno.
2: Ale krásné dobré ráno, no tak to je to vstávání. No někdy prostě se člověk vstává líp, někdy prostě hůř. No.
0: Vždycky se mu stává hůř, občas trošku líp. No, asi tak bych to viděl.
1: Takže kam dneska?
2: Tak pozor, přátelé, dneska se jako na to moc těším, jo, protože já dneska jedu do Moravskoslezských Beskyd, jedu na Pustevny a jedu na stezku Valaška.
1: Aha. Počkej!
0: Tam byla Lubka.
2: Já čekat nemůžu, já jsem tam, se vydávám
1: já vím,
2: cestu.
1: Ty musíš, to je daleko, ty musíš. Dej si kolo!
2: No, o tom jsem chtěl mluvit, že to jsem zjistil, že tam prej něco takového je.
1: Jo.
2: Ale pojďme to vzít teda od začátku. Mm-hmm. Takže stezka Valaška je to zhruba nějaký 3/4 kilometr, kdy se pohybujeme ve výškách od nějakých 5 do 15 metrů. Měl by tam být i vlastně nějaký jako nepálský zavěšený chodník, takový ten, co známe z těch dokumentů, ten lanovej.
1: Lanovej most jsme tomu říkali.
2: Lanovej most, jasně. To by se mělo prej i jako hejbat.
1: To se hejbe. Potom...
0: Já mám pocit, že jsou na něm i nějaký vlaječky, ne? Nepálský,
1: jo,
0: nejsou
1: jo,
0: tam.
1: Jo, jo.
0: Že to opravdu, když tam uděláš dobrou fotku, budeš tvrdit, že si...
2: Že jsi byl v Nepálu.
0: No, že tam seš dokonce aktuálně.
2: A za tebou ty český smrky a borovice. V každém případě, tak na tohle se taky těším. No a potom samozřejmě ta rozhledná, která je nějakých 22 metrů vysoká, měla by být jako dřevěná, kaskádovitá. To není podstatný, ale podstatný je, že ona končí takovou tou, ve světě už je to hodně známý, takovou tou prosklenou.
1: Skleněnou jako, lávkou, no.
2: No a to
0: je pro tebe jak dělaný, ale...
2: To bude pro mě jako velká výzva, takže chci si samozřejmě jako dát i tohle, no uvidím, jako...
1: Ne, to kolo si dej.
2: Takhle, k tomu kolu se dostaneme, jo. Když tam nebudou malí děti, tak si to dám. Když tam budou malí děti, tak na to nepůjdu pře, oni potom skle hrozně skáčou.
1: Víš?
2: A jim je to úplně jedno, jako že pod nohama nic nemají.
0: Já jsem viděl video někde z Asie, to bylo z Číny možná, kde mají takovýhle skleněný chodník a mají v něm udělaný jakoby...
1: Prasklinky.
0: Prasklinky, ale schválně, že se rozjedou. Takže ti to pod rozvítí. Nohama udělá, když tam šlápneš.
2: No tak to je konec.
0: A ty lidi jak ležejí na tom takhle.
2: No tak to jsem já, že jo. To jsem já.
0: Odmítaj se pohnout.
2: Já jsem si sátý jak sumeček na akvárku v tu chvíli.
0: No tak dneska tě čeká teda tenhle skvělý... To kolo ti závidím.
1: To
0: teda...
1: kolo je, víš co je hrozný? No? To kolo je hrozný pro ženský, protože ty tam přijdeš a oni se tě zeptají. Výška, váha! A teďka tak jako nahlas, že jo?
2: Ideální.
0: A přesně, Lubka, 173 cm a 48 kg.
1: A teď to o kargulce.
0: Přitom je to obráceně. 48 cm a 73 kg. Tak, přátelé, je tady Tomáš Fíla, který odjíždí teď na výlet. My se ještě uslyšíme, Tome, hezké ráno.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Krásné ráno.

0: prosince 1. Já se, Míro, ještě vrátím k tomu kafi, protože jsem hledala nějaký zajímavosti.
1: No.
0: A víš, co jsem našla?
1: Ne.
0: Našla jsem univerzitu v Cambridge, kde měli konvici s kávou.
1: Mm-hmm.
0: A protože občas káva došla, tak tady vymysleli jednu věc. A sice první webovou kameru na světě.
1: Kvůli
0: a
1: kafi?
0: Sloužila k tomu, aby kontrolovali, jestli je anebo není kafe v konvici.
1: To je blbost.
0: To není blbost.
1: To se fakt stalo?
0: Přesně, tady píšou. Taky vás rozčílí, když si jdete dolít kávu a zjistíte, že konvice z kávovaru je prázdná. Aby vědci z počítačového oddělení univerzity tomuto zklamání předešli. Vymysleli kameru, která živě snímala kávovar. Kamera byla funkční od roku 91 až do roku 2001 v průběhu 90. let, kdy internet začal umožňovat zobrazování fotek a videí.
1: Hmm, tak to je teda opravdu hodně zajímavé.
0: To je hustý.
1: No a samozřejmě se zkoukla, jestli tam je, a pak si šla, když tam nebyla, tak čekala, až tam půjde někdo z kolegů, aby to doplnil.
0: Přesně.
1: Hezké ráno.

0: jednej půlkulatý, hodně, hodně velký narozeniny na Frekvenci 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás na Frekvenci 1 Lucie Šmídová. Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Regulace cen paliv na benzínkách je tady. Babí léto si v Česku ještě užijeme. Poprava Američanky smrtící injekcí se nepovedla. Začíná platit regulace cen pohonných hmot, kterou stát opět zavedl kvůli vysokým cenám nafty a benzínu. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. Maximální cena benzínu za litr bude 46 korun a 14 haléřů. Zda se uleví řidičům u benzínek díky cenovým stropům, odpovídal pro Frekvenci 1 hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.
4: Řidičům pomůže snížení spotřební daně u nafty, tam skutečně zaznamenají pokles ceny, nicméně samotné stropování marží řidičům příliš nepomůže, pouze to srovná ceny na hlavních dálničních tazích a v menších okresních městech. Jinými slovy, bude řidičům jedno, kde natankují, protože ceny u jednotlivých čerpacích stanic se zblíží.
3: Cenové stropy bude rezort financí denně určovat zatím do konce října. Babí léto, tedy teplé a slunečné počasí nás čeká i na nyní na začátku října. Jak dlouho vydrží, zatím ještě není jisté. Na příští týden se předpovědi meteorologů liší. Podle některých modelů má přijít studená fronta už v pondělí. Jině slibují babí léto ještě minimálně na polovinu příštího týdne. Strážníci v Pardubicích nemají nouzy o kuriózní výjezdy. Jeden z posledních byl kvůli nahému muži s odpadkovým košem.
5: Oznámení na lince 156 si žádalo bezodkladného jednání a tak zdejší strážníci vyrazili do Černé Zabory prověřit informace o muži, který měl chodit po ulici nahý. Jak se ovšem záhy ukázalo, přepadovka připomínající francouzskou sérii o četnících neměla velký smysl. Hlídka totiž narazila jen na muže, který vynášel odpadkový koš a zvolil přitom outfit složený z kraťasu a pantoflí. Žádné narušení veřejného pořádku se tak rozhodně nekonalo. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Poprava Kristý Pajkové v americkém Tennessee neproběhla podle plánu. Po podání obou injekcí zůstala žena naživu a stěžovala si na bolest. Celý incident se prověřuje. Právníci požadují okamžité pozastavení výkonu trestu. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast baráže o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů. Ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska bude většinou jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: S velkým zdržením počítejte na D5.
6: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D11 mezi 35. až 25. kilometrem v obou směrech. Důvodem je dopravní omezení, počítejte s velkým zdržením. 30 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5 od 7. kilometru ve směru do Prahy. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Máme 3 minuty po 8. hodině. Pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížalovou.
7: Po 8 hodině pokračujeme dál, přejeme vám hezké čtvrteční ráno, tak dneska tu máme jedny narozeniny zásadní.
8: Ano, jedno krásné výročí, a sice 95. pana Jiřího Suchého.
7: Tak asi byste čekali, že pustíme pramínek vlasu, co jinýho, ale ne, ono se to blíží.
9: Tiše a
7: Tak jsem si říkal, tohle je taky nádherná věc z dílny právě Jiřího Suchého.
8: To je krásný. No.
7: Ale pozor, aby jsme neomílali pořád jenom ten pramínek vlasu, tak já mám třeba taky velmi oblíbenou písničku od Jiřího Suchého, a to je tahle.

0: To je tak geniální, jo, fakt děkuju.
1: No,
0: miluju jí.
1: Stejně
0: miluju
1: jak celý Jiří Suchý, je genius samozřejmě. No tak všechno nejlepší.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jste na frekvenci jedna, dneska jsme tady toho probrali opravdu už jako hodně.
1: No, kafe.
0: Ale průzkum, kolik si lidé vydělávají v České republice podle kraje průměrně.
1: Ty jo, chceš někoho naštvat takhle ráno?
0: Ne, právě že ne, mě to překvapilo.
1: Jo.
0: Mě to opravdu překvapilo, kde je to nejvíc, to je jasný.
1: To je Praha a střední Čechy, si myslím.
0: Ale není to o tolik, jako jo.
1: Pak si myslím, že je Jižní Morava.
0: Jižní Morava je hodně vysoko. Ale kde je to nejmíň?
1: To bude Ústí.
0: Je to,
1: a pak Ostrava.
0: Ne, je to Karlovarský kraj.
1: Fakt?
0: Ale tohle se dá všechno asi jakoby odhadnout, že? Samozřejmě plus mínus. Ale co mě překvapilo, tak máme tu Prahu, máme zatím ty střední Čechy.
1: Ano.
0: Potom je teda v těsném závěsu Jihomoravský kraj. A hnedka zatím, ale opravdu o kousíček, je Královéhradecký kraj.
1: Východní Čechy.
0: Královéhradecký kraj je na tom velmi dobře v rámci.
1: A jak Pardubický? To by mě docela zajímalo, protože víš, jako když máš takhle dva...
0: Ale podstatně hůř.
1: Jo.
0: Podstatně hůř než Hradecký, no.
1: Ty jo, to musí být strašně jako naštvaný, ty lidi. Protože když byli v jednom kraji, že jo, když to byly východní Čechy, tak taky asi vydělávali míň, no.
0: No to je jedno, tak jenom tak jako pro představu. Jako...
1: Pro představu, no. V Praze je blaze.
0: Hezky,
1: tomu, ráno. Kdo má peníze, říkávala babička.
0: Jo, to je pravda, no. To už bylo v Básníkách přece.
1: Jo.
0: No, tam, když odjíždějí studovat, vlastně David Matásek, že jo?
1: A Kříž.
0: S Pavlem Křížem, odjíždějí studovat do Prahy, tak Pavel Kříž je takový smutný a David Matásek mu říká, prosím, co děláš, Praha je zlatá loď, víš? A on mu vytáhne 500 a říká, za tohle, jo? Už tenkrát bylo 5 kilo málo v Praze.
1: Už tenkrát.

0: už jsme to tady řešili. Dnes je Světový den hudby, no Mezinárodní den hudby, den vegetariánů.
1: Den seniorů, ale hlavně den kávy.
0: To k tomu ránu neodmyslitelně patří. A my jsme vytvořili zajímavé video. Je to taková výzva kávová, kterou si může vyzkoušet každý z vás.
1: Ne, každý vás. Ne.
0: Jak to?
1: Ten, kdo má na sobě dneska bílou košili, jo, ten ne, přátelé.
0: To je pravda. Tak vemte si k tomu nějakou zástěru, brindák, něco.
1: Je to pláštěnku.
0: My jsme to teďka dali na Instagram, tak se můžete podívat, Lubka Ponížilová nebo moderátor na cestách, tam to jednoduše najdete. Udělejte si kávu, vemte si talířek, budete potřebovat teda hrneček s kafem.
1: Talířek.
0: A lžičku, no. Víc vám nepovíme, podívejte se na
1: mrkněte na to a dejte nám vědět, jak jste dopadli.
0: Hezké ráno.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

za 7:07 a zásadní otázka, přátelé. Co vy a investice? Zkoušeli jste někdy investovat? Myslím, že spousta lidí má z investování pořád tak trošku respekt. A přitom to nemusí být žádná věda. Třeba na Portu si můžete založit účet během zhruba 10 minut a začít investovat už od 500. U dětských a studentských účtů dokonce od 100 korun. Nemusíte být žádný investiční expert. Portu se vás prostřednictvím krátkého dotazníku zeptá na vaše cíle a podle toho vám sestaví portfolio na míru. Nemusíte tedy sami řešit, do čeho investovat nebo jak portfolio poskládat. Investování je především dlouhodobá záležitost. Může vám pomoci postupně vytvářet rezervu na budoucnost, na důchod nebo třeba investovat pro děti. Portu investuje především prostřednictvím ETF, která obsahují akcie stovek firem, takže jsou investice rozložené. A dneska, přátelé, si navíc můžete z Portu zasoutěžit. Hrajeme o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a k tomu bezdrátová sluchátka. Soutěžit budeme mezi 12. a 13. hodinou u Robina a potom mezi 15. a 16. taky u nás u Jany a Vojty. Tak si nás dnes pohlídejte a zkuste štěstí.

0: Frekvenci 1, podzim se vybarvil, ráno klasicky mlhavé, ale přes den nádherně jasno, slunečno, až odpoledne od západu mraky. I tak má ale sluníčko svítit krásných 9 hodin. Teploty dnes odpoledne mezi 20 a 24 stupni, na jižní Moravě ještě o stupínek tepleji. Půl deváté, přesně, krátké zprávy a Lucie Šmídová. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Letošní rok byl pro švýcarské ledovce devastující. Roztálo více než 5% jejich objemu. V historii měření zaznamenali odborníci větší úbytek než letos jen v roce 2022. Hokejové kluby se budou zabývat možným vstupem Slovanu Bratislava do české extraligy. Zástupci 9násobného slovenského mistra představili svou vizi. České kluby si chtějí vyžádat další informace.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolony jsou na hradecké i plzeňské dálnici.
3: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D11 mezi 35. až 25. kilometrem v obou směrech. Důvodem je dopravní omezení, počítejte s velkým zdržením. 30 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5 od 7. kilometru ve směru do Prahy. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
4: Musím říct, že jsem čekal, jestli se to stane nebo ne. Dorazila k nám teďka SMS-ka.
0: Tak vám pěkně děkuju.
4: Ano, tak vám pěkně děkuju. Kávu mám všude na podlaze.
0: No, není to jednoduchý. Přátelé, není to jednoduchý. Co si budem?
4: Pardon, no, tak ještě jsem zapomněl dodat, jako nejen mít, abyste neměli bílý oblečení, až to budete
0: ale
4: zkoušet.
0: Ale abyste neměli koberec na podlaze.
4: Lino, prosím vás, lino. Takže ještě jednou, kávová výzva dneska k Mezinárodnímu dnu kávy. Jednoduše najdete samozřejmě na našem Instagramu.
0: Věděl jsi, že kafe je ovoce?
4: Samozřejmě jsem to věděl.
0: Já ne.
4: Jistě, že ano, jsem to věděl. A cibetkovou kávu. Aha, měla jsi někdy?
0: Neměla.
4: To je ta, co projde zažívacím traktem.
0: Nemám na to, tyjo. To je jedno z nich.
4: No, 4 kila, tak to by si... Víš co, já si ji koupím.
0: Beru tě za slovo.
4: Jo.
0: A kde?
4: Ale ochutnáš jí v přímém přenosu.
0: Kde se to prodává?
4: No, dá se koupit.
0: Fakt?
4: Koupíš zrníčka a ti tady z toho jednu namelu.
0: Dobře, já ti z toho jednu namelu, zní hrozně.
4: Co to takový hnědý bobky, jako?
0: No dobře, dobře, já jsem zvědavá.
4: Tak hezké ráno.
0: Dobré jitro.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Města dostanou možnost zkoušet taxikáře z češtiny a místopisu. Co vy na to?
2: Jo, to má být vlastně taková obezlička, aby jsme měli jistotu, že ty lidi, co dělají taxislužbu, se v tom městě vyznají. A to tak něco na tom je, protože dneska často v Praze se vám může stát, že jdete s někým, kdo vidíte, že česky tak úplně neumí, což mě to jako nevadí, ale když pak vidím, jak leží na té navigaci, tak mě ho je buď líto, anebo se bojím o sebe. To je tu jeho nebo sebe. Ale je teda pravda, já jezdím ze službou, kde se tohle neděje. Bohužel i tady říkat nemůžu, protože bych musel dostat pod nich milion korun. A ještě by to mě to musela by mě to tady stanice dovolit.
1: Právě.
2: Ale ta služba, kterou používám, já tam tohle není.
1: Jo, akorát, že u těch ostatních jako ten problém je o hodně větší.
2: To vím, protože jsem s nima ale přestal jezdit.
1: Mm-hmm.
2: A taky takový, jako že tam je puch po alkoholu.
1: Právě no, cigára.
2: Nebo takový, tak to druhá věc je, že vím, že jsou to flotily, to je pět chlapů, co se střídá na jednom autě, každý 12 hodin a někde takhle pase a já nevím, co všecko. A samozřejmě je to jako nebezpečný, ale je to, není to na dlouho mnůžku, je to cybertaxi.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1. My si dnes povídáme o kávě. Mluvili jsme už s Lucí Bílou, mluvili jsme s klukama z kapely Čechomor. No a tím dalším na řadě je také herec Jiří Langmajer. Vy snad máte nějakou svoji vlastní edici?
1: Ne, já mám svoji značku přímo,
0: která
1: vychází z datumu mýho narození, což je 3.6.66. A 3666 je teď už moje značka zaregistrovaná. Pod tou značkou už mám několik druhů kávy, který můžu nabídnout na svém e-shopu a zároveň i merch. To znamená nějaký čepice, košile, trika, taky mám čelenku, protože tu hodně používám. A mám z toho opravdu jako hromnou radost. A po roce se ta kávička už pomaličku dostává tak jako mezi lidi, protože za prvý to má nádherný obal, který pro mě udělal Nightbird Studio, který má mimochodem už mnoho let na starosti vizuál Karlovarského festivalu, tak Aleš pro mě, za což mu ještě jednou děkuju, udělal vizuál těch pytlíků, který jsou bezvadný, hrozně pěkný, takže kamkoliv to člověk dá, do jakýhokoliv kávového centra, tak vždycky ty pytlíky jsou vidět jako první. To je jedna věc. A Michal Kafe pro mě, po tom, co jsem prochutnával 3/4 roku svoji směs, tak udělalo moje kafe, přímo jako můj blend. A plus, když už jsme měli tak pěkný pytlíky, tak jsme udělali kávy z míst, kde jsem cestoval. To znamená, že máme kávu z Kolumbie, máme kávu z Tanzánie, na který je zajímavý, že ji pěstuje Čech. Představte si, v Tanzánských horách. A máme jeden pytlík takový měňavej, kde každých 3.6. děláme na rok novou limitovanou edici a dneska, teda na tenhle rok máme edici z hor mexických, z pohoří La Chiapas.
2: Kolik vy pijete kafí za den?
1: Podle toho, jestli jsem doma nebo ne. Když jsem doma, tak jich vypiju hodně. Protože mám skvělý stroj a mám to všecko tak udělaný, aby z tohoto kafíčku bylo fantastický.
2: A za týden vypijete víc kafí nebo piv?
1: Takže to je zase odvislý od toho...
0: jestli jsem doma nebo ne.
1: Ne, jestli natáčím nebo jestli hraju, když hodně hraju, což já hodně hraju, skoro denně. Tak musím říct bohužel, že poslední dobou vypiju víc kávy než piva.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Na Frekvenci 1 velmi poctivě hrajeme o peníze, velmi poctivě je taky posíláme na vaše účty.
1: Pěkně se to tady hromadí.
0: Když to teda dopadne, hledáme jedno jediné slovo a to na čísle 257 400 a 3 devítky.
2: Frekvence 1. Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Tak, už jsme nasyslili 23 tisíc. Kdo pak ty peníze chce? Hezké ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
3: Dobrý den, tady Květo z Litvínova.
1: Květo, zdravíme do Litvínova. Vybrali jsme pro vás větu, tedy vybrali. Nechala jí tady kapela Čechomor.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Tak, doplníte?
3: Já bych řekla Ladi.
1: Ještě jednou?
3: Ladič? Ano.
1: Ladič, tak pojďme to prověřit.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
1: Ladič to bohužel není. Každopádně děkujeme, zdravíme do Litvínova, užívejte babí léto, ať se daří.
3: Taky, mějte se krásně, naschle.
1: Není zač, naschle. Přihodíme 500. 23,5 tisíce je tady pro vás na dnešní dopoledne.
2: Poslední slovo. Aneb, řekněte to za celebritu. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala. Hudební novinky. Trby ze světa slavných. Song za odměnu. A dorazí i zajímavý host. Kdo to bude tentokrát?
5: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou. Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1, už je tady Miloš. Už jsi měl kafe?
1: Ano, už jsem měl kafe.
0: A ty jsi mlíkovej nebo bez?
1: Já jedině, kdy piju kafe s mlíkem, jako lehce, je ráno. Jinak už nikdy. Jako.
0: Jo.
1: A teď se ubírám dávku mléka. Ode dneška.
0: Ode dneška?
1: No nefakt, já to jako, tak mám. Já to jako je autistický trošku, ale...
0: Jakože když je Mezinárodní den kávy, tak ubíráš mléko.
1: Hlavně je Mezinárodní den seniorů. Krom jinýho.
0: Mám tě popřát.
1: Krom jinýho.
0: Chceš pustit sednout?
1: Ne, ale já se k tomu dostanu, je to docela zajímavý.
0: Dobrá. Tak,

0: A je pro vás Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, životní minimum se od dnešního dne mění. Hokejisté Sparty budou usilovat o budový zisk v domácím prostředí. Obousměrné kolony hlásí zde jedenáctky. Ode dneška platí nové nastavení, takzvané superdávky. Zvyšuje se také životní minimum o více než 600 na 5500 korun. S ním se zvednou i některé dávky, které se z něj vypočítávají.
2: Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpoří se také například pěstouni. Podpora na bydlení v superdávce se taky začíná počítat podle okresů a rozšiřuje se i okruh zranitelných osob. Změny mají pomoci malým domácnostem a samoživitelům s dětmi. Superdávka se zavedla před rokem. Novým žadatelům se vyplácí od letoška. Loňští příjemci ji začali pobírat od srpna. Přepočítané částky podle nových pravidel dostanou lidé za říjen v listopadu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Kriminalisté obvinili dva muže, kteří distribuovali mezi uživatele tisíce dávek pervitinu. Při prohlídce našli několik set tisíc korun pervitin a předměty, které mohly sloužit k přípravě drog. Tisíce dávek pervitinu mířilo mezi uživatele na Roudnicku. V obci na Královéhradecku budou volby také o převzetí kostela do rukou obce. Hlasování čeká obyvatele Hrádku.
3: V místním referendu tady mají zdejší lidé rozhodnout, jestli vezmou od římskokatolické církve pod svou správu kostel svatého Jiří. Podle vedení Hrádku má obec určitě mnohem lepší možnosti než církev při získání peněz z různých dotací na opravu a zachování památkově chráněného kostela. Církev by pak v něm sice mohla dál konat své obřady, ale obec by ho chtěla víc využít na různé společenské a kulturní akce, koncerty, výstavy a vánoční setkání nebo svatby. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. Spartě tam podlehl 12krát za sebou.
4: Frekvence 1. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, ale bez deště. Nejvyšší teploty opět vysoko, 21 až 25 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolony hlásí z D5.
5: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D11 mezi 35. až 25. kilometrem v obou směrech. Důvodem je dopravní omezení, počítejte s velkým zdržením. 30 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5 od 7. kilometru ve směru do Prahy. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: A po zprávách už má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne, tak Igor má dneska svátek a já jsem se, Lubko, podíval, co všechno se dneska slaví. To ano. Není jenom den kávy a seniori. Dobře poslouchej, jako, co všechno se dneska děje. Takže, prosím tě, máme dneska, teda to, co jsem říkal, a do toho ještě máme den hudby, tuším. Já se podívám přesně.
7: Jo, myslím, že máš pravdu.
6: Tak, Mezinárodní den hudby. Uh-huh. Frekvence 1 hraje hudbu, ano. Takže slavíme Světový den vegetariánství.
7: No, nesem měla jogurt, já jsem v OK.
6: Já jsem taky měl jogurt, ale nechci tím úplně teda jako končit ten celý den. Jako nejsem vegetarián, ale mám hrozně rád zeleninu, nemám s tím žádný problém. Dokázal bych na tom frčet asi jako
7: nějakou dobu, jo.
6: Nějakou dobu bez problému. A pozor, Světový den sake. Takže sake, japonský panáček, že si budem povídat. Dlouho jsem ho neměl a jako ne, že bych to musel úplně mít, ale tak jako jeden společenský možná.
7: No,
6: dobře. A pozor, den lékařů. Den lékařů. No, tak je vidět, že 1. říjen je velmi oblíbené, nebo je velmi oblíbený datum svátek, prostě tak, jak to vezmeme. V každém případě podíváme se na ty seniory, protože mě to zaujalo. Tak jsem se nechal tady podívat od mé kamarádky AI.
7: Aha.
6: A oni to tam docela přesně popisou, protože já si přesně pamatuju okamžik, kdy jsem šel na nějakou preventivní prohlídku a jak čekáš ty ordinace, byla tam nástěnka.
7: Uh-huh.
6: A teď já koukám a tam jako můj ročník napsaný.
7: Ano.
6: A vedle toho už jakože senior. A já, to je nesmysl, že?
7: Prostě,
6: co to je? Jsi zbláznil?
7: Se někdo zbláznil.
6: Tak to byl takový první dotek. Že jenom jako ten ročník se říká, aha, ok, dobrý. Tak to je, když jdeš poprvé od 18...

0: na nepřístupný film, tak tady začíná škodit na pohádky zase. Jo. No, podíváme se na to. Hezké ráno s Frekvencí.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak Lubko, všechno jsem to dohledal. Tebe se to netýká teda, jo, ale jako do budoucna. Takže výraz senior se nejčastěji používá od 60 až do věku 65 let.
1: Ano.
0: Přičemž oficiální statistiky a instituce jako Český statistický úřad nebo Světová zdravotnická organizace WHO, čili WHO, standardně definují věkovou skupinu seniorů. To je dobrý,
1: ano.
0: Od 65.
1: To mně přijde logičtější.
0: Jo, mně taky.
1: Jo.
0: To je daleko logičtější.
1: To mně přijde vlastně.
0: A pozor, co ještě mě zaujíme. Dělení stáří, to jsem vůbec nevěděl,
1: ano,
0: že existuje.
1: Ano.
0: Tak tedy, 60 až 65, teda to je takový ten jako ta...
1: Mladý senior.
0: Tak, až 74 let.
1: Ano.
0: Tam už je to definovaný, jasně, 74. To je rané stáří.
1: Mm-hmm.
0: Čili také se říká brzké stáří.
1: Yeah.
0: A pak je 75 až 89 a to je pravé stáří. Pravé, jako opravdu.
1: Aha, taky to už opravdu, máš tramvaj zdarma.
0: To už jako tramvaj máš zdarma, akorát nevíš, kam jedeš.
1: Jo.
0: Nebo také pozdní stáří.
1: Pozdní.
0: Dál už to nevidím, jako co je od 90. Vejš, to už jako nevím. Ale jako rané stáří, pravé stáří mě přijde vlastně jako milý.
1: A vidíš, my jsme dneska zrovna s Mírou mluvili o tom, že pan Suchý má dneska narozeniny.
0: To je neuvěřitelné.
1: 95.
0: Jako pan Suchý, měl jsem tu čest s ním dělat u něj doma v jeho vile rozhovor. A ta hlava, co dokáže, a ještě byl vtipnej v tom, že říká, víte co, já už tak jako, už nechodím do divadla každý den jako dřív, ale já si tak doma a teď otevřel počítač a on, on prostě třeba... navrhuje semaforský programy, jo. Takže on jako v nějakém programu v jeho letech ještě pracuje na počítači a navrhuje to, že píše texty, písní, to, že píše básně a já nevím, co všechno a co všechno stačí udělat. To je jako, to je jako neuvěřitelný. Ale ještě, že když už mám jako chviličku, to přece nebudu ležet, no tak si jasně sednu a udělám nějakou hezkou novou pozvánku pro semafor, nebo program, jo. Takže pro mě pan Suchý, krom toho, že to je, jak říkal Miloš Forman, současný největší český žijící básník, tak jako, ne cylindr, ale jako prostě veškerý klobouky dolů, jako to je opravdu pan někdo. Tak.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: Nejen o zimních zahradách se společností Cersko.
6: Už dnes v 16.40.
4: Jen na frekvenci 1. Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jedna.

0: Strange Love, Depeche Mode na Frekvenci 1. No, Lubko, když jsi začala tou kávou, Mezinárodní den kávy.
1: Ano.
0: Má to nějaký oslavy, jakože třeba si dojdeš dát kafe a bude za půlku nebo něco? Asi nevím.
1: Ty, to nevím, jsem nic takového nenašla, ale to směla vlastně přivedlo.
0: To spíš obráceně, prosím nás, běžně tady stojí preso 45
1: a dneska
0: je za 90. Dneska je za 90, protože je svátek.
1: Přesně tak, 100% přiláška ve sváteční den.
0: Pozor, to je jako mě překvapilo, já jsem vůbec netušil, opět tady mám už ty moje Vánoce,
1: ano.
0: Že na Štědrý den v pražských hospodách, mm-hmm. ne ve všech, automaticky stojí půl litr Plzně stovku.
1: Fakt?
0: No jasně, já jsem to netušil a pak jsem to zažil a pak kluci mi říkali, no jasně, to jsou hospody, kde prostě jako Vánoce, Štědrý den.
1: Vysokohorská přirážka.
0: Vysokohorská přirážka, sice není sníh a tak dále, ale že automaticky za Plzeň se dává stovka. Takže u toho kafe by to taky, když je Mezinárodní den kávy, tak si myslím, že by to tak mohlo být. Je tam nějaké doporučení, že třeba ten den máš vypít víc kávy nebo?
1: To tam není, ale zjistila jsem jednu zajímavou věc, jak jsem se na to koukala. Že vždycky jsem si myslela, že silný preso je to nejhorší, co můžeš udělat pro srdce.
0: To nejlepší.
1: No a pro je nejhorší normálně takový to překapávaný.
0: No pro je úplně nejhorší, údajně. Já čet jinou studii, je Turek.
1: No, ten se tam louhuje úplně.
0: Turek se údajně teda tráví až 3 dny. Jako ten žaludek, že se s tím pere, když, mm-hmm. když jako lidi pijou toho originál jako ostrýho
1: prostě Turka. Z Česby.
0: Přesně tak. Takže jakože to se tráví dlouho. Ale zase Italové, zase těch studií je strašně moc, tvrdí, že když to espresso je opravdu tak, jak má být, to znamená i ta míra toho kafe, prostě aby to bylo akorát, takže Italové bez problému vypí až 13 espres za den a jsou úplně v pohodě.
1: Ale jsem měla narodit takový Italka.
0: Ale nesmí se to naředěvat vodou, tady jasně. Už dopijo, už není preso jako dvojitý. Takže prostě pokud to má tuhle tu míru, takže mezi 10 a 13 zdravý Ital a většinou Italové neumírají na infarkt, to je zajímavý. Jednak to, co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
1: A pozor,
0: zásadní.
1: Přidáme ještě jeden bonus, ano. A to je, že káva funguje proti demenci.
0: Já si jdu dělat kafe.
2: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
3: Bude to tanec!
4: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý. Do debaty je přihlášeno ještě 36 poslanců. Hlasovat by se mohlo večer. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Velký žralok, který uvízl v jednom z úzkých vodních kanálů v jihokorejském přístavním městě, se stal nečekanou turistickou atrakcí. Za více než týden se na zbloudilého mořského predátora přijelo podívat více než 600 tisíc lidí.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Držíte se na Pražském okruhu na D1 a D5.
6: Kolona vozidel se tvoří na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení, počítejte s 15-minutovým zdržením. 20 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5 od 8. kilometru ve směru do Prahy. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.

0: Tak vůbec netuším, jestli kapela 18 už podle názvu ještě existuje, ale ta předělávka tý, aby se jim celkem jako komerčně vyplatila. Ale nevím, jestli ještě 18.
1: Taky nevím, no.
0: Asi, nebo se budou jmenovat jinak už.
1: Ještě chvilku se budem ptát a on nám Renda napíše, náš hudební dramaturg.
0: Hey seniors.
1: Hey seniors.
0: No, když, Lubko, když jsme u těch svátků, tak ještě teda proberme to vegetariánství.
1: Ano.
0: Jak ty to máš, co se týče vege? Já totiž, já si nemám problém, ale nesmí mě do toho nikdo tlačit, když to řeknu, jo.
1: Já to mám stejně
0: jo,
1: asi.
0: Jako určitě si nepochutnám na určitých jako vege, nechci říct přímo, jako, no, ale dobře, třeba asi mě úplně neosloví vegeburger, to si radši dám jako zeleninou jídlo.
1: Jasně.
0: Jo, a zkoušel jsem ochutnat několik variant a strašně je důležitý, jak je to zpracovaný a kdo to dělá. Některý ty vegetariánský jídla, nebo já říkám zeleninový, prostě jsou hrozně dobrý. A některý, který jako se tváří, že to takzvaně já nesnáším větu, skoro to nepoznáte.
1: No, jo.
0: To jako věta skoro to nepoznáte, mě zabije.
1: No.
0: Ale jinak já s tím vůbec nemám problémy. To je spousta italských jídel a tím, jak miluji italskou kuchyni, tak je vlastně zeleninových. Jako, je toho opravdu jako hodně a nemusíš jako tam mít žádný maso, včetně těstovin, jako dělí se na x150 způsobů. Ale říkám, jak je tam, jakmile někdo řekne, to si dejte, to skoro nepoznáte, tak to je první věta, která mě odradí.
1: Jo, já to mám úplně stejně. Já vlastně prostě něco je jako hovězí burger, něco je burger a to, co je náhražka, tak není. Jako, že jo.
0: Tak je to náhražka.
1: Jo, stejně tak prostě já nevím, jako vepřovej párek je vepřovej párek.
0: Jasně.
1: A tam to je náhražka.
0: Je to náhražka.
1: Jo, ale takový to jako nejíst maso, já s tím problém nemám, ale jak říkáš, mám problém s tím, jako když tě do toho někdo nutí a když tě nedej bože, někdo odsuzuje.
0: Za to, že
1: za to, že.
0: Takže ty jíš kravičku.
1: Jo, jasně.
0: A ona se mohla pást. Ne, takhle.
1: No a ty jíš travičku a ona mohla růst, jako tak, když to vezmeme do důsledku, že jo.
0: Jak říkáš, já jako vydržím vlastně bez masa strašně dlouho.
1: Jo.
0: A pak si chci dát jednou za čas, ale kvalitní, dobrý, jako maso, který prostě není náhražka, ale je to opravdu jako dobrý maso, protože já si myslím, a i jsem se o tom s někým bavil, že prostě to lidský tělo to potřebuje, že to jako není, jako že prostě můžeš jenom být na těch větvičkách. A jako takový ten for, že někoho vidíš a řekneš, jako to je vegetarián, je bílej a nerozumí fórum. Takže teď to přeháním, jo. Já znám lidi, co jsou opravdu vegetariáni a jako baví je to a chtějí to a já tomu fandím.
1: Jo?
0: A vařej si tak a prostě žijou tenhle život, je to úplně, úplně v pořádku, ale přesně. Hlavně nenutit.
1: Přesně tak. Hele, segra žila v Německu, ještě teda v rychlosti, jestli
0: můžeme. Ježišmarja. Den vegetariánství.
1: A ono je asi daleko jednodušší být vegetarián v zahraničí, protože ta nabídka je tam
0: daleko jiná.
1: Neskutečná.
0: No, jasně,
1: neskutečná.
0: Jasně.
1: A tam opravdu si vegetarián pošmákne.
0: Jo. Jako, když řeknu úplně jednoduché jídlo, když je výborný jako risotto, jenom zeleninový, tak ho dám si radši než s nějakým prapodivným mletým masem, který se tváří jako bolognese. Ale prostě nevím, z čeho to je a odkud to je. A jak, takže takhle asi.
1: Hele, vyrazíme spolu někam na večeři.
0: Jdeme. Teď budeme mít možnost v rádiu, budeme mít to, tak budeme vyžadovat pouze vegetariánskou stravu.
1: Přesně, zeleninový špagety.
0: Ale jinak všem vegetariánům, kteří to mají rádi a dělají to, protože jim držím palce a je to úplně v pořádku.
1: Přesně tak. Tak krásné ráno.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Tango pro 3.
5: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
6: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
7: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro 3.
8: 1. 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte z Portu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up

0: Tak jak už tady padlo, 1. říjen je den svátku, ať jste vegetariáni, nebo máte rádi kafe, nebo máte rádi hudbu, že den hudby taky dneska, a nebo jste seniori. Hlavně přátelé, všechno berme s humorem, pokud to aspoň trošku jde, s rozumem a vyberme si to sami, samozřejmě ten věk si člověk nevybírá, tam to prostě přijde, ale teď jsme se o tom s Lubkou bavili mimo mikrofon, ta pozitivní hlava je asi základ úplně všeho, u všeho, takže přeju vám hezký den, máme hezký počasí, doufám, že i všude, kde posloucháte Frekvenci 1, máte dneska hezky. Ještě jednou Igorům všechno nejlepší k svátku, protože mají dneska svátek. A jak jsme se tady už o tom bavili, když máte rádi takový kafe, dejte si ho. Pokud máte rádi zeleninu, buďte takzvaně vegetariány, anebo opravdovými vegetariány. Ale vždycky se proto rozhodněte sami, to je prostě asi nejdůležitější věc. A s tím věkem, byť říkám, tam to člověk takzvaně nafasuje, ale dá se k tomu přistupovat různým směrem a znám kolem sebe hodně lidí a mají naprosto odlišný v jejich věku, naprosto odlišný přístup k tomu seniorskému věku a to si myslím, že je absolutně nejpodstatnější věc, která tady dneska může padnout. Takže já vám chci popřát hezký den. No, za chvilku už tady máme střídání stráží, těším se na to, protože budete mít tady příjemnou změnu. No a já vás budu tady provázet zase zítra mezi 9. a 10. hodinou a to už je pátek, přátelé. Je pozor, už je pátek, já furt mám den míň. Takže zítra kvízíček, moc se na to těším. Nechci připomínat mé minulé umístění, protože přichází tady zprávařka Lucie.
1: Klobouček dolů.
0: A tu jsem také porazil, ale to je jedno, tak prostě.
1: Já ti moc gratuluju.
0: No, tak to bylo prostě...

0: ihned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Tak když jinak nedáte, dáme si teda zprávy s Lucí Šmídovou. Pojďme na to.
3: Hezké dopoledne. Nafta dnes po regulaci zlevnila. Rezort obrany zrušil zakázku na obrněná vozidla za miliardy. V koloně se zdržíte na Pražském okruhu směrem k D1. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Jak Frekvenci 1 řekl analytik Boris Tomčiak, nafta bude nejspíš dál zlevňovat.
4: V tých najbližších dňoch bude tlak na znižovanie cien nafty v Českej republike, pretože samozrejme jednak sa jedná o vládne kroky, čo je zníženie spotrebnej dane plus regulácia marží. A potom v poslednom týždni sa znížili i ceny ropy na veľkoobchodné marže na európskom trhu, čo sú tiež faktory, ktoré prispievajú k tomu, že ceny na čerpacích stanicách sa budú v najbližších dňoch znižovať.
3: Mierne zlevnieť by podľa analytika mohol po vládní regulaci i benzín. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,5 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Babí léto, tedy teplé a slunečné počasí, nás čeká i nyní na začátku října. Jak dlouho vydrží, zatím ještě není jisté. Na příští týden se předpovědi meteorologů liší. Podle některých modelů má přijít studená fronta už v pondělí. Jiné slibují babí léto ještě minimálně na polovinu příštího týdne. Vstup do nové sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi nevydařil. V úvodním utkání inkasoval v derby od Pittsburghu 7 gólů a Philadelphia prohrála 0-7.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Ještě dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, ale bude to bez deště. A nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Zdržíte se na D5 a na Pražském okruhu.
6: Kolona vozidel se tvoří na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení, počítejte s 15-minutovým zdržením. 20 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5 od 8. kilometru ve směru do Prahy. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 173. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a taky na Robina Sobka.
2: Tak, pojďme na to, pojďme odstartovat vlastně ten první říjnový den. Normálně takhle spolu to můžeme odstartovat, Luci, ve čtvrtek. No tak pokud máte někoho ve svém okolí,
3: ano,
2: koho milujete, koho máte rádi, na kom vám záleží, tak nám napište, kdo z vašich milovaných přátel, kamarádů nebo kolegů v práci právě dneska ve čtvrtek 1. října slaví narozeniny. Je to nádherný, prosluněný den. A víc, jak jsme říkali, 1. říjnový. Tak nám napište, kdo to je, co to je, co mu chcete vzkázat.
3: Co to je?
2: Kdo to je, co to je?
3: Je to člověk.
2: Co mu chcete vzkázat? Podepište se a pošlete nám to na 736-300-444 a můžete využít taky aplikaci Frekvence 1, protože i dnes budeme co...
3: Přát k narozeninám.
2: Ano, budeme přát k narozeninám za vás. Olforován, Olga Lounová, Miley Cyrus, taky budeme hrát to nejlepší z muziky, tak pojďme na to.
3: Příjemný poslech.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: For One, to nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1. Skvěle nám otevřeli toho prostuměné čtvrteční a vůbec první říjnové dopoledne. Máme čtvrt na 11 na chlup přesně. Já teda vůbec nevím, co jste tady řešili přede mnou, než jsem dorazil, ale musím Marii poděkovat za zprávu, protože přišla před chviličkou, je to opravdu pár minut a napsala: na opary je Herpenorm nejlepší. K dostání v lékárnách. Marie. Maruško, já teda vůbec nevím, jak vy víte, že mám opar. No, to je jedno. Dobře, prostě dneska si ho koupím. Člověk vlastně přijde do práce, nemusí vůbec nic říkat a už tady má babskou radu, aby mu lépe bylo na světě. Tak doufám, že i vám je dobře a bude ještě lépe s tím nejlepším z muziky, protože vás budeme zásobovat do půl Mili Vanilli, Gala, taky Dermot Kennedy. A pokud znáte nějakou stavbu, která změnila své místo, asi víte, kam tím mířím. Znáte přece ten příběh toho kostelu z mostu. No, tak něco podobného. Tak jestli znáte, víte, tak mi napište na 736 300 444, protože mám pocit, že takových staveb bylo mnohem a mnohem více. Prostě velké manévry, malá kaple, obří kostel a další stěhovavé stavby. Takhle bychom mohli nazvat titulek a vůbec téma, které budeme řešit už za pár minut.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok při

0: To nejlepší z muziky máme na chlup přesně. 10:30 dopoledne vyladíte první říjnovou frekvenci 1. My jsme nastolili poměrně zajímavé téma a tím tématem jsou stěhovavé stavby. Ono, když se vlastně mluví o stěhování staveb, tak většině lidí se opravdu vybaví kostel na Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Věděli jste ale, že staveb, které změnili přátelé své místo, je u nás daleko víc a některé z nich museli překonat opravdu velké vzdálenosti. Ty jiné byly posunuty třeba jenom o několik metrů. No, myslím si, že na výlet po stopách kaplí a kostelů, které původně staly na jiných místech, než stojí dneska, se můžeme tak trošku vydat právě dnes. Já určitě nezmíním úplně všechny, ale co bych mohl vypíchnout, tak například oválná kaple svaté Máří Magdalény vyrostla v roce 1635 pod klášterní vinicí řádu křížovníků s červeným srdcem. No a v polovině 20. století tu kapli, nebo spíš té kapli, hrozila kvůli přestavbě nábřeží a budování tramvové tratě demolice. A podle některých pamětníků ona údajně, nevím, co je na tom pravda, hyzdila skvostný výhled na tehdejší Stalinův pomník na Letné. Tak ať to bylo tak, nebo onak, její záchranu vlastně inicioval slavný statik a betonář Stanislav Bechyně a právě on prý vymyslel způsob, jak tu kapli přestěhovat o 31 metrů proti proudu Vltavy. Neuvěřitelná přestavba nebo přesun. Kaple svaté Máří Magdalény měla několik předchůdců dřevěných kostelů, které vlastně do Česka přicestovaly z podkarpatské Rusy. Prvenství třeba držel patrně kostel svatého archanděla Michála v zahradě Kinských na Petříně, který teda bohužel 28. října, bylo to v roce 2020, vyhořel do základů. No, do Prahy přijel roku 1929 z Medvědovcí u Mukačova. Možná to málo kdo tušil, nebo málo kdo věděl. Je to prostě neuvěřitelná historie. No a v roce 2025 byla zahájena jeho rekonstrukce a taky tak trošku výstavba. Ale pojďme ještě trošku do minulosti, do roku 1936, protože v roce 1936 třeba přijel po železnici do Blanska pečlivě rozebraný dřevěný kostel svaté Paraskivy. Je to opravdu neuvěřitelná historie. Ten původně teda stával v obci Nižné Seliště, nedaleko Chustu. Mám tady i další, třeba z Liňance u Mukačova pochází kostel svatého Prokopa, svaté Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. Několikrát se stěhoval také kostel Proměnění Páně a svatého Mikuláše v Nové Pace, původně zasvěcený Zesnutí přes svaté Bohorodice a tak dále a tak dále. Asi bychom tady byli vlastně dlouho. Takže nejedná se jenom o kostelík v Mostu, pokud si to doteď někdo myslel. No ale pokud i vy víte třeba o nějaké takové stěhovavé stavby, tak nám napište na 736 300 444. Za chviličku jedeme dál na frekvenci 1 Opus, Cotton Move, taky Činasky a budou i narozeniny, tak nezapomeňte samozřejmě připojit i nějaké narozeninové přání.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 159. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou vozidel a kolona se tvoří mezi 157. a 159. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 163. a 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tak pojďme rychle ještě na narozeninové okénko Frekvence 1, to 1. říjnové. Vypadá, že dneska z vašich milovaných přátel snad neslaví vůbec nikdo, krom teda Igorů, oni mají dneska svátek, tak si ho pěkně užijte, přejeme všechno nejlepší. A já bych pojal vlastně to naši, to dnešní narozeninové okénko tím způsobem, že bych popřál a tak trošku zaspomínal hudebně na pana Jiřího Suchého, protože právě on dnes ve čtvrtek 1. října, věřte nebo ne, má 95 let. 95 let má tento herec, textař, zpěvák, dramatik a výtvarník a my přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
1: A na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu v podobě pramínek vlasů.
0: Jo, pramínek vlasů, ale těch hitů, které má na svědomí pan Jiří Suchý, je tolik.
1: Tiše a ochotně, purpura na plodně voní, stále voní.
0: A do třetice si dáme třeba tuto píseň.
1: Láska mi zí jak dým, do dneska prokladě vím.
0: Český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel. Je to vůbec možné, co všechno za svůj život stihl pan Jiří Suchý? Spoluzakladatel divadla Na zábradlí je taky hlavně Semaforu, že jo? Bratrem Ondřeje Suchého v listopadu roku 2022 mimochodem v anketě Český slavík vstoupil jako první do síně slávy. Slávy, tak, ročník 1931. Ještě jednou připomínám, 95 let! Takže za celý tým Frekvence 1 přejeme, pane Suchý, všechno nejlepší. A dneska slaví i zpěvačka Ilona Čáková, ročník 1970. Pojďme s ní zaspomínat na ty nádherné letní dny, co vy na to? Slaví někdo z vás ostatních a prostě jste jenom neměli chuť nebo čas napsat nějakou tu zprávu a SMSku, tak vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám a budeme hrát to nejlepší z muziky už za chviličku.

Ed Sheeran na frekvenci 1, taky Eurythmics, si dáme po zprávách. A nebo do kanala 74, 75. A mnohem více hudby bude.

0: Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila a menší kolona se tvoří na dálnici D1 na 153. kilometru na Brno. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze pokračuje třetí jednací den. V 9 hodin ráno bylo do rozpravy přihlášeno ještě 37 z původních 60 poslanců. V drtivé většině z opozice lidovecký poslanec Benjamin Činčila na plénu rozebíral vládní sliby.
1: Někteří z vás, kteří jste v té vládě minimálně podruhé, paní ministryně Schillerová vedla v ministerstvu financí už 4 roky, pan premiér byl ministrem financí i premiérem, pan Havlíček už vedl jednou nejenom MPO, ale taky ministerstvo dopravy a doví co ještě všechno. A přesně jste věděli, jak funguje státní rozpočet, jak funguje Evropská unie, kolik stojí energie. A přesto jste lidem slibovali všechno najednou, to znamená nižší daně, vyšší výdaje.
0: Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá stejně jako letos v únoru. Povodně ze září 2024 a následná obnova zůstávají jedním z hlavních témat letošních komunálních voleb v řadě obcí na Bruntálsku, zasažených tehdy velkou vodou. Starostové Široké Nivy, Brantic, Zátoru a Karlovic očekávají, že voliči budou hodnotit hlavně tempo odstraňování škod nebo přípravu obcí na další povodně. Odlišný pohled má ale starosta Dívčího hradu Jan Bezděk. Podle něj povodně letošní volby v obci výrazně neovlivní. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila. Často je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Například na D5C ve Šlovicích za Plzní cena nafty za den klesla dokonce o 4 koruny 18 haléřů. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace platí ode dneška. Maximální cena nafty je 48,72 za litr, u benzínu potom 46,14. Někteří prodejci dnes nabízí pohonné hmoty i výrazně pod cenovým stropem. Deblová světová jednička Kateřina Siňáková začala vítězně ve dvouhře turnaje v Pekingu. V prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4 a 6-3. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v úvodním kole.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnešní teploty budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia, bude poměrně slunečné a teplé počasí. Během odpoledne bude oblačnost částečně přibývat, pršet ale nemá.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: 10 až 15 minut budete trávit v koloně, která se vytvořila na dálnici D1 na 153. kilometru. Ve směru z Prahy na Brno, v opačném směru se jezdí bez komplikací, no a na Pražském okruhu potom je také stále hustý provoz hlášen. Hlavně za sjezdem z D5, kde se ostatně tvoří kolona už na příjezdu do Prahy, a potom dál směrem k D1 až po nějaký 16. kilometr. Nechá to tam zhruba 15 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
3: Pojďme na to, 3,5 minuty po 11. My jsme mimochodem v té další nebo v té předešlé hodině řešili stěhovavé stavby, což je opravdu velká zajímavost, a vy jste mi tady napsali ještě takovou zajímavou zprávu. Vůbec jsem o tom neměl tušení, tak si pojďme přečíst hned teď v úvodu. Napsali jste, že secesní kaple nejsvětějšího srdce Ježíšova, původně postavená v roce 1915 v Brně, Králově Poli v lazaretu pro vojáky zraněné v první světové válce, musela ustoupit výstavbě vojenské akademie a v roce 1969 ji rozebrali občané Oslnovic na Znojemsku, uložili ji v obci a až politická situace dovolila, tak i v letech 93-96 zase postavili. To je neuvěřitelná zpráva a vůbec neuvěřitelná minulost. Já chci moc poděkovat za to, že jste takhle k tomu přistoupili, napsali tuhletu zajímavost. Díky moc. Teď už pojďme hrát to nejlepší z muziky, protože máme taky co nabízet v další hodině, jaké poslední slovo, určitě nějaký ten tip na výlet nebo rubriku, cože. Ale jak říkám, taky hudbu. The Connells, Matt Simons nebo taky Katy Perry. Pojďme na to a díky za tuhletu zprávu.
2: To nejlepší z muziky a Robin

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se člověk lehne na záda a zvedne nohy nahoru, proč se mu po chvíli začne chtít smát nebo kašlat? Je na to nějaký důvod nebo si tělo jen dělá srandu? Petr 39 Ústí nad Labem.
3: Tak Petře, zaplať pánbu, že vám se chce smát nebo kašlat, já to mám úplně jiný jako.
2: Co se chce tobě?
3: No, jako jestli Petr to pouští horem, ten smích a tohle, tak já...
2: Ne, on to pouští spodem horem.
3: Jo, on má...
2: Že vyhodí, že vydáš nohy nahoru. Tak tam nebo to jde do svíčky, no jestli jde do svíčky, nebo jestli udělá jenom ten jako
3: takže myslíš, že se umí smát tímhle tím druhým koncem?
2: No, a kašlat.
3: Já mám kamaráda, jmenuje se Roman Holý, hraje z Monkey Business.
2: No, a ten umí co?
3: On umí hrát melodie.
2: Jo, a nekašle teda spodem.
3: Ne, a zahraje ti melodie a umí a vem,
2: jo, počkej, jako spodem.
3: No jasně.
2: Aha.
3: A co? Dělal nám bitvy o Berlín třeba. Jako určitě umí na flétnu, zobcovku, příčnou, to jako by se v něm ví. Jako...
2: Fagot asi.
3: Ježiš, no. No, tyhle ty dejchací nástroje, jak se říká.
2: To je skvělý, tak Romana zdravíme těmhle.
3: Romane, ty vole, přijet někdy zahrát.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého

0: Nejlepší z muziky vám a taky Freedom na Frekvenci. Nemáme na chu přesně 11:30 a před námi je poslední slovo. Pojďme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: V banku 23 500 korun a na telefonu 257 400 999 je kdo? Hezké dopoledne.
3: Tady Láďa.
0: Láďo, já zdravím kam?
3: Písecko.
0: Ještě jednou?
3: Písecko.
0: Písecko, ano, tak jo. Tak možná tam pošleme penízky, ale uvidíme. Je zapotřebí se vysoutěžit, připravit na hru, jdeme na to.
3: Samozřejmě.
0: Tak super. Láďo, já musím říct, že ty máš podobný hlas jako Láďa Smoljak. Je to možné?
3: Jo. Já teď mám něco na hlasivka, jak já mluvím úplně blbě.
0: Ne, ty mluvíš jako Láďa Smoljak. Já normálně mám pocit, že si telefonu no. s panem Smoljakem, je to neuvěřitelná podoba. Nech si tu věc na těch hlasivkách i dál, jo?
3: Dobře.
0: Dobře, tak jo, to je neuvěřitelné. No dobře, no tak jo, tak pouštím ukázku, která zní takto.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Co to může být?
3: Já bych řekl, že kontakt, jakoby s publikem, no.
0: Rozumím, rozumím. Prostě kontakt. Tak zkusíme, co udělá tohle slovo.
4: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Ládíku, je mi to strašně líto. Já teda mám obrovskou radost, že jsem měl kontakt s panem Smoljakem, jo. Ale co se týká...
3: Já mám taky radost, že mám kontakt s váma, ale nepovedlo se to.
0: Ale co se týká kontaktu a posledního slova, tak tady to moc valné není. Láďo, to musím zklamat a mrzí mě to, co se dá dělat, no.
3: Další pokus
0: můžeme. Jo, přesně tak. Pojďme to zkoušet dále a přihodím rovnou 500. Šup, 24 je v banku a pokračovat budeme v 5:30 odpoledne. Tak jo, hele, mějte se tam krásně na Písecku a zase někdy. Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Láďa nám volal normálně z nebe, je to neuvěřitelné. No, každopádně, my jedeme dál na Frekvenci 1, Inner Circle, taky Lucka Bílá nebo Taylor Swift, to je to nejlepší z muziky, ale teď už určitě podle znělky víte, že bude aktuálně doprava.
5: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 159. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a kolona se tvoří mezi 152. až 159. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 196. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A my jedeme dál na Frekvenci 1, protože za chviličku si dáme kontakt s Tomášem Fílou a ten vás pozve na výlet. Teď to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1.

0: Inner Circle, to nejlepší z muziky, pojďme na výlet.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: Kam to bude dnes, takhle ve čtvrtek 1. října, to nám řekne náš kolega Tomáš Fíla. Povídej, hezké poledne.
2: Hezké poledne a dobrou chuť všem k obědu. Tak dnes jsem vyrazil do Moravskoslezských Beskyd a zaparkoval jsem v Pustevnách. Mým cílem totiž byla stezka Valaška. Stezka Valaška je dlouhá 660 metrů a první úsek se nachází mezi 4 a 15 metry nad zemí a dojdeme takhle až pod vyhlídkovou věž. Pravdou je, že tady z té výšky rozhodně žádný strach mít nemusíme, protože je tady zábradlí a je to všechno pěkně fixované a pevné. Součástí této stezky je i 150 metrů dlouhý zavěšený himalajský chodník a rozhodně doporučuji si po něm přejít. Já si to dal celkem 3x a stojí to fakt za to. Tady už ovšem balanc držet musíme, protože je to přesně takový chodník, který známe z dokumentů z Himalájí. No, prostě zavěšený. V každém případě nás pak ale čeká i krásná 22 metrů vysoká kaskádovitá rozhledna. Na jejímž vrcholu najdeme i skleněnou vyhlídkovou plošinu. A to musím říct, že už bylo něco pro mě. Pro člověka, který se bojí výšek, protože tam najednou máte pocit, že opravdu pod nohama vůbec nic nemáte. Jinak ty rozhledy z rozhledny, která je 1099 metrů nad mořem, jsou opravdu kouzelné. Jsou tady krásně vidět jeseníky a myslím, že jsem dohlédl i na velkou fatru. V každém případě úplnou novinkou letošního roku je taky Skybike Pustevny, což znamená, že vy se můžete projet na kole, ale pozor, ne po zemi, ale na kole, které je zavěšené na laně. Nebojte, jste tam nádherně jištěný, nic se stát nemůže, ale jedete jen vy, kolo a jste uprostřed nebes. Fakt to stojí za to, vřele doporučujeme a s dalším tipem na výlety se přihlásím je už zítra. Tak ahoj.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle je Pink na Frekvenci 1 a zahrajeme taky česky po zprávách, třeba Eva Farná bude. A nebo když slaví ten Igor dneska, tak mu pustíme Šťastný chlap. Pravé poledne zprávy za chvilku.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, jsme připraveni a stejně tak, Ondřej Albrecht.
4: Hezké poledne, policisté provedli obří zátah na výrobce drog, zaplnili 36 kamionů. Fotbalová asociace České republiky se omluvila, že při zápase proti Bulharsku promítla maďarskou vlajku. No a zdržíte se na dálnici D1.

0: drželi a obvinili 3 cizince a zahájili trestní stíhání 3 právnických osob.
1: Kriminalisté obvinili 3 cizince a také zahájili trestní stíhání 3 firem. Podle policie měli obvinění prodávat technické konopí obohacené o syntetické látky prostřednictvím internetových obchodů i kamenných prodejen, a to také do zahraničí. Bývalý manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady, jak potvrdila mluvčí hejtmanství Zuzana Žítková. Podle ní Honěk skončil ve funkci s okamžitou platností. Indický pilot společnosti Fly Dubai, který ve středu utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, se teď léčí v Saúdské Arábii. V Izraeli i v Indii je oslavován jako hrdina. Izraelský prezident chce mu zároveň udělit jedno z nejvyšších civilních vyznamenání a také dalším 4 izraelským cestujícím, kteří pomohli útočníka zneškodnit. Aerolinka Fly Dubai oznámila, že do odvolání ruší lety do Izraele i přílety z něj. Spojené arabské emiráty pak zahájili vlastní vyšetřování incidentu. Fotbalová asociace České republiky se omluvila za to, že před středečním zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy hráčů do 21 let proti Bulharsku byla při hymnách na velkoplošné obrazovce zobrazena nesprávná vlajka soupeře. Média upozornila na to, že pořadatelé v Hradci Králové při slavnostním okamžiku pustili na tabuli vlajku Maďarska, která má také bílý, červený a zelený pruh, ale v jiném pořadí než bulharská vlajka.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude 20 až 25 stupňů, polojasno až jasno. Během odpoledne bude ale oblačnosti částečně přibývat a k tomu se přidá také mírný jihovýchodní vítr. Místy může být také čerstvý.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na dálnici D1 se zdržíte za Prahou, a to ve směru na Brno, aktuálně v úrovni Pražského okruhu a potom ještě dál až po 25. kilometr. Necháte tam zhruba 10 minut. Na dálnici D5 potom 10 minut necháte v koloně na 36. až 40. kilometru. No a u Brna je potom stále ještě komplikace na 156. až 160. kilometru za Velkým Meziříčím. Tam se zdržíte asi čtvrt hodiny. Tak šťastnou cestu přeje Frekvence 1, kde je za mikrofonem opět připraven Robin Sobek.
3: No, pokud někdo přestane lítat v posledních dnech z Fly Dubai, tak se potom, co se stalo v oblacích, ani nedivím. Každopádně, pokud vy nás ladíte ne v oblacích, ale za volanty vašich vozů, tak dobře dojete do cíle, hlavně opatrně. Pořád se něco děje, nejenom na cestách, ale bohužel i v těch oblacích. No nic, pojďme hrát to nejlepší z muziky, ať se vám dobře jede, ať se vám dobře poslouchá. Mother Talkin' Lucie, taky Shawn Mendes. Señorita, už za chvilku, nebo chcete-li hned na startu té další hodiny. A co nás čeká? No tak nejenom to nejlepší z muziky, ale třeba za pár minut i filmový odborník.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Tak pojďme na něj, čtvrteční odpolední filmový odborník, volejte na 257-400-999, protože dneska to musíte opět trefit, nebude to vůbec složité, ty ukázky. Tak kdo je tam? Hezké odpoledne, kdo se dovolal?
3: Ahoj, Robert do zprávy.
2: Roberte, já ti pouštím rovnou první ukázku, která je strašně jednoduchá. Soustřed se, připraven?
3: Jo.
4: Pane Goodman, telegram! Telegram! Pane Goodman, telegram!
2: To je všechno, telegram.
3: Telegram?
2: Mm.
3: Telegram, telegram.
2: Ano.
3: Byla to Janžurová?
2: Ne.
3: Yeah.
2: Ne, dokonce to byl mužský hlas.
3: Mužský hlas.
2: Ano.
3: Tak
2: když už nepoznáš ani chlapa, Roberte, tak to můžeme zabalit, ne?
3: Ne, to můžeme zabalit, to zavalíme, ne?
2: Tak jo, měj se krásně, pozdravuji Ostravy a
3: jo.
2: Dělám si legraci, je to československá komedie, je to, já ti nechci napovídat úplně moc, ale ročník 1964 řekněme a Oldřich Lipský režíroval tenhle ten film.
3: Tak to bude, tak korona, ne? Děsky, zabít děsky.
2: Ještě jednou?
3: Jak zabít děsky.
2: Ne. Jako je mi jasné, že se chytil toho pana Lipského, proto si řekl tenhle ten název filmu, ale není to tak, protože tady hlavní roli stvárnil pan Karel Fiala.
3: Je.
2: To znamená...
3: Rodák z Lučína.
5: No jo.
3: Limonadový Joe.
2: Přesně tak, už to tam někdo říká. Limonadový Joe a ne Koňská opera. Tohle je správná odpověď. Miloš Kopecký, Květa Fialová, další skvělí herci.
3: Joe.
2: Pojďme dál, pojďme na film, který je mnohem mladší, je z roku 2009 a zní takto.
6: Holky, víte, co říkal Arnošt? Jak se tomu říká odborně? Čemu, abičko, když má ženská dvě dělohy, dvouhlavňovka?
7: Babi, a co je to dvouhlavňovka?
6: Víte, co miluju na týhletý rodině? Tu rozmanitost. Každý den mě nasere někdo jiný.
2: Tohle téma by tě mohlo být bližší, Roberte.
8: No, bližší, Roberte.
3: Tak to nevíme.
2: Ne.
3: Koukáš, to nebá.
2: Tak
3: něco, Roman pro ženy.
2: Ježiš, tady jsem tě typoval jako odborníka normálně.
3: Ne.
2: Takové krásné téma, takové ženské, řekl bych, až... téma a záležitosti a ty to vůbec netrefíš. No, Marie Poledňáková natáčela tuhletu českou komedii v roce 2009, takže není zas tak starý.
3: Jak se točí krokodýlí?
2: Ne, hele, ne? Střílíš vedle, ale tohle je Líbáš jako Bůh, se to jmenuje.
3: Jo.
2: Hmm? No, tak
3: dneska, takže dneska
2: nic moc, dneska jako za Boha nebudeš ani doma, asi možná bez oběda, co?
3: Tak na obědě už dneska byli.
2: Jo, tak máš obět za sebou, tak ty jsi to tušil, jo. Že to takhle dopadne, tak se předtím najed. Roberte, pozdravuj celou ostravskou partu, protože vás tam je určitě hodně, jo. Že jo?
3: Ano, dneska pět.
2: Dneska pět, makáte na stavbě, jo?
3: Ano, makáme na stavbě, jo. Venku sluníčko svítí pěkně.
2: No, nádherně, super babí léto, pojďme si ten říjen užít, doufám, že to vydrží až do konce roku tohleto počasí. Kéž by. Hele, na horách klidně může sněžit, ale tady nám nechte to slunce, jo, prosím.
3: Taky mám rád sníh na horách, ale.
2: No, přesně tak. Je. Tak, uvidíme, jak to bude letos. No nic, každopádně, co nám teda Bůh nadělí, že jo, když jsme zmínili toho Boha. Tak jo, měj se tam parádně, já budu hrát to nejlepší z muziky. Chceš to věnovat teda komu?
3: Tak tu, co jsou lidi na stavbě a moje ženě Ivelíně.
2: Ona se jmenuje Evelína?
3: Ivelína.
2: Aha, Ivelína. Dobře, tak jo, tak zdravíme celou partu a zase někdy zavolej. Měj se, ahoj.
3: Ahoj.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
11: Nejen o zimních zahradách se společností Cersklo.
12: Už dnes v 16.40.
5: Jen na frekvenci 1. Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky. Na frekvenci nemáme skoro 3 minuty po půl jedné odpoledne a za chviličku vám budeme dělat radost. Čím konkrétně, stačí nás pozorně poslouchat. Do té doby třeba Mr. Big nebo také Eva Farná či Aktuální doprava.
1: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
2: Nejen o zimních zahradách se společností Cersklo.
3: Už dnes v 16.40.
1: Jen na frekvenci 1.
4: Tango pro 3.
5: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro 3 hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
6: Bude to tanec.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 159. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a kolona se tvoří mezi 152. až 159. kilometrem. A další dopravní nehoda osobního vozidla s motorkou se vyšetřuje na dálnici D1 na 12. kilometru ve směru na Brno, kde budete v koloně popojíždět mezi 8. až 12. kilometrem okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 171. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Mr. Big. Tady u nás na Frekvenci 1 máme skoro 1:15 odpoledne a nás čeká velká paráda. Já jsem tady sliboval velmi příjemné překvapení. Tak pojďme na něj. Volejte teď na 257-400-999 a vyhrajte sportu poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a k tomu bezdrátová sluchátka. Já vám můžu říct, že na Portu je investování opravdu jednoduché a bez stresu. Začít můžete klidně už od 500 korun. Stačí odpovědět správně a investovat sportu. Kdo se dovolá teď jako třetí v pořadí a odpoví správně na mou soutěžní otázku, no tak vyhraje Portu poukaz v hodnotě 5000 korun a taky bezdrátová sluchátka. 257-400-999, já to odpočítám, raz, dva, tohle je třetí telefonní číslo. Kdo se dovolal jako třetí, kdo je tam? Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady David.
0: Neslyším, počkám si na lepší signál.
1: Tady David.
0: Davide, tak z které jeskyně voláš?
1: Prosím?
0: Takhle to nepůjde. Ptám se, ze které jeskyně voláš?
1: Zostavy.
0: Jo, no tak tím se všechno vysvětluje, Davide. Zkus tam najít nějaký lepší signál, protože mám pro tebe soutěžní otázku. A pokud správně... No?
1: Ano, ano.
0: Tak a pokud mi správně odpovíš na mou soutěžní otázku, tak vyhráváš celou tu parádu, kterou jsem tady vyjmenoval. A soutěžní otázka zní... Kolik Čechů a Slováků už využívá investiční platformu Portu? Chceš možnosti?
1: Ano, ano.
0: Za prvé více jak 300 tisíc, za druhé méně než 100 tisíc, anebo za třetí více jak 600 tisíc. Co myslíš?
2: Jak 300.
1: Více jak 300.
0: Takže říkáš více jak 300 tisíc?
1: Ano, ano.
0: Jo. A kdo ti poradil, ještě řekni, jak se jmenuje?
1: Míra.
0: Míra se jmenuje, tak Mírovi dej polibek, protože má pravdu. Já chci slyšet normálně, Davide, jak to tam mlaskne. Čekám na polibek tvého parťáka Míry.
1: To je ono.
0: Davide, ty vyhráváš parádní záležitost. Ty vlastně vyhráváš Portu poukaz v hodnotě 5000 korun, to fakt není malá částka a k tomu bezdrátová sluchátka. Už jenom ty sluchátka jsou poměrně drahé dneska, co si budem. Takže máš radost.
1: Jo, mám.
0: Jo? Levé sluchátko dáš Mírovi a pravé si necháš, viď?
1: Jo.
0: Jasně. Tak jo, hele, vydrž mi ještě na telefonu, já si napíšu co a jak, mějte se tam parádně v té Ostrávě a zase někdy. Ahoj.
1: Ahoj.
3: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Takhle hezky hraje čtvrteční odpolední frekvence jedna Hansen a po zprávách třeba Michala Hrůza nebo Atomic Kitten.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 1. října soutěžíme na Frekvenci 1 s investiční platformou Portu o poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a bezdrátová sluchátka. Den sportu vám ukáže, že investování může být jednoduché a bez stresu. Začít můžete už od 500 korun a portfolio vám Portu sestaví na míru. Myslete na svou budoucnost a investujte sportu. Poslouchejte Frekvenci 1 a vyhrajte. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Hezké odpoledne také ode mě. Opozice dnes dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Moskva oznámila vyhoštění skupiny pracovníků maďarské diplomatické mise v Rusku. No a se zdržením počítejte stále na dálnici D1 před Brnem i za Prahou. Opozice dnes ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů, zpochybňování nepohodlných institucí nebo zadlužování země. Například bývalý premiér Petr Fiala kritizoval, že Andrej Babiš neplní sliby a ve chvílích, kdy jeho vládu kritizoval, teď Babiš nekoná.
5: Pane premiére Babiši, obracím se na vás, když tu momentálně nejste. Vy jste se loni o tuto funkci ucházel a dobře jste věděl, co obnáší. Nemůžete mít současně veškerou moc a přitom žádnou odpovědnost. Nemůžete rozhodovat o rozpočtu a pak ukazovat na lidi, kteří ten váš rozpočet nesestavují. Nemůžete stát v čele vlády a vystupovat, jako byste byl stále v opozici.
4: Bývalý šéf zdravotnictví Vlastimil Válek také sarkasticky připustil i některé úspěchy kabinetu. Připsal mu mimo jiné i zásluhu za lepší zásobování vlaků Českých drah toaletním papírem. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování Frekvence 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kro.

0: 10 ruských diplomatů z Maďarska. Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení přesný počet vyhoštěných neupřesnilo. Do 2 týdnů musí odjet skupina pracovníků maďarského velvyslanectví v Moskvě a generálních konzulátů v Petrohradě a Kazani, jak oznámila ruská diplomacie. Deblová světová jednička Kateřina Siňáková začala vítězně ve 2 hře turnaj v Pekingu. V prvním zápase od triumfu ve 4 hře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 6-4 a 6-3. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem hned v úvodním kole.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnes bude primárně slunečno a také teplo, bude totiž maximálně polojasno nebo jasno. Během odpoledne se místy může objevit oblačnost, pršet by ale nemělo. Teploty budou kolem 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Na 20 minut je aktuálně kolona za Prahou, která začíná už na 13. kilometru ve směru na Brno. Rozjíždí se za zúžením za 25. kilometrem. No a zdržíte se také před samotným Brnem na D1 na 190. až 196. kilometru zhruba na 10 minut. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Robinem Sobkem.
2: Tak si představte, že přes 30% Čechů podle jednoho průzkumu nesportuje ani jednou měsíčně. Ani jednou prostě nevytáhnou paty z domu, jak se říká. Více si povíme za pár minut, do té doby, jak jsem sliboval, to nejlepší z muziky. Hezké odpoledne.
1: Frekvence. Nejlepší z muziky a Robin.

0: parádní písnička, to nejlepší z muziky Right Beside You a Sophie Hawkins na frekvenci 1 ve čtvrt na 2 odpoledne. My makáme, my posilujeme, my zvedáme činky, my jsme ve fitku, přátelé, právě teď. Zkuste si to alespoň trošku představit. No, chápu, pokud někdo z vás maká jako blázen manuálně, tak je to trošku těžké, ale nicméně, schválně, kolik tomu sportu měsíčně dáváte vy? To je otázka na tělo. Napište nám na 736 300 444, protože přes 30% Čechů podle průzkumu nesportuje ani jednou měsíčně. Je to teda nepříjemné překvapení, bych řekl. Já jsem to třeba vůbec nečekal, že opravdu ani jednou měsíčně. No, každopádně podle doporučení Světové zdravotnické organizace je třeba se hýbat minimálně teda 150 minut týdně, což je nic, Ježíš Maria, 150 minut týdně. A plní to jenom jeden ze 4 Čechů, to je fakt neuvěřitelné. Obezita obyvatel podle odhadů teda bude Českou republiku stát v roce 2035. Podržte se, víc jak 300 miliard korun, tyjo. A údajně teda patříme mezi 10 nejméně se hýbajících zemí v Evropě. A když už se lidé teda hýbou, tak nepravidelně a neintenzivně. Takže průměrně se aspoň 150 minut týdně aktivně pohybuje třetina obyvatel Evropské unie. Mezi Čechy je to jenom 25%. No, mezi těmi, kteří sportují, je nejoblíbenější turistika, které se teda podle průzkumu věnovalo 48% lidí v roce 2025. Pojďme zmínit další sporty, protože pak následuje třeba cyklistika 32%, plavání 28%, běh 25% lidí se jde zaběhat, yoga, pilates 19%, a co se týká fitka, cvičení v posilovně, tak jenom 17%. Prostě do fitka se po práci nikomu nechce. Takhle, samozřejmě u těch, kteří pracují každý den manuálně, takzvaně rubou, je to pochopitelné, že ukažte mi někoho, kdo maká s lopatou v ruce nebo krumpáčem po celý den, vlastně každý den, a po práci jde ještě zvedat činky, no tak to by byl blázen, jasně. Ale u těch třeba, kteří pracují celé dny v kanceláři, sedí na zadku, že jo, takzvaně, a nezajdou se ani protáhnout. Je to trošku na palici, no já to třeba nechápu. Jak to máte vy? Tak kolik tomu sportu dáte za měsíc? 736 300 444.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Frekvence 1.
6: To je to nejlepší z muziky.
5: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
6: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
5: Tušíte, kde?

0: hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
1: Tak co, už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2015. Gratulujeme!

0: To nejlepší z muziky Freddie Mercury nám zpestřil čtvrteční odpoledne na Frekvenci 1, a to konkrétně v půl druhé. Já jsem se ptal, kolik tomu sportu měsíčně dáváte vy. Vy píšete na 736-300-444, jako třeba Hedvika napsala: Robine, já znám jednoho chlapíka. Celý den s pilou v ruce, kácí stromy a pak chodí čtyřikrát týdně do fitka. Wow. Pojďme zatleskat tomu pánovi. Čtyřikrát týdně a po celý den kácet stromy. To chce pořádnou vůli a kuráž. Petr z práce to fitko taky nefláká, ten to napsal úplně jasně. Hele, po práci každý den jdu posilovat rovnou do hospody.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Pojďme raději na tu dopravu, jak to vypadá?
2: Došetřování dopravní nehody nákladního vozidla s osobním vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D1 na 159. kilometru z Prahy na Brno. A na Pražském okruhu se tvoří kolona vozidel ze sjezdu z dálnice D1 směrem na letiště. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo ve zúžení na 80. kilometru u Jesenice. Počítejte s dlouhým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Hrajeme Blondie, Mária, to nejlepší z muziky ve 13:45 odpoledne. Tady u nás na frekvenci 1, nebo za chviličku bude 13:45. Ještě než půjdu na výši teda procenta sportujících Čechů, nebo spíše těch málo sportujících a dát si to fitko, tak mám tady pro vás, přátelé, naprosto parádní tip, jeden nevšední, jedinečný, řekl bych, něco, co tady opravdu ještě nebylo u nás v Česku a bude teda v naší metropoli. Aby byl konkrétnější, tak Tančící dům v Praze ve spolupráci s Českou televizí bude nabízet od 4. listopadu expozici s názvem Jiřina 90 let. Ano. Jiřina pořád ve hře a bude mapovat kariéru herečky Jiřiny Bohdalové. To znamená, že návštěvníci budou mít možnost vidět originální kostýmy, návrhy kostýmu, rekvizity, dobové fotky, plakáty a vůbec další artefakty z filmů, seriálů a pohádek spojených právě s herečkou, která 3. května oslavila 95. narozeniny. Požehnaný to věk, mnohé exponáty teda pocházejí z fondů České televize, nebo taky divadelních scén, i soukromých sbírek dokonce, a veřejnosti budou představené úplně poprvé. Proto jsem uvedl tento tip jako naprosto parádní, originální a nevšední a klidně jedinečný, můžeme říct. Je to opravdu hezká podsta paní Jiřině Bohdalové za její za její umění, za její herectví. Takže když budete mít cestu okolo a bude to samozřejmě od 4. listopadu dál a pojedete naší metropolí, tak se určitě zastavte. A ještě jeden tip pro vás je tady.
1: Ve studiu Frekvence 1 vítám Martina Luňáčka, spoluzakladatele a výkonného ředitele investiční platformy Portu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Luňáčku, na Portu se do investování pustilo už víc než 350 tisíc lidí. Kolik toho o investování musí člověk vědět, aby s ním mohl začít a udělal to správně?
2: No, člověk nemusí být vůbec žádný odborník. Tam stačí, aby si srovnal pár praktických věcí na úvod. A to zejména, na co bude investovat, k čemu ty peníze chce jednou použít, na jak dlouho bude investovat a jak mu případně vadí nějaké kolísání té investice po cestě. To je v podstatě všechno a pak už stačí se držet jen takových těch základních investičních doporučení, to znamená ty peníze trochu rozložit, nedávat všechny vajíčka do jednoho košíčku, investovat pravidelně a hlavně neinvestovat peníze, které plánuju v brzké době na něco použít.
1: Když už se tedy do investování pustím, budu se mu muset pravidelně věnovat, nebo je naopak lepší do nastavení investic raději vůbec nezasahovat?
2: No, pokud jsem dlouhodobý investor, což drtivá většina lidí takových těch středatelů opravdu je, tak je lepší do těch investic vlastně vůbec nezasahovat. Ono trochu s nadsázkou se říká, že nejlepší doporučení je ty investice si jednou pořádně nastavit a pak ideálně zapomenout heslo, abych se na to nemusel moc koukat. Úplně nejhorší je, když jednám třeba v emocích, snažím se na základě nějakých zpráv rychle pozměnit ty svoje investice, to zpravidla napáchá více škod než užitku.
1: Co Portu dělá proto, aby byl začátek investování pro lidi co nejjednodušší?
2: Portu se snaží člověka celým tím procesem provést. To znamená, v úvodu je tam nějaký dotazník jednoduchý na začátek, kde se právě zeptáme člověka, na jak dlouho hodlá investovat, jak moc mu vadí to riziko a na základě toho Portu doporučí vhodnou investici. Následně ji monitoruje a i se v průběhu času o ní stará pro člověka. To znamená, že stačí, aby si nastavil trvalý příkaz a o nic dalšího se nestaral. Samozřejmě, pokud nechce. Pokud by někdo chtěl to vzít do vlastních rukou, i to je na Portu možné.
1: Tak já vám děkuju za spoustu užitečných informací a někdy příště se zase budu těšit na slyšenou.
2: Děkuji, na slyšenou.

0: 14. hodina, tohle byla Mika a my vám pošlem po 14. hodině další muziku.
1: Třeba Holly Humberstone.
0: A to bude Nick Kane.
1: A nebo George Ezra.
0: A za 24 zprávy jsou to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Obrecht, nachystán, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Základní škola v Újezdu nad Lesy se postupně vrací k běžnému provozu. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení regulace zlevnila. Benzín se příliš nehýbe. No a zdržíte se na dálnici D1. Počet nemocných salmonelózou po konzumaci oběda ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy vzrostl na 399, z toho je 364 dětí. V nemocnicích zůstává 19 lidí. Podle hygieniků nákazu pravděpodobně způsobila nedostatečně tepelně upravená vejce, která navíc zřejmě byla po datu minimální trvanlivosti. Za jakých podmínek se můžou děti a zaměstnanci vrátit do škol a školek, upřesnila Frekvenci 1 mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
5: Školní kuchyně zůstává v současnosti uzavřena a stravování je zajištěno externím dodavatelem. Ve všech dotčených prostorách byla provedena dezinfekce a po znovu otevření bude pokračovat zvýšený režim uklidu a dezinfekce, zejména na toaletách, klikách, madlech a dalších často dotýkaných plochách. U všech umyvádel musí být k dispozici tekuté mýdlo a papírové ručníky a zaměstnanci školy budou důsledně dohlížet na hygienu rukou dětí.
4: Hygienici v případu dál pokračují v šetření. Dosavadní výsledky odebraných vzorků potravin jsou negativní. Vejce ani šunka použité při přípravě oběda už ale nebyly k dispozici. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Jak Frekvenci 1 řekl analytik firmy Finlord Boris Tomčiak, právě Natural 95 by mohl mírně zlevňovat.
6: Je to opět způsobené tím, že se znižovala cena ropy a poklesly i velkoobchodné marže. A zároveň teda k tomu přispěje i regulácia na úrovni marží čerpacích stanic, ktorú vláda zaviedla, ale oproti nafte bude samozrejme benzín zlacňovať menej, pretože v jeho prípade sa spotrebná daň neznížila, takže u benzínu očakávame zníženie cien na úrovni nižších desiatok haliérov.
4: U nafty bude podle Tomčáka v dlouhodobém výhledu záležet hlavně na vývoji v Hormuzském průlivu. Vládní regulace cen paliv bude platit zatím do konce měsíce. Středeční

0: 15 stupňů. Je poměrně slunečný a teplý den, má být jasno až polojasno. Během odpoledne potom ale od západu bude oblačnosti částečně přibývat.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Na dálnici D1 je kolona na 156. až 151. kilometru. Necháte tam zhruba nějakých 10 minut. V opačném směru je to potom na 15 minut až postý 60. kilometr. Pozor dávejte taky na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 24. kilometru se stala dopravní nehoda, na místo míří také policie. No a kolona je i za Prahou na D1 mezi 13. až 25. kilometrem. Tam je to aktuálně alespoň na 25 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, teď už s vámi budou Jana s Vojtou.
2: Vás zdravíme, krátce po 14. hodině, dneska je 1. října a vždycky, když je říjen, tak já to mám spojený s dýní.
3: Jo.
0: Děkujeme.
3: Gratulujeme.
2: Ne, ale víš, jako, jak vždycky každý ten měsíc je prostě teď do konce roku, asi to tak vnímáte, ne?
3: No,
2: že každý ten měsíc už pak bude spojený s něčím, že jo? Takže dýně, pak dušičky a Vánoce.
3: No, to je vlastně pravda.
0: A leden,
3: leden,
0: no?
3: Leden a únor, to jsou deprese.
2: To jsou taky deprese. Jako v lednu a v únoru tě vlastně nic moc extra nečeká, že
3: jo? No takhle, leden, únor, to jsou hory, že jo? Protože jo. Únor, jarní prázdniny.
2: No, to je pravda, to je pravda. No. Takže dýňový
0: dobrý. No, když se máme děti, tak to tak nemáme úplně.
3: No, tak si zajít sám.
2: No, nemusím tě. To je dobrá výmluva. Já nejezdím nahoru, já nemám děti. Nic.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Za muzikou jdeme.
3: Tady je Jennifer Lopez a David Guetta. Hezké odpoledne přejeme.
2: Hezký čtvrtek, 1. říjnový.

0: George Ezra na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut, hezké čtvrteční 1. říjnové odpoledne.
1: Včera jsme po práci narazili na něco, co bys v Praze vůbec nečekal.
0: Co?
1: My vyšli z baráku.
0: Někdo v kostýmu hranolky, jo.
1: No pozor, to vůbec nechápu, jak mě mohlo napadnout něco takového.
0: Já bych to nečekal.
1: Třeba. Já jsem tady měla včera psa, vylezli jsme z baráku, že jo, šli jsme z práce a najednou ten pes zavětřil.
0: No.
1: A tady z té trávy vyběhl zajíc.
0: Aha.
1: A ten zajíc, naštěstí, to nebyl žádný blázen, sebevrah, takže neběžel do té silnice, ale běžel tady po té trávě na jednu stranu, na druhou stranu, teď ten můj pes za ním. Já tady nejdřív chytla hysterák, protože jsem se fakt bála, aby náhodou nedostali nápad to tady jako vzít po té silnici. To se naštěstí nestalo, takže jsem jí musela nějak horko těžko tady odchytávat. No a zajíc se někam schoval, ale vlastně já vlastně vůbec netuším, kde on tady může žít.
0: No je teda fakt, že než tady naproti nám začali stavět tu další budovu, tak tady byla taková a zajíci tady běhali.
1: No, a to je takže podle mě jeden z těch zajíců, který nestačil jako
0: zdrhnout někam jinam. Protože z druhé strany tam nějaký remízek nebo lesík pořád ještě je, no. Takže oni tam jako
1: asi tam
0: mají
1: někde
0: možnost.
1: Bydlej. No.
0: Mají tam pelíšek. Takže zajíců tak, jo?
1: Teď jste už uprostřed Prahy, řveš tady na psa, nech toho zajíce! No, takže se proběhla, než jsme
0: dopadlo to dobře.
1: Dopadlo utek. To dobře, zajíc utek.
0: Žádný divoký koření smetana nebylo.
1: Ne. Na Šípkový nebo na těm. Hele, dopadlo to dobře, já si myslím, já vlastně vůbec nevím, co by jako ten pes dělal, kdyby toho zajíce dohnal, jo. A já si trošku myslím, že ona by to měla jako hru, kdyby se s ním trošku pinkla zprava, zleva.
0: Jenom by ho kousla a utekla by, jo.
1: No, to ne, myslím si, že by nekousla.
0: Ale to je jako zajímavý, jak ty lovecký instinkty v těch domestikovaných zvířatech jsou otupělý.
1: Jak to tam pořád,
0: no,
1: jo,
0: ale furt to tam je. Náš kocour třeba jako normálně loví myši.
1: No.
0: Ale on jí vždycky jenom přinese.
1: A zakousnej?
0: Ne, a potom si sedne a kouká, jak jí honíme po terase.
1: Nesu zábavu.

0: Na frekvenci jeden Nick Kamen, 14. hodina 17. minuta k tomu.
1: Tak zatímco vy jste včera honili zajíce s láskou tady před naší budovou, tak já jsem si dneska udělal takové pánské pečovatelské dopoledne.
0: Já myslím, že to začne líp. Zatímco vy jste honili zajíce.
1: Zajíce, tak já jsem se byl nechat opečovávat dneska.
0: Vy jsi byl na kosmetice?
1: Ne, já jsem byl u frizéra, u barbera. A nechal
0: dali ti panáka?
1: No, nutili mi ho, ale já byl autem.
0: Takže k barberovi se chodí pěšky.
1: Takhle, tam můžeš autem. Ne, ale já jsem chtěl jenom říct, že prostě já tady to občas absolvuju, tady tu proceduru, že se opravdu jako nechám opečovat. A je to jedna z věcí, kterou opravdu mám hrozně rád. Jsem strašně rád, že tady ta kultura těch barbershopů je. Mm. Protože máte opravdu jako minimálně tu hodinu pocit, že nic nemusíte a že se o vás pak někdo stará.
0: Jo? Víš, to je vlastně docela paradox,
1: no.
0: Že to, co ty považuješ za super čas strávený, no. Tak já to vlastně považuji za absolutní ztrátu času. Já prostě vlastně, a možná je to právě proto, že ty služby jsou tak dostupné a že my ženský si to jako můžeme užívat, že jo? Kosmetika, pedikura, manikura, kadeřník. Jako já jsem úplně běsná, když mám jít ke kadeřníkovi a vím, že tam budu třeba 2,5 hodiny.
1: Jako ty to považuješ za ztracený čas,
0: já,
1: jo?
0: Mě to hrozně nebaví prostě.
1: Ale to víš, že to vy ženský nemáte jenom s tímhle, to máte i třeba s vařením, že vám to přijde jako zmarněný čas, nebo znám takový ženy.
0: No, to je trošku něco jiného, jako spíš mluvím o věci, že si můžeš fakt jako poležet, nebo posadit, nemusíš nic dělat a někdo ti opečovává.
1: No a to já to úplně
0: miluju. Já to neumím užít prostě. Jako já... Na mě je to za prvý strašně dlouhý, jako tobě ostříhat vlasy a oholit kníry je prostě otázka kolika, 20 minut?
1: 3/4 hodiny.
0: 3/4 hodiny, no, ale protože oni se s tím musí crcat, když už se na to řeknou ty peníze.
1: No
0: že?
1: Právě, to je ta méně milá část.
0: A u toho tě masírujou koule a pak si řeknou litr a bude mi se, že to nejde.
1: A nakonec vás zbičuju.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.
3: Tušíte, který rok to mohl být?

0: co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2016. Gratulujeme.

0: Linky Ghost to Hollywood na frekvenci 1:30 přesně.
1: No a my tady pro vás máme Ondru, který přináší zprávy. Jdeme na ně.
2: Dneska odpoledne maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic v pátek klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se sníží o 22 haléřů na 45 korun 92 za litr. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty utrpěl zranění a zřejmě se nestihne dát do pořádku. Hostem presklubu dnes bude předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Jakub Weinlich se bude ptát na neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Asi na půl hodiny je stále kolona za Prahou ve směru na Brno na dálnici D1. Aktuálně začíná na 8. kilometru, končí na 25. kilometru. Potom dál po směru na Brno je také další kolona na 153. až 160. kilometru. Ta je zhruba na 20 minut. Na 10 minut je potom při odjezdu z Prahy na Hradec Králové na dálnici D11 kolona mezi 18. a 22. kilometrem. No a aktuálně se kolona tvoří také na dálnici D2 u Brna na posledních 3 kilometrech a tam necháte zhruba 10 minut před dálnicí D1. Tak šťastnou cestu.
1: Pojďme vám nabídnout příběh, tak jako každý všední den. Příběh buď pravdivý nebo smyšlený.
4: Ano, dneska to bude o jednom chlupatém monstru.
1: Chlupaté monstrum. Napadně. Takže Míra Michalovka. Promiň, Míra.
4: Ano, bude to o Mírovi a bude to úplnej blábol.

0: Holly Humberstone na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme na příběh, buď pravdivý, anebo zcela smyšlený.
1: Říkal jsi, že to bude o člověku, nebo a nevím, jestli to byl vlastně člověk.
0: Bylo to takový africký yeti, by se dalo říci.
1: Aha, dobře.
0: Protože v polovině minulého století v Malawi se začaly šířit zvěsti o výskytu velkého černého a chlupatého tvora. Uh-huh. Kousek od jezera Malawi, od Lake Malawi.
1: Uh-huh.
0: A pozor, byly to tak intenzivně a nahustěně jakoby za sebou podávané zprávy, že se do toho vložili i státní rangers a začali oblast prohledávat. Dokonce hlásili nález více než 30 podivných konstrukcí v korunách stromů, což bylo považováno za obydlí toho tvora. A ten tvor dostal jméno Ufity. A teď se rozjela úřední mašinérie, začalo se vydávat oficiální tiskové zprávy o Ufity. V jedné z nich stálo, že dva odborníci z Road Livingstone Musea dospěli k závěru, že Ufity je pravděpodobně nový poddruh šimpanze. Zároveň ale stále nebyla pořízená žádná normální fotografie. A úřady dokonce uváděly, že Ufity se po určité době znovu objevil nebo objevila u Limpasa Bridge a že jí tam měl pozorovat i místní vrchní ranger. Do dneška nikdo neví, co to bylo za tvora, protože stejně rychle, jako ta hysterie kolem Ufity začala, tak skončila. Tak
1: to
0: co?
1: To se mi zdá jako pěkná pohádka.
0: Jo?
1: Takže Ufity bude nějaká pohádková bytost.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Možná to byla nějaká víla nebo nějaký elfík, ale je to pravda.
1: Fakt,
0: ano.
1: Jo.
0: Rok 1960, Nyasaland, tehdejší britský protektorát dnešní Malawi.
1: Ufity.
0: Ufity, ano.
1: Fakt, teda. Ano. No vidíš to, to by jeden neřek.
0: No vidíte to.
1: Jenomže blbý je, že nejsou ty důkazy, víš, jako
0: no,
1: tohle
0: to,
1: si
0: to
1: přece.
0: To je jak Loch Nesska, že jo?
1: A to já viděla.
0: No a vždycky je u toho nějaký jezer. Počkej, kde? U vás na Kamencovým jezeru
1: ne,
0: Chomutova,
1: jo? Ne, nějaký pohádce animovaný.
0: Krušnohorská Loch Ness.
1: Ne, tak příběh je to hezký, dobře, budu mu věřit. Už je to teda hodně, hodně dlouho no. Let. Tam vlastně v té době už asi žádný záznam v té době nevzniknul.
0: A tak jo? Víte co, Afrika, no, tam se to jako těžko prokazuje. Ale ty tiskové zprávy opravdu vycházely a opravdu se o tom psalo.
1: Dobře, budeme ti věřit.
0: Děkuji.
1: Tak tento příběh se skutečně stal.

0: Na frekvenci 1 má svoje místo taky Honza Dědek. To je ten, který ví spoustu pikantérií o muzice.
1: Ano, Honza Dědek je totiž původně, to se o něm dneska už docela málo ví, on je hudební publicista, hudební novinář. Mm-hmm. A opravdu jako má ve svém životopise spousty rozhovorů se spoustou velmi slavných lidí. Mm-hmm. Nevím teda, jestli zpovídal někdy Jerry Halliwell.
0: To taky nevím. No.
1: A nebo některou jinou spajsku.
0: Mě tam naskakuje jeden z těch porů, který jsme teď nedávno publikovali, o tom, jak přijde ten chlápek na pohovor a s tím, že má v životopise, že umí pracovat v kolektivu. Jsi to slyšel?
1: Neslyšel.
0: A PRistka mu říká, no to, že jste podstoupili swingers party, ještě neznamená, že umíte pracovat v kolektivu. Ale to se prosím vás Honzi Dědka vůbec netýká, ano, on je totiž solitér.
1: On pracuje solo, maximálně ve dvou.
0: Tak pojďme k muzice, respektive k informacím o písničce It's Rainy Man.
2: 7 faktů Honzi Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Podle hudební televize VH1 je to jedna z nejlepších písniček 80. let. A to jí přitom odmítlo tolik věhlasných zpěvaček, že její autoři nakonec škemrali u kde koho, jen aby ji někdo naspíval. Nakonec to jako první udělala kapela, na jejíž jméno si už dnes vzpomene jen opravdu málo kdo. U nás ten song proslavila Jerry Halliwell. It's raining.
2: Za prvé.
4: Těmi autory byli Paul Jabara a Paul Shaffer. A tu písničku napsali během jednoho odpoledne v roce 1979. Původně pro Donu Summer. Ta je ale označila za ďábelské rouhačskou. No a po ní ji odmítli i Diana Ross, Cher a Barbra Streisand.
3: Za druhé.
4: Pánové proto nabídli dámské dvojici Two Tones, ale ani v tomhle případě neuspěli. Dámy byly údajně přesvědčené, že je to naprosto pošahaná písnička. Nikdo přece nebude chtít poslouchat písničku o tom, že z nebe prší muži. Nakonec je autoři údajně doslova ukecali.
2: Za třetí.
4: Na singlu vyšlo It's Raining Men v září 1982 a v britské hitparádě se vyšplhalo až na krásné druhé místo.
3: Za čtvrté.
4: Než vyšla o půl roku později i na desce Success, přejmenovali se dámy na Weather Girls. Údajně se ten nový název lépe hodil k jejich velkému hitu, který byl v roce 1983 nominovaný na cenu Grammy.
2: Za páté.
4: Videoklip k písničce It's Raining Men byl plný polonahých mužů. Obě dámy sice přiznali, že to byl kýč jak bič, ale na druhou stranu ten klip dosáhl velké popularity u gay komunity, která tu písničku brzy přijala za svou hymnu.
3: Za šesté.
4: V roce 2001 ji naspívala britská zpěvačka Jerry Halliwell pro film Deník Bridget Jonesové. Bývalá členka dívčí kapely Spice Girls později prohlásila, že vždycky milovala knihy o Bridget, takže píseň naspívala velmi ráda. Prý jen tak mimochodem. A mimochodem z toho bylo první místo v britské hitparádě a její největší hit.
2: A konečně za sedmé.
4: V roce 2014 se ta písnička do ostrovního žebříčku vrátila. A to díky kampani na sociálních sítích, která protestovala proti výrokům radního Davida Silvestra. Ten tvrdil, že tehdejší špatné počasí v Anglii bylo důsledkem legalizace homosexuálních sňatků. Co k tomu dodat? Tady je na Frekvenci 1 obrovský hit roku 2001. Jerry Halliwell a It's Raining Men.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, teď přidáme slovo našemu kolegovi Tomášovi Fílovi.
1: Tomáš Fíla pro vás i dnes má tip na nějaký hezký zajímavý výlet, zajímá nás, kam nás dneska vezme.
0: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne Jani, ahoj Vojto. Tak dneska jsem vyrazil do Moravskoslezských Beskyd, konkrétně do Pusteven, abych se tady prošel po stezce Valaška. Tam musím říct, že je dlouhá 660 metrů. Prvních 440 se pohybuje ve výšce od 4 do 15 metrů a je to klasický pevný dřevěný chodník. Po cestě si ale také můžeme dát 150 metrů dlouhý zavěšený himalajský chodník a ten už se s námi pořádně houpe a dojdeme až ke 22 metrů vysoké kaskádovité rozhledně. Ta se nachází ve výšce 1099 metrů a jsou odsud krásné rozhledy, jednak na Jeseníky a mám pocit, že jsem viděl i Velkou Fatru. Na konci této rozhledny je i prosklená plošina a tady já už jsem začal mít opravdové problémy a mrazení v nohách i v břiše. Zkrátka dobře, máte pocit, že stojíte na ničem. Jinak, tenhle výlet rozhodně stojí za to a můžeme ho doporučit. Takže pokud nevíte, kam vyrazit, tak rozhodně stezka Valaška stojí za to. No a s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak se mějte hezky. Ahoj.

0: Novinka od Take That společně s Michaelem Patrickem Kellym, jejich Feel My Love.
1: On tady byl na návštěvě, víte to?
0: Michael Patrick Kelly?
1: No, a povídal si s Martou Jandovou.
0: Aha, vidíte. A teď zpívá z Take That. Co je víc?
1: Víte, který to je, jo? To je Kelly Family.
2: Jo, tenhle.
1: No. Aha. Protože to je ten nejmladší.
0: A viděl jsem, že opatro níž, tuším, opatrovejší reflex nad náma, tady v baráku, tak tam
2: myslím,
0: byl,
2: že o tři.
0: O tři, protože jsou mnohem vejš, no. Tak tam byl taky na rozhovoru.
1: On tak, když už byl v Čechách, vymet všechna média.
0: A nebyl to Angelo Kelly? Nebyl to jiný Kelly?
1: Ne, tady ten podle mě.
0: Jo,
1: Nebo já nevím.
2: A v někde by se taky čert vyznal,
1: prostě
2: že
1: jo? Prostě jsou si strašně podobný.
2: Všichni dlouhý vlasy a jedna rodina, tak co chceš?
1: My jsme Váláši.
0: Tak co zahrajeme po 15.
1: Třeba Cher.
0: Nebo Cure.
1: A nebo Katy Perry.
0: A zprávy za chviličku.
3: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
5: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1. 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A minutka k tomu s Ondrou Albrechtem, pojďme na něm.
2: Hezké odpoledne. Policie porazuje mezi výrobci drog, zabavila 36 kamionů zboží a zařízení. Fajčer se omluvila Bulharsku za promítnutí maďarské vlajky před fotbalovým utkáním a zdržíte se na dálnici D1. Národní protidrogová centrála při rozsáhlém zásahu proti výrobcům produktů se syntetickými kanabioidy zajistila materiál, který zaplnil 36 kamionů. Policisté odhalili dvě nelegální laboratoře a zabavili drogy, technologie i majetek v celkové hodnotě asi 330 milionů korun. Podrobnosti doplnila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
6: Národní protidrogová centrála vede 4 trestní řízení související s výrobou, neoprávněným nakládáním a prodejem produktů se syntetickými kanabinoidy, z nichž některé způsobily vlnu intoxikací. Kriminalisté zadrželi a obvinili 3 cizince a zahájili trestní stíhání 3 právnických osob.
2: Ještě doplním, že kriminalisté také podle policie měli prodávat technické konopí, obvinění měli prodávat technické konopí obohacené o syntetické látky prostřednictvím internetových obchodů i kamenných prodejen, a to také do zahraničí. Bývalý manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele příbramské nemocnice.
7: Podle mluvčí hejtmanství Honěk skončil ve funkci s okamžitou platností. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově VZP a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Zadrželi 3 lidi a propustili je na svobodu. Nikoho zatím neobvinili. Jedním z nich byl i Honěk. Případ se týká podezření z korupčního jednání spojeného s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny. Podle serveru Seznam zprávy policie Honka podezírá z praní špinavých peněz. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Generální prokurátor Spojených arabských emirátů nařídil vyšetřování incidentu na palubě letu společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu.

0: které má také bílý, červený a zelený pruh, ale v jiném pořadí než Bulharsko.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pojďme také na počasí. Dnes v noci budou teploty opět padat na 6 až 8 stupňů Celsia. Tam, kde se uklidní vítr, to může být až kolem 5 stupňů. Během zítřka potom počítáme s tím, že teploty přes den budou opět kolem 21 až 22 stupňů Celsia. Zítra nás ale čeká trochu více oblačnosti.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolona na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno je opět o něco delší. Začíná už na 8. kilometru, končí na 25. a aktuálně v ní necháte přes 35 minut. Na 20 minut je potom kolona na 154. kilometru až po 166. kilometr ve směru na Brno. No a s dlouhým zdržením potom počítejte také na dálnici D10, a to při cestě na Mladou Boleslav na 74. kilometru. Na desítky minut je potom také zdržení na silnici číslo 35, tedy takzvaně vrchem, pokud jedete přes Vysoké Mýto na Mohelnici a v opačném směru, tak právě mezi Litomyšli a Vysokým Mýtem naberete několik desítek minut zpoždění. Tak šťastnou cestu, pokud to jde. Teď už se vás opět starají Jana Knížková a Vojtěch Fler.
2: 5 minut po 15. 1. října. Teď si prosím pěkně vyberte, jo. Dneska je totiž Mezinárodní den seniorů, kávy, hudby, lékařů, pohlednic, cyklistiky, vegetariánství a masáže.
0: Tak masáž, no.
2: No, masáž, k tomu se hezky namazat něco máslem, že jo.
0: Tak už si přijdu jako senior, že jo.
2: Mrkev ideálně, když to má být vegetariánský.
3: Cyklistika by mě bavila, káva by mě bavila.
2: No,
3: dneska
2: no,
3: mezinárodní
2: hudba.
0: Hudba, no jasně.
3: Lékaři. Se zapřeháněli na 1. října, vy.
2: No jasně, no.
3: Do toho má můj bývalý kolega z jiného rádia dneska narozeniny.
2: Jo.
3: A já mu pravidelně přeju 1. září, protože to pletu, že jo. Tak jako září a říjen je podle mě jako dost měsíc, který si můžeš prostě
2: já si
3: pomíchat.
2: Myslím, že to je vlastně jako úplně
0: třeba jedno. U školáků to podle mě tak není. Ty si nesplatou 1. září.
3: Ale zrovna dneska jsem šla ráno na procházku a šla jsem v hodině, kdy už byli všichni v práci a ve škole. No. Všude bylo lidu prázdno. A myslela jsem na ně, říkala jsem si, tak jestli pak už jsou zajetí, jako jestli už to vnímají jako normální stereotyp, že ráno vstaneš, jdeš do školy. Jako
0: je už se naučili podvádět, podle mě prvňáci, že jo.
3: Podvádět.
2: No. Podle mě už jako první cigaretka na záchodcích proběhla. Jako
3: první,
0: za školou.
3: Přesně. Ty prváci.
0: První lásky už tam taky probíhají.
3: To nevím, v prvním měsíci těžko.
2: První třídní dutka.
0: No,
3: neblázněte.
0: Poznámky.
2: No, ale co se v mládí naučíš?
3: Co se v září naučíš?

0: Celine Dion. 15 hodin, 13 minut. Ona se nám vrátila na pódy a začala zase zpívat.
1: Ano, ale jak teda zpívá?
0: Já
1: jako,
0: jsem viděla ten dokument, kde ona přiznala ty zdravotní problémy a je to teda neskutečně silná ženská.
1: No, tak ale přejme jí pevné zdraví, jak to zpívá co nejlíp, co nejdýl.
0: Co nejdýl.
1: Že ona ten fond má jako.
0: No, rozumím.
1: Já si vždycky u takhle disponovaných zpěvaček říkám, že bych to nechtěl mít doma.
0: Myslíš, že když začne ječet? No.
1: Padají lustry a vysklívají se okna.
0: Nabere decibely, že ti popadají chlupy z nohou. Tak jo, pojďme ale od Celine Dion k tomu, co nás čeká. Budeme dělat radost.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Jdeme proplácet účtenku, komu dneska voláme.
0: Voláme Gábině do Karlových Varů.
1: Taková
0: jako standardka, ale já věřím, že to Gábina ocení, protože...
1: Dobrý den, Gábi, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jasně.
0: Je to přesně tak? Máme tady v ruce vaši účtenku a trošku mi něco napovídá, že vaše účtenka souvisí s tím, co teď děláte.
4: Že by pohonné hmoty.
0: Že by pohonné hmoty.
1: No jo, no, tak co si budem povědět, to je dneska největší uchazeč o proplácení, že jo?
0: No
1: co
0: to
1: si
0: jo.
1: Budem povídat?
4: Ano.
1: No.
0: To je pravda. Vy tady teda píšete, že chcete proplatit účtenku, která se pojí k vaší dovolený a že jste, nebo sama nám řekněte, kde jste byla na dovolený.
4: My jsme byli v Krkonoších, ve Špindlerově mlýně a když jsem viděla teda tam ceny těch pohonných hmot, tak se mi otáčely oči trošku, protáčely. No a potom teda po návratu to ještě vystřelilo nahoru, no, takže...
0: Takže oči jsou pořád vzůru.
1: Takže dovolená byla v rohlíku a o paštice, ale dojeli jste si autem. Super.
4: Ano.
0: Tak musí se člověk někde uskromnit.
1: No jasně, i když zase ve Špindlu mají skvělý smažák za 5 kilo. Že?
0: Ale na papírovém tácku.
1: No jasně.
0: No, důležitý je, že jste účtenku poslala. Ještě důležitější je, že jsme ji vylosovali a vy jste správně odpověděla na naši otázku. Částka 1655 korun vám přiletí zpátky na účet.
4: Já moc děkuju, jste skvělý.
1: No.
0: Nemáte zač.
1: My víme, děkujeme.
0: A kde se tam teď pohybujete? My vás zneužijeme a uděláme takovou dopravní službičku, dopravní servis. Kde se nám teď to jezdí teď vám?
4: Teďkon v Karlových Varech a jedu směrem na Sokolov.
1: Takže po 4 Proudovce.
4: Ano, už jo.
0: To je 6. Nebo to je 7.
1: To je 6. To je podle mě 6. A teď máte podle mě po levý straně makro, ne?
0: Vojta tam jezdí strašně často.
4: A za chvilku.
1: Za chvilku. A bude odbočka na loket. Pozor.
4: Ano.
0: Tak jo. Gabčo, my vám moc gratulujeme. Zůstaňte nám na telefonu, domluvíme podrobnosti. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Určitě, moc děkuju, mějte se skvěle.
0: Naschle.

0: Saša, if you believe, na frekvenci 1, 15 hodin 19 minut, 1. října. Včera jsem, bohužel, viděl kus jednání sněmovny. Oni se tam teďko hádají o tu důvěru, nedůvěru.
1: Jak se ti to stalo?
0: Já nevím.
1: Podle mě jsi to sám naladil.
0: Já jsem omylem kliknul na stránky poslanecké sněmovny a livestreamy.
1: Sebetrýzni to.
0: Jsou toho plný sociální sítě, prosím
1: tě. Zase se perlilo.
0: No. A moc se mi líbilo, že někteří zákonodárci citují Bibli. A když už ji citují, tak ji prosím vás citujte správně. Ministr životního prostředí, pan Červený, řekl, jak je v Bibli psáno, nepokradeš, Kelišová.
1: Evidentně má rád tenhle film?
0: No jasně.
1: Já si myslím, že lidi obecně používají hodně hlášky z filmů a možná ani nevědí, že to jsou hlášky z filmů.
0: Přesně tak, no. Mm. Jako třeba tohle.
2: To je nuzbel prosit.
0: Když už jsme u té Kelišový,
1: jo,
0: že jo.
1: Jo,
0: no.
1: To je dobrý, no.
0: A nebo část téhle hlášky z jedný z her divadla Járy Cimrmana.
3: Kočka máš? Ne. Švagr máš? Ne. Les máš?
4: Kousek lesa mám.
3: No les, pane inspektore, přiznal se. Tak mě k tomu pusťte. Ty, že máš les, Majere?
4: Mám.
3: Hovno, Majere, hovno máš.
0: Tak přesně ta poslední část se používá dost často, že jo? Každopádně nás napadlo se vás zeptat, jestli máte nějakou filmovou nebo divadelní nebo seriálovou hlášku, kterou běžně používáte v životě.
1: Víš, co je zajímavý, já určitě používám, ale já si třeba takhle vůbec nedokážu sama vybavit. Víš, když tam nenaskočí.
0: Já třeba, když jsme pouštěli tu ukázku z divadla Járy Cimrmana, já velmi často, když na něco zapomenu, tak používám hlášku ze hry Švestka. Když mi někdo řekne, ty jsi na to zapomněl, viď?
1: Tak.
0: A tak říkám, jo, akorát mi utkvělo, že nesmím říkat žebřík.
1: Jo. Tak jo, tak filmové hlášky, věříme, že jich znáte strašně moc, máte svoje oblíbený, nemusíte samozřejmě běžně používat, ale jsou to hlášky, které si pamatujete a které považujete za ty nejlepší.
0: Ano, a v jakých situacích je používáte, by
1: když
0: nás také zajímalo. Pojďte nám napsat na Instagram, Jana Knížková, Vojta FR, frekvence 1.
1: Hele, v rychlosti, hnedka píše Katka, já to asi přečtu, protože to napsala, já často používám a nevím, z čeho to je, na to ti sere bílý tesák. Čeho to je?
0: Já mám pocit, že to je Líbáš jako Bůh. Film od Marie Poledňákovi. No, že to hodně často používá moje máma. Je to její oblíbený film.
1: To Katko, byste rychle. Tak jo, tak další očekáváme filmové hlášky, o tom si dneska budeme povídat a na ně se těšíme.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu, 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu, 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tango pro tři.
8: Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci.
9: Někdy stačí jediný krok, aby se změnil celý život.
10: Zveme vás do kina od 1. října na film Tango pro tři.
11: Frekvence 1.
12: To je to nejlepší z muziky.
11: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
12: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Tak to byly Cure na frekvenci 1, je 3:30 přesně.
1: Máme tady Ondru a Ondra nám nabídne zprávy a po zprávách se podíváme na zoubek počasí.
2: Tango pro tři. Ve světě reflektorů se hraje o víc než o vítězství. O sny, o lásku, o druhou šanci. Jmenuji se Ján Koleník a ve filmu Tango pro tři hraju Kristiána. Těším se na vás v kinech od 1. října.
3: Bude to tanec!
4: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a tipujte na stardance.blesk.cz.
5: Hezké odpoledne. Poslanec Filip Turek je prý připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách, jakož i s programem, se kterým v nich motoristé uspěli. Řekl to v reakci se závěrem policejního vyšetřování nehody v Praze. Administrativa amerického prezidenta vyzvala Německo a Francii, aby pomohli zmírnit světové ceny pohonných hmot uvolněním nafty z nouzových rezerv. Pohrozila také, že v opačném případě by tyto země mohly čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. A hostem Press klubu dnes bude předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Jakub Weinlich se bude ptát na neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Stále se připravte na kolonu na dálnici D1 za Prahou, už je na půl hodiny a také o něco víc. A to konkrétně mezi 9. až 25. kilometrem. Aktuálně se zdržíte také na úseku mezi 153. až 160. kilometrem, taktéž ve směru na Brno, a to asi čtvrt hodiny. Před Brnem je potom kolona nesouvislá, začíná už na 170. kilometru, končí až za Brnem na 210. kilometru a tam necháte dalších 10 až 15 minut. Tak především šťastnou a klidnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na pátek. Ten přinese nejvíce oblačnosti z celého týdne, a to zejména do západní části našeho území. Tam bude až oblačno a velmi ojediněle se zejména v Krušných horách mohou vyskytnout i dešťové přehánky. Rozpadat se totiž nad našimi hlavami bude studená fronta. Na Moravě a ve Slezsku ale žádnou změnu v charakteru počasí neočekáváme. I nadále bude převládat polojasno a nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat až ke 23 stupňům Celsia. No a co na víkend? No opět budeme vytahovat sluneční brýle a opalovací krémy. Víkend totiž slibuje, že nasvítí až 20 hodin délky slunečního svitu. My máme dneska moc hezký téma, spousta vašich reakcí, my se totiž ptáme, jakou filmovou hlášku máte nejradši. Z jakého filmu je Vlk taky sliboval?
7: To je přece S tebou mě baví svět.
1: A jo,
7: Vlk taky,
1: a jo.
7: Vlk taky sliboval.
1: Píše Filip a dal právě otázku, jestli víme, z čeho to je. Máte pravdu.
7: Krásná zpráva. Nejraději používám hlášku blbedi od toho. Hlavně, když něco dělám se synem.
1: jo. Jasně, no. Tady nám píše Lucka, pelíšky paní Stašová a přitom taková blbost.
7: No, jasně.
1: Jo, to je výborná scéna.
7: A Martin rád používá... Jak dělal, co dělal, ona dělala, co jsem měl dělat. Tak jestli vám to doma žena baští tohle.
1: Já jsem věděla, že kradete, ale tolik, píše Kateřina, tak to nevím, z čeho to je.
7: To já taky nevím, počkej, ale co mi to připomíná.
1: Já jsem věděla, že kradete, ale tolik.
7: Tolik, to je z nějaký pohádky, ne?
1: Vůbec mi to nenaskakuje. Kočinko, napište nám to,
7: co napište nám, z jakého to je filmu, nebo si budeme myslet, že to je zjednání sněmovny.
1: Anděl páně.
7: Jo, takhle, a jo, vlastně.
1: Teda, vy jste boží. Hnedka to napsala. No, děkujem, to jo.
7: No, tak děkujeme, za chvilku pokračujeme a budeme soutěžit za malou chvíli.
1: Zůstávejte, máme pro vás super soutěž.

0: Tak to byl Pokáč na frekvenci 1, teď 7 minut po půl čtvrté pro vás máme, a pozorně poslouchejte, my pro vás máme dárkový poukaz v hodnotě 5000 korun na investování bez stresu a bezdrátová sluchátka.
1: Teda my pozor.
0: Vy se máte, že nás máte.
1: Vy tak se máte. No. Tak přátelé, volejte 257-409-999. Není to jen tak, nejenom, že se dovoláte, ale měli byste taky správně odpovědět na naši otázku.
0: Ano, samozřejmě ta otázka bude dosti záludná a jak je naším zvykem, rozhodně vám nenapovíme, co byste měli odpovědět.
1: Nenapovídej.
0: Ano. Tak o co jde? Jde o to, že, že když správně odpovíte, tak získáte od Portu poukaz na první investici v hodnotě 5000 korun a k tomu, jak jsem říkal, bezdrátová sluchátka.
1: Takže budete investovat a mezi tím, když se budou zhodnocovat ty peníze, vy můžete prostřednictvím sluchátek poslouchat frekvenci 1, že jo?
0: Což je úplně ideální kombinace, že jo?
1: Na Portu je investování naprosto jednoduché a hlavně je to bez stresu.
0: Začít se může už od 500, stačí tedy odpovědět správně a investovat z Portu.
1: Tak, no. Pojďme přivítat někoho tady u nás ve vysílání Rádia Frekvence 1, kdo se dovolal na číslo 257-409-999.
0: Dobrý den.
1: Slyším sebe, slyším tebe. Můžeme vás poprosit zeslabit si rádio?
2: Ano.
1: A my vás nějak hrozně špatně slyšíme.
0: Já nevím, jak.
1: Nemáte handsfree?
2: Mám.
1: Tak to je chyba.
0: To je chybička. My vás
1: vůbec neslyšíme.
0: My slyšíme lépe sebe z rádia, než vás teda.
1: No.
0: Vůbec.
1: Nic se nezměnilo. Vůbec. Strašně blbě, než se slyšíme. Myslíte, to asi nebude signálem, jestli máte handsfree?
2: Ne, já
1: mu
2: to slyšela. Už to má normálně na uchu.
0: Už to máte normálně na uchu, jo? To je zvláštní.
1: Tak důležitý je, jestli nás dobře slyšíte, důležitý je, že my uslyšíme správně tu odpověď, která bude správná.
0: Takže otázka zní, jaký produkt pro investování na důchod se skrývá za známou zkratkou DIP od Portu, jo?
1: DIP, jo? Takže.
2: To možnosti nějaký?
0: Jistě. Tak buď je to za prvé dlouhodobý investiční produkt.
1: Nebo je to dluhopisový investiční produkt?
0: A nebo je to důchodový investiční plán?
2: To první?
1: Je to
0: no, samozřejmě.
1: Je to tak. Tak moc gratulujeme. Dostanete bezdrátová sluchátka. My vás vůbec hrozně blbě, ale jakože jste odpověděla správně jedničku, to jsme slyšeli, to je důležitý. Ještě nám řekněte, odkud jste, jak se jmenujete?
2: Martina z Mostu.
1: V Mostu mají hrozně blbej signál asi. No to není důležitý, důležitý je, že jste naše výhodně.
0: Příště na Hněvín nahoru.
1: Zůstaňte nám na telefonu, gratulujeme, mějte se krásně, zdravíme do Mostu.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla Cher a Strong Enough na Frekvenci 1. Za minutu bude 3:15. Ptáme se vás na vaší nejužívanější a tím pádem i nejoblíbenější filmovou hlášku.
1: Těch hlášek je strašně moc. Já se přiznám, že když to takhle čtu, tak mi to tam normálně nenaskakuje z jakých to filmů.
0: Jo. Mě třeba tady u té hlášky, kterou napsal David z Prostějova, to myslím, že naskočí každému. Žádný společnice tam nebyly a částka taky nesedí. To byla přece ta slavná...
1: No, ale to není film, ne?
0: No, ale je to slavná kauza, jo?
1: Jo. A ta částka taky nesedí, no. To byl nějaký fotbalisti, ne?
0: No, jasně. A nebo Luděk napsal, ale je tady krásně.
1: Jo.
0: Na samotě u lesa.
1: Já mám ráda, to není země.
0: To
1: je zahrádka.
0: Jestli máš srdce, tak to musíš cítit.
1: Tak to musíš cítit.
0: Jistou chemii do hajzlu.
1: Ahoj, pro mě jednoznačně a často používaná hláška, píše Lucka, spadlo ti to. Asi víte.
0: No jasně, jasně. A Jarda píše, že hrozně rád používá hlášku z filmu S tebou mě baví svět. Má někdo za kamaráda takovýho ptáka?
1: Má zrovna já. A Lucka ještě píše konečně, jo, jedna hláška, která teda mě taky moc baví. Konečně si nás táto zase někam vyvezl.
0: Že jsi udělal něco pro rodinu,
1: to
0: co?
1: To
0: jsou postřiženy, no.
1: Jsou to postřižené?
0: Ne, slavnosti sněženek.
1: Slavnosti sněženek.
0: Jo, jo, jo. A když už jsme u Rudolfa Hrušínského, tak já nevím, jestli to je právě z postřižen, anebo jestli to dokonce není ze třetích básníků, kdy on tam sedí v té garáži a jenom říká, mám deprézy. To používám často já.
1: To nevím, to no. Mám deprézy, nevím. No. To mi tam nenaskává.
0: Já myslím, že to jsou postřižené. A nebo slavnosti s ním. No, každopádně to používám.
1: Naši posluchači to vědí, oni nám to napíšou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Kdo si letos vytančí vítězství v oblíbeném pořadu Stardance? A troufnete si to tipnout vy? Zapojte se do Blesk typovačky. Tipujte vítěze i páry, které vypadnou. A hrajte o ceny za víc než 150 000 korun. Vstup do zákulisí Stardance. Šaty a celkovou proměnu od dvorní návrhářky show. Nebo třeba elektroniku. Losujeme každý týden i ve velkém finále. Přihlášení je zdarma. Stačí účet na Blesku. Registrujte se a typujte na stardance.blesk.cz.

0: 16. hodina, skvělá muzika, tohle je Phil Collins na frekvenci 1.
1: A po 16. třeba Somber.
0: Taky Eva Farna.
1: Mimochodem nejhranější česká písnička v českém éteru v tuhle chvíli.
0: Fakt? No, no. No, není se čemu divit.
1: A John Cicada.
0: Mám teda radši Perpetuum Mobile, ale taky dobrá.
1: Ale možná jsme všichni stejně rozbití.
0: Tak a bude Ondra za chvilku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Poslanec Filip Turek je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany, jak řekl. Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. No a zdržíte se na dálnici D1 na několika místech. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování frekvence 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
5: V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července letošního roku na IP Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
4: Poslanec Filip Turek už na vyjádření policie reagoval slovy, že je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal ve volbách, jakož i s programem, se kterým v nich motoristé uspěli. Počet nemocných salmonelózou po konzumaci oběda ve školní jídelně v pražském Újezdi nad Lesy vzrostl na 399, z toho je 364 dětí. V nemocnicích zůstává 19 lidí. Podle hygieniků nákazu pravděpodobně způsobila nedostatečně tepelně upravená vejce, která navíc zřejmě byla po datu minimální trvanlivosti. Za jakých podmínek se můžou děti a zaměstnanci vrátit do škol a školek, upřesňuje mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
6: Školní kuchyně zůstává v současnosti uzavřena a stravování je zajištěno externím dodavatelem. Ve všech dotčených prostorách byla provedena dezinfekce a po znovu otevření bude pokračovat zvýšený režim uklidu a dezinfekce, zejména na toaletách, klikách, madlech a dalších často dotýkaných plochách. U všech umyvádel musí být k dispozici tekuté mýdlo a papírové ručníky a zaměstnanci školy budou důsledně dohlížet na hygienu rukou dětí.
4: Hygienici v případu dál pokračují v šetření. Dosavadní výsledky odebraných vzorků potravin jsou negativní. Vejce ani šunka použité při přípravě oběda už ale nebyly k dispozici. Tříčlenná vládní koalice slovenského premiéra Roberta Fica má ve sněmovně podle odvolaného ministra životního prostředí Tomáše Taraby nově většinu už jen jednoho hlasu. Taraba se vrátil do parlamentu, kde působí jako nezařazený poslanec. Spolupracovat bude s dalším zákonodárcem, který na dnešní společné tiskové konferenci s Tarabou ohlásil odchod z menší vládní strany Hlas sociální demokracie. Dvojice poslanců uvedla, že chce dál komunikovat s vládními stranami, které tuto záležitost ale nekomentovali. Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který se zlomil při nedělním pádu během silničního závodu na mistrovství světa v Montrealu. Svaz o tom informoval na webu. Evropský šampionát ve slovinské metropoli začne v pátek a potrvá do středy. Česko budou reprezentovat 20 závodníků.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Zítra bude poměrně slunečno a také teplo. Většinou bude polojasno na východě až jasno v západní polovině Čech, ale zítra bude převládat velká oblačnost. Na západě a severozápadě se v pátek můžou objevit i slabé bouřky. K večeru jich potom ale bude opět ubývat. Teploty přes den 20 až 24, na západě Čech 18 až 21.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Kolona je na pražském okruhu za sjezdem z D5 ve směru k D1 asi na 15 minut. Na víc než půl hodiny

0: vysílání.
1: Tady píše Míša. Máte úplně super dnešní téma. Miluju hlášku z účastníků zájezdu. Madam dojela. Vždy, když se mi něco nepovede, tohle mě vždycky napadne.
0: A je po dešti.
2: Dita píše, u nás je nejvíc používaná hláška vydrž, prťka, vydrž.
1: Jo, to je výborný.
2: A nebo to zas nebudou mít skláři, což rád.
0: To se rád vlastně narobovat úplně na všechno.
1: Jo, jasně. A to se hodně používá teda.
2: To se dá použít jako vydrž, prťka, vydrž, to se dá použít třeba, já nevím, když čekáš, až ti dopere pračka, že jo. Když třeba něco držíš, než někdo přinese, že jo, hřebíček, abyste pověsili obrázek, takže ten obraz drží, že jo. Při sexu se to dá použít, všude se to dá použít.
0: Víš co, Sašo?
1: Přesně.
0: To se taky dá při sexu.

0: Na frekvenci 1 stačí otázka a přijde odpověď. Od koho?
1: Od Petra Kolečka. Od Petra Kolečka a Michala Suchánka.
0: Tak tady máte rubriku Cože právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Když se člověk lehne na záda a zvedne nohy nahoru, proč se mu po chvíli začne chtít smát nebo kašlat? Je na to nějaký důvod nebo si tělo jen dělá srandu? Petr 39 Ústí nad Labem.
4: Tak Petře, zaplať pánbu, že vám se chce smát nebo kašlat, já tom úplně jiný jako.
3: Co se chce tobě?
4: No, jako jestli Petr to pouští horem, ten smích a tohle, tak já...
3: Ne, on to pouští spodem horem.
4: Jo, on má...
3: Že vyhodí, že vydáš nohy nahoru. Tak tam nebo to jestli jde do svíčky, no jestli jde do svíčky, nebo jestli udělá jenom ten jako
4: takže myslíš, že se umí smát i tímhle tím druhým koncem?
3: No, jsem, a kašlat.
4: Já mám kamaráda, jmenuje se Roman Holý, hraje z Monkey Business.
3: No, a ten umí co?
4: On umí hrát melodie.
3: Jo, a nekašle teda spodem.
4: Ne, a zahraje ti melodie a umí a ve mně...
3: Počkej, jako spodem?
4: No jasně.
3: Aha,
4: a dělal nám bitvy o Berlín třeba. Jako určitě umí na flétnu, zobcovku, příčnou, to jako my, to se o něm ví, jako...
3: Fagot asi.
4: Ježiš, no. No, tyhle ty dejchací nástroje, jak se říká.
3: To je skvělý, tak Romana zdravíme těmhle.
4: Romane, ty byl přijet někdy zahrát.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Krásná muzika. John Cicada na frekvenci 1.17 minut po 16. hodině a docela vtipný téma dneska.
1: Ano, ano. A ten, který to téma odstartoval, má dneska svátek. Ministr životního prostředí Igor Červený má dneska svátek. Přejeme všechno nejlepší a posíláme pěknou písničku.
0: Nepokradeš, Kelišová.
1: Ano, citace Bible včera ve sněmovně. Každopádně, vaše oblíbené filmové hlášky, které často používáte v běžném životě, to je naše dnešní téma.
0: Tady nám píše Eva, já teda znám takovou normální rodinku, ale je pravda, že ty hlášky moc ne. Má ráda a miluje hlášky typu pan malíř. Tahle stěna bude žlutá, tady pukec s růžema a na stropě hvězdičky jako živý. Nebo když nevím, co dřív, tak říkám, do každé ruky jedno křeslo a ten gauč můžeš kopat před sebou.
1: Potom tady přišly dvě SMSky z jednoho čísla, je to obojí z jednoho filmu. Já to říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš.
0: Krásný.
1: A potom, no to je takový překladatelský oříšek.
0: Jo. Ježíš, to jak si na to prostě nespomene člověk. No.
1: Mimochodem, když už jsme u filmu Jáchyme hodil do stroje, taky velmi rád to používám. Já ovšem trvám na opakování ceremoniálu. A pak mám ještě hrozně rád hlášku z filmu Nejistá sezóna a prominete mi, že to řeknu teďko do vysílání, ale Zlatý prciny.
0: To je krásný, no.
1: To je krásný. Tam říká ta dáma. A když se tam ptají, pokud ten film neznáte, proč to pořád říká ta dáma. Ona pracuje na gynekologii.
0: Zlatý strakonice.
1: No přesně.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Minuta po půl páté, nejvyšší čas na zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht, dáme mu slovo, pak se vrhneme na poslední slovo.
0: To bylo skoro až jako rým, jsem chtěl říct.
1: No, já umím rýmovat.
2: Třeba... Co jsi říkal?
1: Dáme mu slovo, pak se vrhneme na poslední slovo. To je
2: cenovanovský absolutní rým.
1: To je absolutní rým. No.
0: Dia, dia, dia. Tak co je nového, Ondro?
2: Dobrý den, celý den.
1: Slunce.
2: V Česku ode dneška platí regulace cen pohonných hmot. Nafta po zavedení cenových stropů výrazně zlevnila. Proti středě na řadě čerpacích stanic cena jednoho litru klesla až o 3 koruny, výjimečně i o 4. U benzínu byl pokles méně výrazný. Škoda Auto omezuje kvůli problémům u dodavatele výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn. Jak dlouho omezení potrvá, firma ale neuvedla. A hostem Press klubu dnes bude předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Jakub Weinlich se bude ptát na neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě a také na očekávání od komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: U Brna na dálnici D1, respektive u Velké Víteše, se rozjíždí kolona po dopravní nehodě, která se tam stala dnes odpoledne a byla velmi vážná. Na 172. až 178. kilometru se stále zdržíte asi 10 minut. Těsně před Brnem na 196. kilometru je taky kolona asi na 15 minut. No a hned za Prahou při cestě do Brna je kolona na více než 3/4 hodiny. Vyjedete do ní už na 8. kilometru a vyjedete až na 25. kilometru. Komplikace jsou ale také na Pražském okruhu hned za sjezdem z D5. A je jich hned ještě několik na další řadě míst, tak proto buďte za volantem hlavně opatrní.
1: Číslo jsem k nám. Dobře ho znáte, protože telefony tady blikají, ale musíme podle pravidel číslo připomenout.
0: 257-400-999, to je číslo sem do studia, a 24 000, to je číslo, které by vás mělo zajímat enormně.
1: To je pěkný číslo, takže volejte 257-400-999. Držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak to řekne za celebritu? Kdo se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Marie z Prahy.
3: Dobrý den, Marie z Prahy. Chtěli bychom se vás zeptat, jak v Praze máte, ale my to vidíme. Je to fajn.
4: No, tak
2: tak se zeptáme, jak se máte.
4: Jak se mám, no, jsem napnutá, jak dát.
2: Jo. My vám to strašně přejeme.
3: 24 tisíc.
4: Zrovna jsem četla o tom, jak tlapky potřebují pro pejsky.
2: Jo.
4: Protože 20 tisíc a nemají co žrát, tak bych jim něco z toho dala.
2: Ježiš, to je.
3: To jste hodná.
2: Tak to je moc hezký.
3: My vám budeme tady naše tlapky taky držet. I láska, která tady pod náma leží a hryže hovězí ucho.
4: Jo.
2: To je vepřový.
3: Každopádně je to dost cítit, co bych měl říct. Tak,
2: držíme všechny tlapky, co tu máme.
3: Jdeme na to.
2: Ano, jdeme na to.
3: Tohle je věta Františka a Karla z kapely Čechomor.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
2: Tak co typujete?
4: Manažer,
2: pojďme zkusit.
3: Zkusíme.
5: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
3: To je veliká škoda. A dneska mě to mrzí o to víc, co jste říkala, že byste ty peníze použila.
4: No, ano.
2: Děkujeme za
4: pokud. Náramky a potřebujou, aby to lidi kupovali, aby za jeden náramek se nakrmilo 10 pejsků.
2: No, takhle. Já nechci... Buďte s tímhle opatrná, já jsem se s náramkama nechala napálit. Já jsem taky koupila pár náramků, ty náramky chodí z Číny, pozor. Prověřte to, prověřte tady ten e-shop, prověřte.
3: Prověřte to pořádně, jo?
2: Protože opravdu tenhle, tak jenom mrkněte, protože by to mohl taky být podvod. Já jsem se nechala pěkně napálit.
3: Ale budeme držet pěsti, ať je to čistý a ať mají pejskové co baští.
2: Jo, a děkujeme, že takhle myslíte na tlapky. Mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: 24 tisíc plus 500, 24 500, o tuhle částku budete hrát zítra ráno.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Kristýna Stonka na frekvenci 1, bude 3:45, zhruba za 4 minuty. Je čas poslechnout si opět nějaké praktické informace.
1: Máme pro vás business party a dnes ve čtvrtek 1. října se budeme opět a zase věnovat zahradě.
0: Dnes bude business party věnovaná hlavně těm, kteří mají zimní zahradu a ve stejném duchu by chtěli i zahradní domek.
1: Mimochodem víte, že zimní zahrada může být i dobrou tepelnou izolací pro váš dům?
2: Business party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti CR Sklo, pan Jaroslav Dvořák, dobrý den.
3: Dobrý den, Aleši, zdravím posluchače.
2: Tak my samozřejmě víme, že děláte zimní zahrady, že děláte pergoly, že děláte všechny doplňky k těmto, řekněme, příjemným záležitostem, které nám prodlužují pobyt venku od jara, řekněme, až do podzimu. Tam se dá říct dokonce i celoročně.
3: Celoročně bych řekl.
2: Ale vy máte také novinku a ta novinka se jmenuje Zahradní domky. Proč?
3: Jelikož už nás ty zákazníci začali oslovovat na ty zahradní domky a že by to chtěli vlastně ve stejném designu, jako je ta pergola nebo zimní zahrada, tak jsme dali dohromady zahradní domek.
2: Ale vy, když uděláte třeba tu skleněnou přední stranu, protože vy jste sklenář a máte to sklo rád, tak nemusím se bát, že třeba to praskne nebo že se mi to rozbije?
3: Určitě ne, všechny naše skla jsou bezpečnostní, takže se nemusíte bát, že to rozbije. Určitě ne snadno.
2: Takže řekněme od rozměru 2x2 metry, jaký jste udělali největší zatím?
3: Zahradní domek, většinou ty 2x2 metry, ty máme tak nějak kolem těch 50 tisíc a udělali jsme třeba 7x4.
2: A ten se dá už potom použít na co?
3: No tak může se to nakombinovat, částečně to může být zahradní domek, částečně to může být otevřený, taková jakoby pergola, můžeme z toho udělat kancelář, můžeme z toho udělat fitness centrum na zahradě.
2: A kdybych třeba v létě chtěl nějaký návštěvní byteček, takovýhle, šlo by to z toho udělat?
3: No i takový malý mikrobyteček by se to šel udělat.
2: Říká se, že když si udělám zimní zahradu, takže to bude i určitá tepelná izolace. Je to pravda?
3: Máme zpětnou vazbu od zákazníků. Už několik zákazníků nám to řeklo, že tím ušetří tisíce za rok za to topení, protože to vlastně zateplí tu místnost. A jedno, jestli ta zahrada je izolační nebo ne, protože to slunce vlastně i přes zimu svítí právě energii, vytápí tu místnost, tu zimní zahradu a tím vám zateplí vlastně tu stranu toho domu a ušetří to zatopení.
2: Já vás poprosím ještě o slovo na závěr.
3: Tak já si myslím, že zimní zahrada prostě geniální věc u toho domu. Není na to si tam dát kávičku, popovídat si tam večeři, není koukat se, jak soused vedle odhazuje sníh v klidu, v teple a máte tu přírodu pořád na dosah.
2: Já bych měl ještě připomenout, že vy máte dva showroomy a jeden je v Čechách a druhý na Slovensku. Kde?
3: Tak v Čechách to je v Soběslavi, kde máme i výrobu a máme tam ten showroom už několik let a v Česlicích v Praze.
2: Ale slyšel jsem, že máte právě i Slovensko.
3: Tam jsme nově asi rok, nebo necelý rok a máme tam slovenskou partu v Prešově a chystá se tam i showroom.
2: Tak já vám děkuji za rozhovor. Samozřejmě více informací posluchači zjistí na crsklo.cz. Přeji vám hodně úspěchu, ať se vám daří a nashledanou.
3: Taky vám moc děkuji, mějte se hezky, nashledanou.

0: Tak to byl rok set na frekvenci 1. Za minutu a půl bude 17 hodin.
1: Po 17. hodině Fergie nebo Fergie.
0: Prostě ta holka z Black Eyed Peas.
1: Oni tady byli Pussycat Dolls minulý týden.
0: No byli a Káťa Vavřínová na nich byla. Dva dny chodila na česaná a jak umámená.
1: Jakože dobrý, jo?
0: No, že z toho byla čená, no.
1: Moje netesta měla jít na brigádu a řekli, že teď nechodí, že přišlo málo lidí, nepotřebuji.
0: A třeba Káťa by to ocenila, že no. No.
1: Tak, bude taky Irin Cara. Nebo Cara.
0: A taky bude Miles Smith.
1: My si pustili o víkendu Hříšnej tanec.
0: Takže baby neseděla v kouči.
1: Jako já mám ten film čím dál radši, to neskutečný.
0: Člověk nosí melouny. Tak, mějte se krásně, užijte si velké hlavy zítra ve dvě, naslyšenou.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A je tu s nimi Honza Homolka, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, Škoda omezuje výrobu. Podle Babiše není jasné, kdo nehodu Turka zavinil a v Českém Švýcarsku je lepší požární ochrana. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla Škoda Auto. Neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde a kterých provozů a modelů se omezení týká. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím není jasné, kdo ji zavinil, řekl premiér Andrej Babiš České televizi. Připomněl Turkova slova o rezignaci, pokud bude na vině. Pražská policie vyhodnotila, že se při červencové dopravní nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Požární ochranu Národního parku České Švýcarsko posílila nová specializovaná technika. Správa parku převzala dva nové stroje. Těmi jsou dálkově ovládaný pásový hasičský robot Hector a čtyřkolka s přívěsem. Součástí předání byly také dva šeky na zhruba 1 milion korun. Jak finance Národní park využije, řekl ředitel správy Národního parku Petr Kříž.
7: Pak jsme dostali finanční dary, které využijeme na doplnění našeho systému dronového protipožárního dozoru. V současné chvíli jsou v Národním parku dvě stacionární dronové stanice, které i moji kolegové v krizových dnech, kterých bylo letos hodně, minimálně v ranních a večerních hodinách vlastně na dálku ovládají a prostřednictvím těch dronů vlastně kontrolují park, jestli někde není nějaký problém.
6: Komplex opatření začala správa parku budovat po rozsáhlém požáru v roce 2022. Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal ve čtvrtek mimořádné jednání kvůli situaci na školách. Protesty francouzských studentů se v posledních dnech zavrhly v čiré násilí. Demonstrující brutálně napadají učitele a policisty. Na ulicích hoří barikády. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4 a 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Příště ho čeká Argentinec Francisco Cerundolo.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Zítra bude polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak bude převažovat velká oblačnost a na západě se mohou objevit také slabé přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
8: Dopravní omezení na D1 v místě oprav mostu Šmejkalka způsobilo kolonu na 40 minut směrem do Brna mezi 10. a 24. kilometrem. S kolonou na 20 minut počítejte na Pražském okruhu směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Dopravní nehoda se vyšetřuje na 21. kilometru D11 na Hradec Králové. Před nehodou necháte v koloně 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Tolik zprávy na Frekvenci 1 po 17. hodině. S vámi velké hlavy.
9: Čtyři hlavy, říkáme si velké a budeme vás hodinu bavit.
1: Takzvaně big head.
10: Ne, jsme otevřené hlavy.
1: Nebo huge
11: no,
1: head.
11: Tak čistě otvorené, tak povedzte mi, je toto pravda alebo lož? Princezna Diana si raz v životě zaplavala v Podolí. Je to pravda?
10: Je.
9: To je tak blbý,
1: není,
9: že...
1: Není.
10: Je to pravda.
1: Je to, krána,
9: je to pravda.
1: Je to, a chytila tam mykózu. No. Tu na prsty, já jo?
10: To nebylo tak na prsty.
9: Na prsty to je furt ta lepší varianta.
11: No, takže.
1: Tak na paty.
11: V roku 1991 při návštěvě Václava Havla si Diana odskočila do Podolí. Nikdo ji nepoznal, plávala tak dobře, že trenérka si ji plietla zo závodnici a pýtala se, že kedy má závod. Je to fakt
9: to
11: pravda.
9: Je, tak ale krásný příběh.
1: A jakou barvu měly rukávky?
11: No.
1: Co budeme dnes řešit, pánové?
10: Tak co to, co ze mě úplně vyrazili do extu, paní?
9: Budeme dražit auta.
10: To a to druhý bylo co?
9: Že se kosti budou moc přilepit.
10: Kosti se budou dražit.
5: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Strašně to tady topí, nemá.

0: Podíváme se do Liberce, tam se totiž zajímavě kšeftuje.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Liberci se dražily autovraky dlouhodobě odstavené v ulicích a největší zájem vzbudil havarovaný Land Rover Discovery z roku 2018. Vyvolávací cena byla pouhé 3000 korun. Během dražby se ale vyšplhala až na rekordních 153 tisíc. Noví majitelé z Jižní Moravy chtějí auto opravit a znovu ho zprovoznit. Oprava je podle jejich odhadů vyjde asi tak na dalších 50 tisíc.
0: Měl jsem 22 let starý Ford Mondeo a když už ho nešlo zachránit, tak bohužel odjel s odtahovkou.
3: Takže já typu, že z něj vyrobili v Rumunsku o 4 roky novější.
0: A pak jsem si ho znova koupil.
4: Takže v podstatě také ty vraky v ulici, jak jsou vlastně investičné portfolíko.
2: No, jasně,
0: by se říct.
2: Já jsem měl na zahradě taky asi 7 let Warburka.
0: Máte ho tam doteď?
2: Ne, měli, už ho tam nemáme.

0: Hele, když vám tak na první dobrou řeknu, kdy nás opustil mistr Karel Gott.
1: 2018.
0: Jsi takhle dobrá, jo?
1: Nebo 17?
0: Skoro jsi to trefila.
2: 19, Jani.
1: 19.
2: Je to 7 roků.
0: 7 let. Letí to.
2: Takže, vaše oblíbená disciplína, doplňovat názvy pesníček mistra Gotta. Ženy, ach.
1: Ženy.
2: Správně.
0: Tak kdo jiný by tohle měl trefit než Jana?
2: Dlouho jsem byl...
1: Sám.
2: Jani, dobré, 2 body.
0: Kdo jiný by to mohl trefit?
2: Myslím, že tento názov sa hodí k Mikešovi. Mikeši, mým domovem stichlá je...
3: Je Putika.
2: Putika.
3: Ale to není jeho písnička, to je Lidovka.
2: Ale on to naspíval.
3: No, dobré.
0: A teraz... Ale možná tohle by věděla i Jana.
3: Všimáš si, že tohle je jediný, co si pamatuje.
1: Putika.
2: Jeden text, který teda nie je velmi známý, ale napísal mu ho tak jako zo srandy Karel Šíp. Tome, doplň. Fax mi, baby.
1: Chyběla.
2: Fax je to jako fax, jako to, jak posíláš.
0: X.
1: Jo, fax.
0: X.
2: No,
0: X,
2: no.
0: X.
2: Fax mi, baby.
1: Poslala.
0: Neposílej.
2: Neposílej.
1: Neposílej.
2: Každý z vás trafil to, čo má.
0: Ty jo.
4: Kávu si já sladím o trochu víc.
1: Vykeš tak kejvá.
0: Myslíte, že hrál Karel někdy na banjo?
1: Nevím, a myslíte si, že si kávu šmrcnul rumem někdy?
3: Nikdy.
1: Myslíš, že ne?
3: Já si myslím, že ne.
1: Teď to řekne, když jsme poslali tu mestu zemat.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok.

0: si predstavte, že vedci z Brna objavili tzv. Kanagon, ktorý prilepí kosti.
1: Pozor, kanagom, neples, to je moje mládí. Som si to lepel na ruku, abych si to pak mohl strhávať.
2: Kanagon. To je kanagon.
1: Celý život žiju v omylu?
2: No jasne,
3: to
2: nemůže žádný.
3: To je kanagon. Tak
2: ty si pleteš s kondom.
1: Tak to já jsem si tam lepil úplně něco jiného.
3: Buď rád, že máš děti.
0: Za chvilku kanagon.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Dopravní omezení na D1 v místě oprav mostu Šmejkalka způsobilo kolonu na 40 minut směrem do Brna mezi 10. a 24. kilometrem. S kolonou na 20 minut počítejte na Pražském okruhu směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. Dopravní nehoda se vyšetřuje na 21. kilometru D11 na Hradec Králové. Před nehodou necháte v koloně 15 minut. Nárazově se přibrzdíte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se řidiči zpomalí na 71. kilometru, ale mění se to. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
6: S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo. Testují ho v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo. Poté se lepidlo postupně vstřebá a rozloží na látky, které se v těle běžně vyskytují.
0: Tak ale že velká poklona vedcom do Brna.
2: To teda. To je škoda, že už to není v praxi. Člověk.
1: Ale co pak, co pak?
2: No, mohl jsem si ušetřit 4 operace, 10 šroubů v lokti a 2 roky rehabilitace.
3: Jej, já ti hned ukuňáka.

0: Nevím jak vy, ale já jsem třeba masař.
1: Já jsem těžký masař.
0: No, já jako bez masa si nedovedu představit život, ale jsou lidé mezi námi.
2: Míra Michálek, co
0: Míra Michálek,
2: maso.
0: Míra Michálek je vegetarián.
3: Ale vyzerá dobře. A to, že... Velké hlavy,
1: frekvence jedna. Já stávat takhle brzo ráno tolik let, mě by taky drblo a byl bych možná i vegetarián.
2: Podle mě to má vedlejší jako účinek, to jeho vegetarián.
1: Že nemůžeš spát.
2: Než jeho furt koušou záda.
3: Fakt?
0: On je chlubatej.
3: Aha, tak to. No, podstata je, že dneska je světový deň
2: vegetarián.
3: No, existujú pojmy ako vegan, vegetarián a vitarián. A ja chcem vedieť, kto je to ten vitarián.
1: Vôbec nevím.
2: Vegan, nejí maso.
3: Jasne.
0: Vegetarián taky nejí maso.
2: Vegan nejí vajíčka, maso, prostě nejí žádný ty živočišní výrobky.
3: Ja chcem vedieť ten vitarián.
0: Vitarián, co to môže být? Aký?
3: Takže vitarián konzumuje iba potraviny surové, alebo také, ktoré neprešli teplotnou úpravou pri teplote vyššej ako
2: 80 stupňov.
3: 42 stupňov.
1: A proč zrovna 42?
3: Ne,
2: jako, no, jako je
0: teplota vody ve sprše.

0: Ilona Čáková má narozeniny a já se přiznám, já viděl její zadek.
1: Ne, kece, jako no, celý
2: jako
1: hole.
2: Life?
0: Ne, ona k nám do rádia jednou přišla na rozhovor a říkala, že si, cituji, na kole rozbila držku a odřela si prdel.
1: A ukázala, To je hezký.
2: Jo, nevím.
0: Ale řekl jsem přesně to, co si tenkrát jako...
2: Tak, Ilonka má narozeniny.
3: Je starší a paní Ilona, alebo prvá ikona, která kedy byla na ploche počítača?
0: Ikona na počítači...
2: Bude starší.
1: Nebude.
2: Iloně je podle mě pade?
3: Plus 6.
2: Jako fakt.
1: Fakt, no.
0: To je mladá ikona.
1: Vlastně s Laurou a jejím Tigrama.
2: No, no, tam jí to docela šlo.
1: A divoký mládí.
2: Ona byla taková drsná. No.
1: Ale jako krásně zpívala. No, já myslím, že ne, jak jsem říkal, ikona je mladší.
3: Mladší.
2: Ikona je starší.
0: Já bych souhlasil tady s mistrem pamětníkem, že ikona je mladá.
3: Chlapci mají pravdu. Takže Ilona 56, ikona sa poprvýkrát na ploche počítače objavila před 53 rokmi.
4: Je 1. oktobra.
2: Ty prsty si dělají, co chtějí, všímáte si.

0: 3.
1: Tak tedy jdeme do finále. Každý deň pre vás na konci máme myšlienku dňa.
2: Ženy, dejte si pozor na muže. Mají totiž dvě tváře. Naslibují vám sex, ale ve skutečnosti jim jde o domácí buchty, svíčkovou, řízky.
0: To je pravda, to je pravda.
3: Mně ne.
0: Já jim můžu nabídnout jen to první.
2: To byly buchty?
3: No jasně.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: A taky Honza Hamouka. Dobrý večer, Honzo.
11: Hezký podvečer. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely. Evropa se ruskými hybridními útoky nenechá znejistit, je na ně připravena a jasně na ně odpoví, řekl německý kancléř Friedrich Merz. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Kladenský útočník Niko Oyamaki vynechá po faulu na třineckého Patrika Kocha jeden zápas hokejové extraligy kvůli disciplinárnímu trestu.
9: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak zataženo, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
4: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
12: Dopravní nehoda v pravém jízdním pruhu se vyšetřuje v úseku dopravního omezení na D11 na Jaroměř na kilometru 54. Místo je průjezdné pouze levým jízdním pruhem, počítejte s 15 minutami navíc. Dopravní omezení na D1 v místě oprav mostu Šmejkalka způsobilo kolonu na 40 minut směrem do Brna mezi 10. a 24. kilometrem. Nárazově se přibrzdíte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Poprvé se řidiči zpomalí na 71. kilometru, ale mění se to. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
13: Za pár dní uplyne rok od voleb do poslanecké sněmovny a proto jsme na Frekvenci 1 přichystali takovou politickou inventuru se všemi lídry parlamentních stran. Dnes je proto se mnou ve studiu Vít Rakušan, předseda hnutí Starostové a nezávislí. Díky moc za váš čas, dobrý den.
14: Díky za pozvání, hezký den vám i posluchačům.
13: Já pro úplnost jenom doplním, že předtáčíme dnešní Press Club před hlasováním v poslanecké sněmovně o nedůvěře vládě. Víme, jak to dopadne a proto by mě zajímalo, proč nevěřit tomu, že to hlasování týden před komunálními volbami působí nebo může být také jakýsi předvolební mítink opozice?
14: A já možná překvapím svoji odpovědí. Určitě i to načasování hraje roli a určitě jsme mysleli na to, že se blíží senátní a komunální volby. Senátní, kde půjde o to udržet demokratickou většinu v senátu, komunální, tam se hraje o naše města, vesnice, která třeba ještě teď nepodléhají přímé vůli premiéra Babiše. A určitě poukázání na ty největší chyby mělo důvod a i v tom časovém zařazení určitě logika je. Na druhou stranu, a to už bude moje poslední věta k tomu, ty důvody jsou vážné a jsou opravdu. To není taškařice, ani předvolební taškařice. Obrovitánský schodek, přetrvávající střet zájmů, útoky na veřejnoprávní média, soudy, jiné instituce, tohle všechno jsou reálné důvody pro to pokusit se vyslovit nedůvěru.
13: Na druhou stranu, právě protože ty počty jsou jasné v poslanecké sněmovně, koalice zdá se být nějakým způsobem pevná zatím v tuto chvíli, neplýtvá se tedy tím institutem vyslovování nedůvěry vládě, protože za 9 měsíců trvání této vlády už je to podruhé.
14: Já uznávám, že i u nás, my jsme demokratickým hnutím, byla diskuze a i u nás byli poslanci, kteří měli pocit, že tenhle instrument bychom si ještě měli schovat. Ale ty argumenty schodku rozpočtu, třeba i nových informací o zakleknutí na firmu FAU, podceňování bezpečnostních hrozeb převážely u nás klubu, že jsme se rozhodli podpořit svolání schůzek vyslovení nedůvěry, ale do budoucna, a to vám dávám za pravdu, upozorňuji i své kolegyně a kolegy, nenadužívejme ten instrument.
13: Čili budete svolávat například mimořádné schůze, kde byste chtěli řešit některé, nebo když přijdou některé problémy třeba vlády, jen upozorním posluchače, jaký je rozdíl mezi tou schůzí mimořádnou, protože tam se musí schválit program, zatímco u této schůze, kde se nakonec hlasuje o nedůvěře vládě, ten program být schválený nemusí.
14: Přesně tak, děkuji i za vysvětlení, jaký je ten rozdíl. Určitě bude to řada mimořádných schůzí. Jenom tady bych chtěl říct jednu větu na druhou stranu. My jako opozice víme, že 92 je méně než 108, ale smířit se s tím a rezignovat na to, že máme téhle vládě nastavovat zrcadlo v takových vážných přešlapech, které ona předvádí, to by byla rezignace na naši opoziční práci. Máme méně a pokud dneska nevyjde vyslovení nedůvěry, pak tu možnost mají voliči za týden v komunálních a senátních volbách.
13: Vy jste to zmiňoval, opozici vadí údajný střet zájmu Andreje Babiše, ten vysoký schodek státního rozpočtu, vláda počítá se schodkem 386 miliard korun, pak se také zmiňoval útoky na veřejnoprávní média a další instituce. Co z toho je pro vás nejpalčivější?
14: Ten nejaktuálnější problém, který bude bolet všechny po dlouhá desetiletí a léta dopředu, je určitě schodek rozpočtu. Ale já neumím úplně vybrat. Útok na soud.

0: 386 miliard korun. Rozumím tomu, že opozice s tím nebude souhlasit. Na druhou stranu, co s tím můžete jiného dělat?
1: Dávat pozměňovací návrhy, které budou mít logiku.
0: Doplním ještě při těch počtech.
1: Určitě, chápu. A pokoušet se alespoň některé parametry napravit, přesvědčit i tu vládnoucí koalici, která se drží pohromadě tím, že motoristé hlídají svoje posty u Andreje Babiše, místo Andreje Babiše, je to nevydávání k trestnímu stíhání. Ale už i tady se objevují jisté trhlinky. Nemyslím si, že se to projeví dnes při hlasování o nedůvěře, ale u rozpočtu, když vidím názory kolika je individuálních politiků, už by se to i ukázat mohlo. A s těmi my se určitě bavíme.
0: Mluvíte například o panu Ševčíkovi, který říká, že schodek, takovýto schodek nepodpoří.
1: Třeba pan Ševčík, ale vlastně zajímavé a pro mě ještě zajímavější je vyjádření předsedy rozpočtového výboru. To je super důležitá funkce, kterou zastávali, ano, pan kolega Pikora, tu funkci zastávali vždy velcí političtí hráči. A on vlastně o tom rozpočtu mluví jako rozpočtový jestřáb. On tvrdí, co je všechno špatně. A jsem velmi zvědavý, jestli tedy pro něj zvedne ruku. To jsou určité náznaky, že s tím rozpočtem nejsou spokojeni ani poslanci, ale pro mě je důležitý náznak i toho, že podle průzkumu, myslím si, že to byla agentura STEM, a 65% voličů hnutí ANO prostě takhle vysoký schodek neschvaluje.
0: On i pan Pikora, když byl tady hostem v Preskubu na Frekvenci 1, tak mluvil o tom, že si dovede představit přesuny peněz mezi zdravotnictvím, školství. Mluvil také o obraně. Vy se na to tváříte podobně?
1: My se tváříme podobně především na to, že bychom měli v tom rozpočtu najít nějaké rezervy. O tom pan Pikora pouze hovoří a my jsme přes 50 miliard korun reálně našli a budeme to navrhovat. Je to například využití těch údajně větších zisků díky EET, nikoli na předvolební dárečky, ale opravdu na sanaci našeho zadlužení. Je to například proplácení poplatků na POZE jenom těm sociálně potřebným, ne hromadně všem, na tom se ušetří další 10 miliard korun. A také chceme zavést takzvané spending review, to znamená ověřování jednotlivých kapitol rozpočtu, a na tom se podle renomovaných odborníků dá ušetřit až nějaká 3% HDP. To jsou všechno slušné peníze, dohromady to dává přes 50 miliard. Tím my začneme jako starostové.
0: Oni se renomovaní odborníci sešli včera také na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Mluví o tom, mimochodem prezident Pavel ten navržený schodek ocenil a řekl, že plánovaný státní rozpočet je relativně transparentní. To vypadá, že nemáte úplně spojence na Pražském hradě v tomto směru.
1: Pan prezident opakovaně řekl, že i když má výhrady ke státnímu rozpočtu, tak zatím během svého prezidentského mandátu vždycky podpis pro něj dal a dopředu avizoval, že by nechtěl postupovat jinak. Já tomu rozumím, to je opravdu ta exekutivní pravomoc vlády schválenou parlamentem.
0: Prezident nedávno na primě řekl, že by měl třeba problém se schodkem, který by převyšoval 400 miliard.
1: Ten schodek určitě transparentní v tom ohledu, že pojmenovává nejrůznější věci je, ale zároveň jsem slyšel od těch odborníků, kteří s panem prezidentem u kulatého stolu seděli, jednoznačnou výhradu pro to, že zadlužovat se v době ekonomického růstu tímhle způsobem a tvrdit, že rok, dva před volbami budu konsolidovat, je velký hazard s naší ekonomickou budoucností.
0: Oni experti říkají, mluví respektive o nutné konsolidaci, a to co nejdříve. Andrej Babiš a hnutí ANO, včetně Karla Havlíčka, mluví až o roce 2028, jestli se nemýlím. Jak si s takovou konsolidaci představují starostové? Je tam, předpokládám, asi nutná změna daňového systému.
1: Určitě, a já teď budu upřímný. Já dokonce nebudu tvrdit, že bychom se, kdybychom teď vlády vešli do těch 150 miliard korun, téměř jistě ne, ale určitě bychom neměli schodek u 400 miliard, a ano, máte pravdu, já považuji za ekonomický zločin na této zemi zrušení superhrubé mzdy v době po covidu, kdy jsme se ročně připravili až o nějakých 120 miliard příjmů. My nechceme vracet superhrubou mzdu, nechceme zvyšovat zdanění práce, ale chceme měnit nejrůznější daňové sazby. Chceme pomoci potřebným, těm, kteří vydělávají málo, převedení slevy na poplatníka do bonusu a podobně. Zároveň ale otevřeně říkáme, například zdanění hazardu, zdanění alkoholu, zdanění tabáku, například se bavit i o vyšším zdanění slazených nápojů a podobně, zrušit nejrůznější výjimky, včetně toho tichého vína a podobně. Ano, to je i rest naší vlády. Já tohle všechno uznávám, ale zrušit nejrůznější daňové výjimky, bavit se o tom, jak mají vypadat sazby DPH, jakým způsobem má vypadat spotřební daň. To jsou všechno věci, které musíme umět připravit a prodiskutovat.

0: diskutovat pro příští období, protože kdo tvrdí, že lze konsolidovat jenom tím, že něco škrtnou a nebudu se bavit o příjmové stránce rozpočtu, tak prostě lže.
1: S kým o tom jednáte? Protože mám pocit, že toto zní už v podstatě z každé politické strany zastoupené v poslanecké sněmovně, že prostě bez změny daní to nepůjde.
0: My připravujeme vlastní návrh změny daňového systému v rámci našeho kabinetu budoucnosti. Máme přesná kola projednávání s experty, spolupracujeme s lidmi třeba z PAC Research a podobně. Bavíme se o tom, jak takový daňový systém má vypadat. Až budeme mít naši verzi hotovou, prvotně oslovíme všechny opoziční strany, abychom si sedli ke stolu. ODS podle mých informací něco podobného připravuje také a měli bychom pro to příští vládnutí mít připravenou takovou verzi, která prostě bude rychle uskutečnitelná a bude prodiskutovaná i mezi opozičními stranami. Ale my tuhle nabídku našeho pohledu na věc dáme i současné vládě. My chceme, aby současná vláda se chovala zodpovědně. Pan Havlíček mě označil za socialistu a komunistu, když mluvím o změně daňového systému, aby Alena Schillerová o pár hodin později oznámila, že o něčem takovém uvažuje také.
1: Mluvili jste o tom něco podobného, jako chystáte vy, chystá také ODS. Zaznamenal jsem, že v rámci opozice je každé pondělí nebo každý týden nebo docela pravidelně respektive vystoupení některé ze stínových vlád. Není to pro ty lidi moc, není ta opozice roztříštěná, neměli byste přeci jen spolu možná více spolupracovat. Byť vím, koalice Spolu je mrtvý projekt a vy jste stáli trošku mimo.
0: My jsme určitě v téhle době mimo stáli, kandidovali jsme samostatně a my pro spolupráci, věcnou spolupráci, konzultaci témat určitě jsme. A my ani neříkáme, že s blížícími se volbami se nebudou hledat modely ještě užší spolupráce, ale v téhle chvíli jsme vlastně jediným hnutím, jedinou politickou silou v opozici, která v posledním roce a půl nevyměnila své vedení. Chápu, že oni sami dávají nějakou stabilitu svému vnitřnímu prostředí. My se v téhle chvíli soustředíme na náš maximální výkon, aby my jsme byli tou příští hybnou silou té budoucí vlády, tou nejsilnější politickou silou. To je naše ambice, ale samozřejmě uvědomujeme si, že je potřeba ty hlasy sdružovat tak, abychom vůbec mohli Andreje Babiše porazit, ale ještě více je potřeba si nějakých 5% hlasů vzít i od něj.
1: Čili souhlasíte s předsedou TOP 09, který mluví o tom, aby vznikla jakási koalice, která porazí Andreje Babiše?
0: V téhle chvíli jsem o tom neuvažoval ve smyslu nějaké koalice, nějakého spojování, ale ukazuje se i v těch senátních volbách, kde jsme se ve 20 regionech 27 domluvili. My jako starostové třeba v Brně kandidujeme spolu s Lidovci, v Hradci Králové s Piráty. Jsme schopni vytvářet ad hoc spojenectví, která něco přinesou. Ale teď opravdu se nebavíme o modelu toho, jak ta spolupráce bude vypadat. Teď musíme nastavit její kvalitu. A o to my se jako starostové pokoušíme.
1: Mimochodem, s kým se vám komunikuje a pracuje lépe? Teď myslíme z vedení ODS Petrem Fialou nebo Martinem Kupkou?
0: Já znám oba dva velmi dobře. Martina Kupku znám déle. Jsme kolegové z komunální středočeské politiky, kolegové starostové. Dlouhodobě jsme spolu spolupracovali v radě středočeského kraje. Nicméně Petrovi Fialovi jsem seděl po boku jako první vicepremiér. Přes všechny problémy jsme spolu zvládali dohromady ty krize. Takže komunikačně jsou to pro mě opravdu vyrovnaní partneři a s oběma i lidsky umím hovořit velmi dobře. I s oběma se rád něčemu zasměji.
2: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
1: Pojďme ještě na to, co nás čeká, jak jsem mluvil, příští týden komunální volby. Vy obhajujete 11 senátních křesel, jestli se nemýlím, 5396 kandidátů vysíláte do komunálních voleb. Co pro vás bude, nebo jak si budete definovat neúspěch?
0: Začnu senátem. Kdyby demokraté ztratili většinu v senátu, kdyby jsme nebyli jedním ze tří největších senátních klubů, to je určitě neúspěch, ale chápu, že chtějí posluchači i vy čísla. Kdybychom neuspěli, nebo kdybychom nezískali 7 senátních mandátů, 7-8, tak už to považuji za neúspěch. Tedy tu hranici 7 si dávám jako takový zlomový moment.
1: A jak si ho budete pro sebe definovat, ten neúspěch? Prakticky, hmatatelně.
0: My nejsme ti, kteří by teď říkali, že budou dělat nějaké personální čistky a budeme sekat hlavy předsedům krajských organizací za jejich nominace. Máme volební sněm hnutí Starostové a nezávislí příští rok, kde já se budu ucházet o funkci předsedy a vlastně ta moje funkce je k dispozici neustále. Předstoupím s tím, co se povedlo a nepovedlo a uvidíme, jestli tu důvěru starostek a starostů z našeho hnutí stále ještě mám. My určitě budeme analyzovat data, jak dopadly komunální volby, kde jsme uspěli, kde jsme čekali více. A protože máme vnitřní demokracii, tak si myslím, že ty jednotlivé krajské organizace vyhodnotí, jaký byl ten výkon, jestli ten lídr byl dobrý nebo ne. Já se jim spíš budu snažit pomoct, pozbudit je, aby třeba příště ten výsledek byl lepší.
1: Cítíte se jako lídr opozice? Vzhledem na to, že ty výsledky voleb v roce 2005 takové nebyly, ale ty průzkumy z posledních měsíců dávají vyšší preference hnutí Starostové a nezávislí vyšší než ODS.
0: Nepřeceňuji ty průzkumy, čeká nás dlouhá cesta. Já se cítím jako pevný lídr starostů hnutí, které má ambice být lídrem příští vlády.
1: Říká v dnešním preskubu na frekvenci 1 Vít Rakušan, předseda hnutí Starostové a nezávislí. Díky moc, že jste dorazil na frekvenci 1 a někdy příště na viděnou a naslyšenou.
0: Díky za rozhovor, vše dobré vámi posluchačům.
1: A od mikrofonu se loučí taky Jakub Vajnek.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2003. Gratulujeme.
2: Čtvrtek je tady, za chvíli víkend, tak dobrý večer, přátelé. Jsem rád, že se po týdnu zase slyšíme. Začneme dneska trochou drbů ze showbiznisu. Herec David Gránský se totiž docela vážně zranil v muzikálu pro děti. Ano, i to je možné, bylo to v Ledovém království. Tak co se stalo a proč mu nabídl finanční pomoc i sám Michal David, kterou ovšem David Gránský odmítl. Tak to probereme za chviličku, je to docela zamotaný příběh. Tak si zatím udělejte pohodlí, něco si nalejte, třeba malinový sirup.
1: Frekvence 1 a Ondra Kubala.

herec a moderátor David Gránský. O tom bych s vámi teď rád dal řeč. Je spojený s talentovými soutěžemi, jednak sám prošel svého času X-Faktorem, později soutěžil třeba v Novácké Tvoje tvář má známý hlas. A dneska je spolumoderátor Československo má talent. Tak proč o něm mluvím? On má za sebou pořádně nepříjemný pád a tentokrát nešlo o součást hereckého výkonu, ale během představení muzikálu Ledové království v Hudebním divadle v Karlíně prostě uklouzl v takové jako absurdní situaci, kdy on měl udělat hraný pád, seknout sebou a zvednout se. Tak on udělal hraný pád, seknul sebou, pocit dobrý, ale když se z toho hraného pádu na tom jevišti zvedal, tak uklouzl. A uklouznul tak blbě, že si zlomil holení i lítkovou kost v ten okamžik před všemi diváky. Teď už je po operaci, je doma, čeká ho velmi dlouhá rekonvalescence a bohužel musel zrušit veškerý svůj umělecký program. Představení, koncerty, moderace, prostě úplně všechno, protože jako holení a lítková kost dohromady, to je prostě šílená kombinace. No a tak pozor, přišla nabídka finanční pomoci, a to přímo od Michala Davida, se kterým David Gránský účinkuje v muzikálu Muž se železnou maskou, že když jako David se dostal do téhleté situace ještě jako herec, takže by mu rád pomohl, aby v tom nezůstal sám, když bude dlouho mimo. Jenomže David Gránský ty peníze odmítl, Michalovi Davidovi poděkoval a vzkázal, že to jeho rodina prostě zvládne sama. Ale zároveň teda novinářům tak trošičku přiznal, že je docela dobré vědět, že když se něco takhle vážného stane, že v tom člověk není sám. A já mám pocit, že tohle je možná na celém příběhu to nejhezčí, protože ta pomoc nemusí skončit vždycky převodem na účet, ale někdy stačí nabídka a ten pocit, že na ty problémy světa nejsme sami. Co říkáte? Tak držíme palce, ať je David Gránský v pohodě. Ty jo, jako v dětském muzikálu, chápete, do dětského muzikálu Ledové království a holení a lítková kost dohromady. No, drž se, Davide.

0: One More Time, frekvence 1. No a přátelé, venku je krásně, venku je nádherně a venku je tím pádem na kolo. Co by to bylo za čtvrteční večer, kdybych nezavolal našeho kolegu Míru Michálka a zeptal se, jak se ti šlape? Ahoj Míro.
1: Dobrý večer, kamaráde, zdravím nejen tebe, ale samozřejmě do celé republiky. Ano, máš pravdu, venku je babí léto, takže ideální čas na to vzít svoji bábu a vyrazit s ní na kolo.
0: Jo, jo. Hele, ale počkej, já vím od Lubky, se kterou ráno vysíláš, že jsi vyrazil na takovou delší víkendovou cestu někam na Slovensko a že jsi vzal kolo, ale že to je že jsi jako přijel skoro mrtvej. Tak povídej, přeháně.
1: Přijel, protože pozor, já jsem tam byl pozvaný od Slováku a když ti Slovák řekne, bude to iba taká lehká bicyklovačka po hřebení, věřte jim, jo, no, oni mají trošku nastavení to jinak celý, jo, ale...
0: To je jako s alkoholem.
1: Že jsem si udělal nádherný výlet na Slovensko, přátelé. Dá se to stihnout, v podstatě tam dojet během jednoho dne. Já jsem jel přes Žilinu a potom jsem pokračoval dolů ještě vláčkem jakoby na Banskou Bystricu. A musím říct, že tenhle kraj je naprosto fantastický. A teďka ta jeseň, jo, neboli podzim, to je něco naprosto neuvěřitelného, protože oni mají tady nádherný kopce, ohromný, na který my vůbec nejsme zvyklí od nás, takže opravdu si připadáš jak na dovolení opravdu někde jako v exotických krajích, dejme tomu pro nás. A je to nádherně probarvený všechno. A já jsem byl pozvaný na takovou výzvu, protože na Slovensku otevřeli nejvyšší cyklobod ve střední Evropě v podstatě a na Slovensku, což je Králova Hola. A je to téměř 2000 metrů a vede tam nádherná vyasfaltovaná cyklostezka. A ty si můžeš vyšlápnout až nahoru. Nebudu vám kecat, je to skoro 14 kilometrů a 1000 metrů převýšení na těch 14 kilometrech. Je to dupačka, ale je to výzva. A musím říct, že tam jako opravdu jezdí davy cyklistů, aby si vyzkoušeli, jestli opravdu na ten nejvyšší bod, na který se dá dostat na kole, vyjedou. A vyjel jsem, trpěl jsem, ale jsem na sebe hrdý. Je tam odtud nádherný výhled do krajiny, je výhled na krásně zasněžený Vysoký Tatry, což je naprosto neuvěřitelný a s tím jsem nepočítal a překvapilo mě to, protože se to ukáže najednou nečekaně za jednou zatáčkou a koukáš na ty Tatry a to je naprostá fantazie. A potom jsem vyrazil ještě na druhý nejvyšší cyklobod na Slovensku, což je kousek vedle. A to je hora Kryžná, která má zhruba 1600 metrů. A to je teda taky naprostá fantazie, tam o to jsou úplně jiné výhledy. Je to trošku jakoby víc terénní jízda, ale skvělá. A navíc je to jedno z míst, kde je nejlepší vlastně pozorování noční oblohy, protože je tam vidět nejvíc hvězd a je tam nejmíň světelného smogu.
0: Temná oblast, jasně.
1: No naprostá fantazie prostě, jakože to Slovensko si myslím, že stojí za probádání, všichni známe jenom jako ty Vysoký Tatry a tadyhle ty místa, který máme blízko, ale musím říct, že třeba ten Banskobystrický kraj nabízí něco naprosto fantastického.
0: Takže ty jsi se vydal na cyklovýlet, který tentokrát asi nebudeme doporučovat rodinám, protože je to jako dost do kopce. Nejvyšší cyklobod ve střední Evropě, říkáš.
1: Je to tak? Já jsem tam potkal rodinu s dětma
0: a ty jeli ale dolů, elektrokola.
1: Ne, měli elektrokola, okay. No, maličký takový, ale měli v tom motory, protože opravdu to není sranda tam vyjet, ale jako stojí to za to, pokud jste vášniví cyklisti, tak tohle si myslím, že musí inspirovat každýho, aby tam vyjel a řekl si, to byla pohoda.
0: Jo, ale to je takový to, že po boji je každý generál, chápu. Už nikdo nepřizná, že málem umřel cestou na nejvyšší banskobystrický cyklistický bod ve střední Evropě. Mně se líbí, že jsi použil slovo, je to dupačka. Řekl to jako, že to je dupačka? Já to slovo dupačka znám ve dvou jiných výrazech, jo? Jednak dupačky, pro mimino, jako je ten jako podleček. A potom teda moje kamarádka z Moravy říkala, ty a to byla dupačka včera. A to myslela úplně jinak, Míro.
1: Jo, takhle. Takže ne, tak tady je to ta opravdová nohama.
0: Jo, tak teď je otázka, která je ta opravdová všem. Takže pokud si chcete zajet zrupat na kolo do Banské Bystrice, tak myslím, že Míro senzační tip. Díky moc za to a s elektrokolem anebo se spoustou energie.
1: Tak přesně, já jsem si vzal tu energii teda s dovolením.
0: Jo, tak já si když tak to elektrokolo spíš. Tak díky moc za tenhle tip, měj se hezky. Čau, ahoj.
1: Dobrý večer. Come on, yeah.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Teda takhle, 19. za minutku, ale my jsme s Honzou ready, tak pojďme na to.
5: Hezký večer, Turek je připraven pracovat. Ministerstvo práce pracuje na reformách a Putin čeká pokračování konfliktů. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. A výsledek prověřování Frekvenci 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
6: V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července letošního roku na IP Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
5: Poslanec Turek už na vyjádření policie reagoval slovy, že je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách, jakož i s programem, v nich motoristé uspěli. Ministerstvo práce začalo pracovat na reformě sociálních služeb a dlouhodobé péče. Připravilo 48 tezí, které mají experti do konce roku dopracovat. Počítá se se stanovením pevného podílu obcí a krajů na financování, změnou úhrad od klientů, odměnou pro pečující, poskytováním příspěvku na péči na úhradu služeb v poukázkách či se zavedením pojištění na dlouhou dobu péči. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů, informuje mluvčí Smartwings Vladimíra Důvková. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Řekl to v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Putin, který v roce 2022 rozpoutal dosud trvající válku proti Ukrajině. Putin vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem toho, co nazval západní hegemonii. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, které podle něj mohou přivodit zničení světa. Fotbalista Martina Schubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku až do nároďáku. 24-letý křídelník před debitem proti Chorvatsku rychle se třásl nervozitu. Nyní cítí, že se spoluhráčům z větších klubů dokáže na tréninku vyrovnat. Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku se Schubert vyhlíží a duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým. Působení v reprezentaci přitom stále vstřebává.
7: Jako pro mě to až neuvěřitelný, vlastně jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak oblačno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
8: Kamion po dopravní nehodě se vyprošťuje v pravém jízdním pruhu v úseku dopravního omezení na D10 na Prahu na kilometru 41, počítejte s kolonou. Dopravní omezení na D1 v místě oprav mostu Šmejkalka způsobilo kolonu na 30 minut směrem do Brna mezi 13. a 24. kilometrem. A na příjezdu do Prahy po D5 počítejte s 10 minutami navíc od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modletice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Tolik zprávy a Ondra Kubala je připraven na vás po 19. hodině.
9: Ano,
5: na Frekvenci 1.
9: Ondra je připraven. Dáme si za malou chviličku YouTube, probereme jejich nové album. Možná vás totiž překvapí, že ho uzavře, až za malý okamžik vyjde, poslední hlasová nahrávka americké countryové zpěvačky Dolly Parton. Bude to její úplně poslední song, který nahrála, a ten byl z YouTube. Tak za chviličku vám řeknu víc, ale Honzo, víš co? Ty máš novou televizní show. Já jsem si říkal, co kdybychom to v těch dalších 60 minutách probrali, abychom tě představili posluchačům Frekvence 1 nejenom jako toho, koho slyší třeba večer ze zpráv, ale také jako strašně úspěšného sportovního komentátora, který teď rozjel jednu novinku v televizi.
5: Nevím, jestli úspěšného, to se
9: ještě uvidí, že jo?
5: Ale mile rád, samozřejmě.
9: Tak dobře, takže pokud byste rádi znali i jinou tvář Honzy Homolky, než je odtud z rádia, tak za půl hodinky.
0: Frekvence 1.

pomalá od Spice Girls. No, je to už pěkných pár let, ono to bude skoro 30 let, co tuhle tu písničku natočili. Teď ale irští YouTube, tahle ta čtveřice se totiž vrací na scénu a oznámila tenhle týden, že chystá své další album. Dostane název Carnival Deluxe, vyjde 13. listopadu a pro všechny fanoušky YouTube je to obrovská zpráva, protože je to po dlouhých 9 letech nová deska se zbrusu novou muzikou. Bude tam 12 songů a YouTube slibují, že tam budou výrazné kytary, hluboké basy a hlavně pořádná dávka energie a prý taky radosti, řekl Bono. No a nechybí tam ani zajímavé její hosté, třeba španělská zpěvačka Rosalia, ta je hodně populární v Katalánii, je to katalánská zpěvačka, která míchá hip-hop a klasické jako španělské rytmy, nebo třeba Martin Garrix a další. Tak a teď YouTube taky poslali ale do světa z téhleté desky ochutnávku. A ta písnička se jmenuje Silencio. Tak pokud byste teď chtěli slyšet, jak nový YouTube budou znít, tak tady je aspoň malá ukázka. Tohle je Silencio a single z nové desky.

0: Žádného, jak se říká, rokového nářezu od YouTube jirských, tak si myslím, že tenhle single, který předznamenává celou tu novou desku, vás rozhodně bude bavit. No, myslím, že Bono, když říkal, že to má pořádnou dávku energie, tak rozhodně novinářům nekecal. Ale pozor, s tou novou deskou, která vyjde 13. listopadu, je spojená ještě jedna zajímavost. Ta poslední deska, poslední skladba na té desce se bude jmenovat Torn a Bono v ní zpívá duet s Dolly Parton, s americkou hvězdou country Dolly Parton, a tím dostává to celé album jako neuvěřitelně silný emotivní moment, protože jde o poslední vokální nahrávku, kterou Dolly Parton ve svém životě, ještě než nedávno zemřela, pořídila. Ten svůj hudební part, nebo pěvecký part, naspívala letos v červnu, jenom několik týdnů před svou srpnovou smrtí. A ta písnička je o zpřetrhaných rodinných vztazích a Dolly Parton ji nabídla Bonovi sama, poté, co původně odmítla jiný nápad na spolupráci. Jinými slovy, Bono s ní chtěl něco udělat, řekla ne, to se mi nelíbí, ale mám tady song a ten by se ti líbit mohl. Zatím není zřejmé, jak bude znít, protože ten ještě YouTube do světa nepostili, ale bude to vůbec poslední nahrávka legendy americké country, tedy Dolly Parton a ještě v kombinaci s YouTube. Já si myslím, že tohle bude mít úspěch.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: No a když jsme mluvili o YouTube, tak nemám pro vás sice tak tvrdou skladbu, ale spíš YouTube, kteří pohladí po duši. Vrátíme se hudebně do roku 2021, když Bono natočil tuhle skladbu z The Edge a s holandským DJem Martinem Garrixem.

0: Honza Homolka je se mnou teď ve studiu, ahoj.
1: Hezký večer.
0: Honzu tady máme dneska večer jako zprávaře, vy ho znáte jako zprávaře Frekvence 1, ale možná tušíte, možná víte, pokud jste sportovní fanoušci, on je taky sportovní komentátor.
1: Ano.
0: Ano, ano. Jsi sportovní komentátor, který komentuje hokej, především, je to tak?
1: Hokej ve studiu a fotbal koment, jak se říká po anglicku, play by play, jako tu hru.
0: A děláš to pro One Play.
1: Ano.
0: Tak. A dřív O2 TV Sport.
1: Přesně tak. Máš
0: tam, tam můžete Honzu vidět, ale Honzo, co mě zaujalo, kromě toho, že jsi sportovní komentátor, tak jsi taky šéf z té sportovní redakce na One Play, ale ty máš novou televizní show.
1: Je to tak. Vlastně po 21 letech ta cesta došla až do tohohle bodu. Já jsem za to strašně rád, protože jsem to vždycky chtěl si vyzkoušet, jednou se k tomu propracovat někde.
0: Jasně. A jaký to
1: teď
0: je?
1: To dopadlo. No, no máme za sebou dva díly, ten první byl, řekněme, první. No,
0: ano, ne, ano, řekněme, to tak bývá první. Logické, že?
1: Takže se vychytávají nějaké detaily a včera ve středu byla premiéra druhého dílu a tam už to šlapalo, skvělý hosté.
0: Jo, ty jsi v podstatě spustil televizní show, která se jmenuje Crosscheck.
1: Tak.
0: Tak, ale ty si tam nezveš jenom hokejisty. A mě docela zaujalo, že si tam zveš hezký holky a že si tam zveš holky, což o to bych u tebe chápal, ale že si tam zveš i holky, který super zpívají.
1: Je to tak, protože je to talk show, která má mít zásah nejen na hokejové fanoušky, samozřejmě kdo je hokej, ale do tohohle pořadu i jiní sportovci patří tam celebrity, herci, takže
0: na koho se
1: těší? Byla jedna taková zpěvačka a do budoucna se počítá s tím, že dorazí Olga Lounová, Martin Dejdar, a Monika Tymková třeba.
0: Monika Tymková je ta moderátorka té nahé televizní seznamky?
1: Já si myslím,
0: Naked Attraction se to jmenuje.
1: Jo.
0: Nenutila
1: doufám,
0: vás
1: že
0: slíkat
1: se nebudeme slíkat teda.
0: No, ještě nebyla. Monika ještě Tymková ještě nebyla.
1: Ale je to v plánu.
0: Možná by ti mohla dát takovou tu kabinku odhalovat jako moderátora od spodu. Ne, dobře. A proč Olga Lounová? Co má společného s Crosscheckem?
1: Tak zpívala hymnu třeba. A jezdila rally, pokud se nepletu, nebo
0: pořád
1: ještě
0: jezdí, myslím.
1: No, takže chceš ten zásah, že ty holky jednodušší dostat na hokejovou show, protože sledují hokej víc než fotbal.
0: Fakt?
1: Jsem o tom přesvědčený. A hlavně je to chování těch dalších hostů, ta atmosféra, když je tam ta hezká baba, když to řeknu takhle, je úplně jiná chemie.
0: Sportovci roztajou.
1: No a diváci, je to prostě takový rozářený, vlastně jako včera.
0: Jo. A kdo byl včera? Koho
1: včera
0: tam měl?
1: Byla jako první žena v Crosscheckku. Elizabeth Kopecká byla vynikající.
0: Elizabeth Kopecká je zpěvačka, pokud se nepletu. Dělal jsem s ní rozhovor ohledně jejího nového songu. Je to, no tyjo, možná už rok, dva roky zpátky. Ale počkej, o ní se hodně psalo, že randila s Jaromírem Jágrem. To se hodně psalo. A oni to potom nějak ale vyvraceli, protože dělá marketing hokejovému Kladnu.
1: Ne? Ano, pracovala pro Kladnu.
0: No, a proč jsi si pozval teda? Právě pro tu blízkost s těmi hokejisty?
1: No a taky zpívala hymnu na začátku NHL v Praze třeba. A je to velká faninka hokeje, chodí na hokeje a opravdu to byla skvělá volba.
0: Elizabeth Kopecká, možná vám ji můžeme připomenout tím, že ona vyhrála, nebo téměř skoro vyhrála československou Superstar v roce 21, to už je 5 let, tehdy skončila druhá. Tam se o ní Československo dozvědělo, ale jinak to byla markeťačka teda hokejového Kladna. Já jsem tady zatím našel, jestli je pravda, zeptal jsem se teda chatu GPT, jestli je pravda, že chodila s Jágrem. A chat GPT říká, že ne, že jim to bulvár hodně podsouval, ale oba to dlouhodobě opakovaně odmítají, že prostě pracovali na marketingu a že byli přátelé, i když se to nikomu nedá teda vysvětlit. No. Probíráte i tam takovéhle drby jako ze zákulisí hokejistů? Když tam máš holku, která se...
1: Je to i gro, aby to nebylo jen o hokeji, tak včera se třeba řešily kalhotky. A jestli chcete vidět čí, tak to určitě dejte.
0: Tak tam je to jasný, že to nebude Elizabeth Kopecká, že? To bys takhle netýzoval. Hele, ona natočila jednu písničku, která je o rozchodu. Je to hrozně, já jsem si říkal, když o ní mluvíme, co bychom mohli teď pustit. A vybírám plán B. Je to hodně taková intimní písnička, osobní zpověď Elizabeth Kopecké, když se jí stalo, že chodila s klukem, ukázalo se, že ona mezi tím jako myslel a tak trošku chodil ještě s jinou. A ona zjistila, že je pouhým plánem B. Tak jsem se tě chtěl zeptat, neříkala třeba, jestli to byl nějaký hokejista?
1: Neříkala, ale můžeme samozřejmě tušit, jak to bylo, ale...
0: Ale vyloučit to nemůžeme,
1: jenom, jo? Je to jenom tušení.
0: Tak jo, tady na Frekvenci 1 Elizabet Kopecká, její plán B, no a pokud byste chtěli vidět Honzu Homolku jinak, než ho znáte z našich zpráv...
1: Každou středu večer na OnePlaySport 2.

scházíte občas, pokoušíte takové to jako pekelné štěstíčko, tím, že si nabáte sportku, Eurojackpot nebo cokoliv dalšího, nějaké euromiliony. Přiznám se, že se v těch soutěžích úplně nevyznám, protože já tomuhle sportu neholduju. Na druhou stranu vím, že to je v Česku neuvěřitelně populární. Řekněme kratochvíle. A někdy se to vyplatí. Teď přišla zpráva z Evropy, že Češi schrábli v Eurojackpotu několik milionů. Eurojackpot to je soutěž, která se hraje po celé Evropě. Typují tam lidé ze všech zemí Evropy. No a Češi jsou tam občas úspěšní a tentokrát byli hned dva, protože trefili pět čísel z prvního osudí a získali každý z Čechů téměř 3,5 milionů korun. Takže velká gratulace. Jackpot nepadl, teda kdybyste si o něj chtěli zahrát, tak je to jako neuvěřitelná částka. 2,5 miliardy korun. Těžko říct, co by s tím člověk dělal, ale já myslím, že bychom se s tím asi nějak poradili, ne? Pokud rádi sázíte, tak já jsem si našel statistiku těch nejčastěji tažených čísel v Eurojackpot. Tak víte co, zkusíme takovou věc. Zkuste se teď zamyslet nad tím, jaká čísla třeba považujete za svoje šťastná, že byste je opravdu vsadili, že si myslíte, že jako to bude fungovat. Jo? Máte je před sebou. Tak schválně, jestli jsou těch pěti nejčastěji tažených, co se týká soutěže Eurojackpot, která se losuje od března 2012. Tak nejčastěji tažená je 20. Ta vyšla 115krát za tu dobu. 34 a 35, ty mají shodně 114 tažení. Na čtvrtém místě je 17 se 113 taženími a na pátém místě je 21. Ta padla 112krát. To, jak to bylo v minulosti, samozřejmě v případě téhleté pravděpodobnosti nehraje vůbec roli na to, jak to bude v budoucnu, protože každé to losování je nové, to znamená, ta pravděpodobnost jako vychází pořád stejně, vždycky začínáte od nuly, ale teď jste si mohli udělat aspoň takový obrázek, že pokud sázíte a dáváte nějaká svoje oblíbená čísla, jestli by byly mezi těmi nejčastěji taženými. Tak rozhodně 2x 3,5 milionu korun do Česka, paráda, je fajn, že jsme Eurojackpotu tak trošku rozbili to prasátko my tady v Česku. No a jestli to zkoušíte a sázíte, tak teda jednak opatrně, ale hlavně držím palce, jsou lidé, kterým to změnilo život, ale z hlediska matematické pravděpodobnosti jich není moc a nikdy nebude moc. Zas na druhou stranu, že jo, jak víte, že to nebudete zrovna vy, třeba příští týden, no?

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Najom a poslouchat zprávy Honzy Homolky, tak to se taky vyplatí, viď?
3: Kdo ví? Hezký večer. Babišova vláda pokračuje. Škodovka omezuje výrobu a útok na škole na Slovensku má druhou oběť. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v presklubu zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
4: Já uznávám, že i u nás, my jsme demokratickým hnutím, byla diskuze a i u nás byli poslanci, kteří měli pocit, že tenhle instrument bychom si ještě měli schovat. Ale ty argumenty schodku rozpočtu, třeba i nových informací o zakleknutí na firmu FAU, podceňování bezpečnostních hrozeb převážely u nás klubu, že jsme se rozhodli podpořit svolání schůzek vyslovení nedůvěry, ale do budoucna, a to vám dávám za pravdu, upozorňuji své kolegyně a kolegy, nenadužívejme ten instrument.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla v prohlášení. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyně, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Středeční požár zabezpečovacích zařízení ochromil vlakovou dopravu na nádraží v severoslovenské Žilině, která je důležitým železničním uzlem na hlavním koridoru mezi Bratislavou a Košicemi a také na trase do Česka. Zatím není známo, kdy se poškozená zařízení podaří opravit. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat oblačnost, nejvyšší denní teploty 20 až 24.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
5: S 20 minutami navíc počítejte před dopravní nehodou na 166. kilometru D1 na Brno. Do kolony najedete u Velké Býteše na kilometru 162. Dopravní omezení na D1 v místě oprav mostu Šmejkalka způsobilo kolonu na 20 minut směrem do Brna mezi 13. a 24. kilometrem. A bez držení projedete okolo nehody na 237. kilometru dálnice D35 směrem na Hradec Králové. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 Ondra Kubala.
2: Já jsem ti nezapnul mikrofon, čověče, byla slyšet jenom půlka.
3: Kubala.
2: Tak nějak.
3: Pokračuji.
2: Tak jo, Honzo, díky moc za hodinku další zprávy a my se za chvilku podíváme do Itálie. Co hrají tamní rádia a jaké tipy bych pro vás měl, když budete cestovat touhletou jihoevropskou zemí.
1: Frekvence 1.

0: Pojďte se mnou na malý skok, přátelé, do Itálie. Do Itálie. Každý čtvrtek večer touhle dobou probíráme, jak hrají evropská rádia. A bereme to po mojí letní cestě s dětmi. Vyrazil jsem na 4 týdny s karavanem s dětmi. Začali jsme v Rakousku, přes Slovinsko a Chorvatsko jsme jeli do Itálie, pak Švýcarsko a Německo. No a v každé té zemi jsem poslouchal zdejší rádia. Jak hrají, jo? Jaké to je zhruba. A když jste dál a dál od toho Rakouska a Slovinska, tak je to prostě víc a víc jiný zvuk rádií, než jsme u nás zvyklí. Tak tentokrát se zastavíme v Itálii. A já se vám k něčemu přiznám, když jsem na italských dálnicích, tak si prostě z italských rádií nedokážu vybrat. Je to tak strašně jiný hudební vkus, co hrají rádia, než jsme zvyklí my tady, že s tím docela jako celá posádka auta bojujeme. Itálie je nádherná, ale přece jenom je to jako hodně daleko od našeho domova už. A samozřejmě potom ještě záleží, v jaké části Itálie jste, protože na severu se hraje přece jenom víc evropsky a na jihu jsou ta rádia jako už jako úplně ultraitalská. Tak pojďte se mnou mrknout na to, co hrají nejvíc rádia v Itálii svým posluchačům. Přiznám se, že s přípravou těchto ukázek hudebních jsem měl nejvíc práce, protože to jsou songy prostě, které tady ve střední Evropě jako vlastně k dispozici vůbec nemáme. Ale to nevadí, jsem připravený a mám tady pro vás čtveřici těch nejhranějších songů. Ta čtvrtá nejhranější skladba v Itálii je od jednoho z nejznámějších italských zpěváků a skladatelů současnosti, který se teda proslavil už v 90. jako frontman jedné slavné italské kapely, ale potom se vydal na solovou dráhu, aby teď měl z brusu nový single Paparazzi. A ten v Itálii frčí. Je to čtvrtá nejhranější skladba v tamních rádiích. Ten zpěvák si říká Cesar Cremioni. Na třetím místě je písnička, která se jmenuje Woman, ale psáno jako Wo dvojité V-O tečka a men a je to spolupráce jeho korejské DJky a producentky Peggy U, která se spojila s nigerijskou hvězdou Afrobeatu Afro Star. Je to velmi taneční pecka, která je v italských rádiích právě teď třetí nejhranější. Taková energická oslava nezávislosti, sebevědomí a hlavně teda radosti z tance, no, to slyšíte. Tak tohle je jeho korejská a nigerijská hudební spolupráce. Na druhém místě je Madonna v Itálii. Je to vlastně její single z nového alba Confessions 2. Ten se hraje i v Evropě střední, možná ho budete znát. No a pak tady máme první místo, tedy ten vůbec nejhranější song v Itálii. A tam najdete písničku, po kterou je podepsaný italský rapper Fabri Fibra, který spojil své síly s Pinguini Tací Nukleári. Teda doufám, že jsem to řekl dobře. A vznikla z toho skladba Goya, která odkazuje na španělského slavného malíře a jeho temné obrazy. A takhle zní nejhranější song v Itálii, písnička Goya. Tak vybrali byste si, nevybrali byste si, no rozhodně až půjdete Itálii, zkuste naladit tamní rádia a třeba se vám naopak trefí do vkusu, no? Ne, všechno musíme mít stejně. Tak za chvilku Madonna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.

0: Tohle je Annie Lennox na Frekvenci 1. Teď dostávají ovšem slovo Michal Suchánek a Petr Kolečko. A jejich poradna, kde radí s čistým srdcem, ovšem s notnou dávkou ironie. No prostě korektní to není ani trošku.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když se člověk lehne na záda a zvedne nohy nahoru, proč se mu po chvíli začne chtít smát nebo kašlat? Je na to nějaký důvod nebo si tělo jen dělá srandu? Petr 39 Ústí nad Labem.
3: Tak Petře, zaplať pánbu, že vám se chce smát nebo kašlat, já tomu úplně jiný jako.
2: Co se chce tobě?
3: No, jako jestli Petr to pouští horem, ten smích a tohle, tak já...
2: Ne, on to pouští spodem horem.
3: Jo, on má...
2: Že vyhodí, že vydáš nohy nahoru. Tak tam jde o to, jestli jde do svíčky, no jestli jde do svíčky, nebo jestli udělá jenom ten jako
3: takže jas... myslíš, že se umí smát tímhle tím druhým koncem?
2: No, a kašlat.
3: Já mám kamaráda, jmenuje se Roman Holý, hraje z Monkey Business.
2: No, a ten umí co?
3: On umí hrát melodie.
2: Jo, a nekašle teda spodem.
3: Ne, a zahraje ti melodie a umí a vem,
2: jo, počkej, jako spodem.
3: No jasně.
2: Aha,
3: a dělal nám bitvy o Berlín třeba. Jako určitě umí na flétnu, zobsovku příčnou, to jako by se o něm ví. Jako...
2: Fagot asi.
3: Ježiš, no. No tyhle ty dejchací nástroje, jak se říká.
2: To je skvělý, tak Romana zdravíme těmhle.
3: Romana, těma přijet někdy zahrát.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Máme 1. října. To znamená, že nám začíná měsíc, kdy tak nějak z listí opadá ze stromu. Já jsem si, když jsem byl malý, vždycky myslel, že listí padá v listopadu a podle toho se jmenuje ten měsíc, ale ono většinou padá už v říjnu. A vysvětlila mi to babička moc hezky, když mi říkala, a to si pamatuju jako dneska, tyjo, mohlo by mít kolik, 7-8 let, tak nějak. A říkala, ne, listopad je od toho, že to listí už opadalo, protože list... opad. No a do dneška si to pamatuju. Samozřejmě záleží strom na stromu, něco padá dřív, něco padá později, kdybychom řešili třeba takový dub zimní, tak budeme čekat do března. Ale napadlo vás někdy, že ty krásně barvící říjnové lesy mohou mít každý rok jiné barvu a že dokonce jeden strom může mít různé barvy podzimního listí. Tak právě tohle téma jsem otevřel s Dášou Honcovou, když jsme před lety natáčeli podcast Modré z nebe. A ona mi to vysvětlila takhle a já jsem docela zíral.
1: Máme velmi dobře vypozorované, že pokud té přírodě tomu stromu chybí déšť, tak ty listy klidně mohou opadávat už na konci srpna. Naopak, když je podzim srážkově bohatý, tak ty listy klidně mohou na stromech se držet i do poloviny listopadu. A teď jsme u zbarvení těch listů. To vlastně záleží hodně na počasí. Když jsou nádherné slunečné dny, tak ty listy mají v sobě antokyanidy a zbarvují se nám do červena. Ale pokud jsou ty dny deštivé a nebo ještě teploty klesají hodně pod bod mrazu, tak v těch listech se naopak vytváří karotenoidy. Takže ty listy jsou žluté a nebo také oranžové.
2: A podle čeho se ale určuje, který strom má kterou barvu?
1: No, ty stromy mohou mít každý rok jinou barvu právě na základě toho, jak bude převládat charakter počasí. Z toho meteorologického pohledu je to tak, že záleží na délce slunečního svitu, na teplotách, které klesají pod bod mrazu a také na tom, kolik je vláhy.
2: A poučení z dneška je, pozor, stejný strom může mít každý rok jinou barvu podzimního listí.
1: A opadávat a hrabat můžete listy každý rok také jinak.

0: Tohle byla na frekvenci 1 Jennifer Lopez, které nikdo neřekne jinak v Americe než J-Lo. Teď pro vás mám ale Rakušana, bude tady Falco a Out of the Dark. A říkal jsem si, víte, že on se ve skutečnosti ale vůbec nemenuje Falco. A on se původně, když se narodil, jmenoval Johan, nebo chcete-li Hans Helco. A je tam docela takový dramatický vývoj, protože při narození byl jediným přeživším z trojčat. Jeho maminka potom v některých rozhovorech vyprávěla, že během těhotenství přišla o další dvě děti. A jenom malý Hans Helco, později Falco, přežil. No a teď, proč je to vlastně Falco? To je docela zajímavý příběh. On si tu přezdívku vybral podle východoněmeckého skokana na lyžích. Falca Weisspflega. Viděl ho prostě závodit, to jméno se mu tak zalíbilo, že si ho vzal jako svoje umělecké jméno. A od té doby je to Falco. Tak tady máte na frekvenci 1 Hanse, nebo chcete-li Falca a jeho velký hit Out of the Dark.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du nach? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle.

0: Opět Honza Homolka. Dobrý večer, Honzo.
1: Hezký večer. Babišova vláda pokračuje. Rakušan kritizuje rozpočet a v Česku panovaly letní teploty. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v presklubu glosuje přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše. A také zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
2: Ten nejaktuálnější problém, který bude bolet všechny po dlouhá desetiletí a léta dopředu, je určitě schodek rozpočtu. Ale já neumím úplně vybrat. Útok na soudy, kdy premiér tady říká, že si lze objednat odsouzení člověka u nezávislé justice, to si nedovolí ani premiér v rozvojové zemi.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Česko zažilo letní teploty také na začátku října. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, tam teploměr ukázal více než 26 stupňů. Letní den, tedy alespoň 25, zaznamenalo dalších 10 stanic. Pilota, který ve středu napadl v kokpitu kapitána letadla společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu a zranil jej nožem, podstoupil islamistickou radikální indoktrinaci. To prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Identita útočníka zatím není potvrzena. Poslední tým první fotbalové ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava. Kratochvíl strávil na Slovensku 2 sezony, předtím hrál za Jablonec a také zbrojovku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit také slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Ondřej.
3: 15 minut se ještě zdrží řidiči na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. Provoz zpomaluje dopravní omezení na mostě Šmejkalka. V koloně se jede v úseku mezi 17. až 24. kilometrem. Zdržení na D1 trvá stále na příjezdu do Brna od Prahy. Nákladní auta v pravém pruhu brzdí už za Kývalkou na 184. kilometru. Plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2. Řidiči osobních aut se tady zdrží 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Tolik zprávy a také po 21. hodině na frekvenci 1 s vámi Ondra Kubala.
4: Ano, jsem to já. Ne Fantomas, ale Ondra. Tak jo, přátelé, dneska je to přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe mistr Karel Gott. Takže dnešní večerní soutěž o nové knížky věnujeme právě jemu. Jak to uděláme? No, dobře poslouchejte. Já vám od teď až do 22. pustím Karla Gotta. Někdy tady prostě v tom našem hudebním playlistu, který pro vás chystáme, bude. Jakmile uslyšíte song od Karla Gotta, na nic nečekejte, zvedněte telefon a volejte frekvenci 1. Číslo znáte 257 400 a 3 devítky. Jestli se dovoláte jako první, tak budete soutěžit. Mám tady pro vás připravenou jednu takovou jako kvízovou hádanku, která se bude týkat Karla Gotta a té písničky, kterou uslyšíte. No a když to dáte, tak výhra bude vaše pro dnešní večer. Takže 257 400 3 devítky. Volejte, jakmile uslyšíte Karla Gotta v našem vysílání.
0: Frekvence 1.
5: A Ondra Kubala.

0: řeknu vám, to byl fofr. Ta čísla tady v rádiu začala blikat jako život. Tak frekvence jedna, dobrý večer, koho tam mám?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka Iva.
0: Milá Ivo, odkud?
1: Z Mladé Boleslavy.
0: Mladá Boleslav, jste nejrychlejší. Nevím, jak jste to dokázala, ale to probereme za malou chviličku, ale Goťáka asi znáte prostě dobře, že jo?
1: Jo, určitě.
0: Tak jo, Ivo, vydržte mi na drátě a za chviličku, jak Karel Go dospívá, spolu soutěžíme. Platí?
1: Ano, dobrý, super.

0: Byl to rok 1992, když Karel Gott natočil tuhle melodii, Když muž se ženou snídá. Tak jdeme soutěžit. Milá Ivo, dobrý večer ještě jednou.
1: Dobrý večer, vám přeji také.
0: Už víme, že jste z Mladé Boleslavy. Je to sedm let, co se na nás Karel Gott dívá ze zhora z hudebního nebe. O co hrajeme? Jsou to nové knížky od vydavatelství MOBA, které je partnerem našich čtvrtečních soutěží. A nabízím Vraždy v Midwortu, což je taková britská historická detektívka s podtitulem Zmizení mladé dámy, takže napínavé čtení Anglie léto 1929. Druhá knížka od vydavatelství MOBA je Pražský vampír. Je to taková historická kriminální série z cyklu Letopisy královské komory. Je to český autor Vlastimil Vondruška. A do třetice nabízím další knížku, taktéž vydavatelství MOBA. A je to takové trošku holčičí čtení. Je to historický román české spisovatelky Nadi Horákové Nebeská růže. MOBA nás zasobuje novými knížkami, no a tak vám s tím děláme radost. Jak vám to zní tahle nabídka cen?
1: No, úplně perfektně, protože já ráda čtu, chodím do knihovny a ráda čtu.
0: Tak, milá Ivo, dělí vás už jenom jeden malý kousek. Písnička Když muž se ženou snídá, rok 1992, pro Karla Gotta napsal ten text Karel Šíp. A to je pravda. Ale kdo napsal hudbu? Víte to, nebo chcete možnosti?
1: No, radši teda možnosti.
0: Dáme si možnosti. Buď to byl Palo Habera ze Slovenska, nebo to byl Karel Svoboda, a nebo to byl tehdy začínající Richard Krajčo. Palo Habera, Karel Svoboda nebo Richard Krajčo?
1: Tady je Karel Svoboda.
0: Myslíte, že Karel Svoboda?
1: Mm-hmm.
0: Milá Ivo, Karel Svoboda to nebyl. Je mi to strašně líto, ale šanci dostane teď někdo další. Tak ať vám to v práci utíká, ale Karel Svoboda ne, tak se mějte hezky. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Naslyšenou. 257-400-39. Tak teď už to máte doslova na talíři před sebou. Tak já nevím, no, tady blikají čísla jak o život, tak třeba tohle kliknu. Frekvence 1, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Pepa Havířov.
0: Pepo, kdo napsal hudbu k písničce Když muž se ženou snídá? My víme už, že to nebyl Karel Svoboda. Pepo?
2: A už ty možnosti ještě?
0: No jasně, Palo Habera, anebo tehdy začínající Richard Krajčo.
2: Richard Krajčo.
0: Myslíte si, že to byl Richard Krajčo?
2: Ano, ano.
0: Milý Pepo, Richard Krajčo spolupracoval s Karlem Gottem, ale až na těch posledních písničkách života. Je mi to strašně líto, ale cena zůstává na další týden tady u mě v rádiu. Nedá se nic dělat. Tak díky za zavolání.
2: Jo,
0: mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak ani Iva, ani Pepa, přátelé, ani Karel Svoboda, ani Richard Krajčo. Ten, kdo tu písničku napsal, tu hudbu pro Karla Gotta, byl skutečně Palo Habera. A já tady pro vás mám důkaz. Když byl hostem našeho Music Studio Live, tak si vzal kytaru a tu melodii tady dokonce živě zahrál. Poslouchejte.
3: Nepospíchej, zastaví jen ten čas, když muž se ženou snídá.

Takhle to zní v podání autora hudby, tedy v podání Pala Habery. Tak nic se neděje, krásné knížky od vydavatelství MOBA tady zůstávají na příští čtvrtek, no a já věřím, že to už si k vám tu cestu 100% najdou.

Whitney Houston. A frekvence 1:30 večer, přátelé. Tak od Whitney Houston vás vezmu za nikým jiným. Ale je to taky Američan. Je to zpěvák, který je mohutný, který má přezdívku podle malého medvídka a letos v létě neuvěřitelně královal Colors of Ostrava. A není to samozřejmě nikdo jiný než Teddy Swims. Ostatně příští rok tady bude mít koncert. No a on bude vydávat novou desku. 22. ledna. No a ten název té písni, té desky se jmenuje v podstatě Ježíš Maria, já jsem si to smazal. Ne. Ten název té desky je o tom, že on bojuje s vlastní nedokonalostí, sebepřijetím a je to těžké být prostě perfektním partnerem, tátou nebo prostě člověkem. Je to písnička, je to deska, kde bude hodně osobní zpověti od Teddyho Swimse, který se rozhodl, že jde trošičku z kůží na trh. No a pustil do světa taky první ochutnávku z té desky. Je to písnička Perfect Man, kde zpívá o tlaku, který si sami na sebe vytváříme a o tom, že žádný dokonalý člověk vlastně neexistuje. Pojďte si poslechnout, tady je malá ukázka, jak zní z Brusunový Teddy Swims.

A tahle ta písnička, tady Perfect Man, je o tom, aby jsme se naučili přijmout takový, jaký jsme, a naučili jsme se přijímat vlastní chyby. Pokud budete fanoušky tedyho Swimse, tak věřím, nebo pokud už vás zaujal na Colors of Ostrava, tak věřím, že budete chtít navštívit jeho koncert v březnu 2027, bude v Praze. A teď už písnička z roku 2024, Bad Dreams, a tedy Swims.

0: Frekvenci 1 Mike Bolton, Američan, který měl hlavně hudební úspěchy v 80. a v 90. jako, řekněme, emotivní zpěvák balad s výrazným chraplavým hlasem. No a písnička When a Man Loves a Woman mezi ně rozhodně patří. Teď ale to nejlepší z dnešních velkých hlav. No, ještě chvilku zůstaneme u Karla Gotta.
1: Hele, když vám tak na první dobrou řeknu, kdy nás opustil mistr Karel Gott.
2: 2018.
1: Jsi takhle dobrá, jo.
2: Nebo 17?
1: Skoro jsi to trefila.
3: 19.
2: Je to 7 roků.
1: 7 let. Letí to.
3: Takže, vaše oblíbená disciplína, doplňovat názvy pesniček mistra Gotta. Ženy, ach.
2: Ženy.
3: Správně.
1: Tak kdo jiný by tohle měl trefit než Jana?
3: Dlouho jsem byl...
2: Sám.
3: Jani, dobré, 2 body.
1: Kdo jiný by to mohl trefit?
3: Myslím, že tento názov se hodí k Mikešovi. Mikeši, mým domovem stichlá je...
4: Je Putika.
3: Putika.
4: Ale to není jeho písnička, to je lidovka.
3: Ale on to naspěval. No, dobré.
1: A teraz... Ale možná tohle by věděla i Jana.
4: Všimáš, že tohle je jediný, co si pamatuje.
2: To je Putika.
3: Jeden text, který teda nie je velmi známý, ale napísal mu ho tak jako zo srandy Karel Šíp. Tome, doplň. Fax mi, baby.
2: Chyběla.
3: Fax je to jako fax, jako to, jak posíláš.
1: X.
3: Fax.
2: Fax.
3: X. No, no.
1: X.
3: Fax mi, baby.
2: Poslala.
1: Neposílej.
3: Neposílej.
2: Neposílej.
3: Každý z vás trafil to, čo má.
1: Ty jo.
5: Kávu si já sladím o trochu víc.
2: Vykeš tak kejvá.
1: Myslíte, že hrál Karel někdy na banjo?
2: Nevím, a myslíte si, že si kávu šmercnul rumem někdy?
4: Nikdy.
2: Myslíš, že ne?
4: Já si myslím, že ne.
2: Teď to řekl, když jsi vypadl celý tu zemi.

Whenever, Wherever. Tak Shakira tenhle ten hit nahrála kolem roku 2000, když připravovala svoje vůbec první anglicky zpívané album. Pojmenovala ho tehdy Laundry Service a byl to obrovský průlom po celém světě. A o čem, že ta písnička je? No, ona je to vlastně velmi jednoduché, ale zároveň romantické. Protože Shakira tam zpívá, že když člověk opravdu miluje, tak nezáleží na vzdálenosti ani okolnostech. Prostě kdykoliv, kdekoliv. Whenever, Wherever, ti dva mají být spolu. No a zajímavá je i ta hudba, protože do popu a roku Shakira dost výrazně zapojila prvky, hudební prvky z Ant, třeba panovou flétnu. Takže ta skladba zněla jinak, trošku exotičtěji než běžné písničky, které na přelomu milénia vycházely. No a to právě tuhletu písničku poslalo do celého světa. A byl to opravdu, jak jsem říkal, hudební průlom. Tak za chviličku už bude 10, tak vám popřeju dobrou noc. Mějte se hezky, posílám Modern Talking, no a slyšíme se zase zítra. Tady na Frekvenci 1 Show, konečně pátek. Tak ahoj.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda pokračuje. Škodovka omezuje výrobu a útok na škole na Slovensku má druhou oběť. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v presklubu zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
2: Já uznávám, že u nás my jsme demokratický. S tím hnutím byla diskuze a i u nás byli poslanci, kteří měli pocit, že tenhle instrument bychom si ještě měli schovat. Ale ty argumenty schodku rozpočtu, třeba i nových informací o zakleknutí na firmu FAU, podceňování bezpečnostních hrozeb převážely u nás klubu, že jsme se rozhodli podpořit svolání schůze k vyslovení nedůvěry, ale do budoucna, a to vám dávám za pravdu, upozorňuji i své kolegyně a kolegy, nenadužívejme ten instrument.
1: Celý presklub na našem webu frekvenci1.cz. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla v prohlášení. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Vladimír Putin. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak velká oblačnost a také přehánky. Nejvyšší je denní teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: to nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1. I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální hity,

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Turek je připraven pracovat. Podle Rakušana nás bude schodek mrzet dlouho a Putin čeká pokračování konfliktu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiči nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování Frekvence 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července letošního roku na IP Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Poslanec Filip Turek už na vyjádření policie reagoval slovy, že je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách, jakož i s programem, s nímž v nich motoristé uspěli. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan glosuje v presklubu přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše. A také zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
3: Ten nejaktuálnější problém, který bude bolet všechny po dlouhá desetiletí a léta dopředu, je určitě schodek rozpočtu. Ale já neumím úplně vybrat. Útok na soudy, kdy premiér tady říká, že si lze objednat odsouzení člověka u nezávislé justice, to si nedovolí ani premiér v rozvojové zemi.
1: Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Putin. Ten v roce 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině. Putin vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem toho, co nazval západní hegemonií. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, které podle něj mohou přivodit zničení světa. Fotbalista Martina Schubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku už Schubert vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti.
4: Jako pro mě to až neuvěřitelný, vlastně jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Babišova vláda pokračuje. Škodovka omezuje výrobu a útok na škole na Slovensku má druhou oběť. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by bylo nejméně 101 hlasů. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan v presklubu zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
2: Já uznávám, že u nás my jsme demokratický. Tím hnutím byla diskuze a i u nás byli poslanci, kteří měli pocit, že tenhle instrument bychom si ještě měli schovat. Ale ty argumenty schodku rozpočtu, třeba i nových informací o zakleknutí na firmu FAU, podceňování bezpečnostních hrozeb převážely u nás klubu, že jsme se rozhodli podpořit svolání schůze k vyslovení nedůvěry, ale do budoucna, a to vám dávám za pravdu, upozorňuji i své kolegyně a kolegy, nenadužívejme ten instrument.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Automobilka Škoda Auto omezuje kvůli problémům u jednoho ze svých dodavatelů komponent výrobu. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn podle dostupnosti dílů pro jednotlivé modely, uvedla v prohlášení. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Vladimír Putin. Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech naopak velká oblačnost a také přehánky. Nejvyšší je denní teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Kateřina Jebavá z SOS dětských vesniček. Probereme duševní zdraví dětí a také, jak mu pomoct.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Turek je připraven pracovat. Podle Rakušana nás bude schodek mrzet dlouho a Putin čeká pokračování konfliktu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiči nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování Frekvence 1 potvrdila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
2: V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července letošního roku na IP Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Poslanec Filip Turek už na vyjádření policie reagoval slovy, že je připraven dál pracovat pro Česko a jeho občany v souladu s mandátem, který získal v loňských volbách, jakož i s programem, s nímž v nich motoristé uspěli. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan glosuje v presklubu přehmaty současné vlády a mluví o tom, zda je na stole vytvořit koalici, která by porazila Andreje Babiše, a také zmiňuje, zda se s vyslovením nedůvěry vládě plýtvá.
3: Ten nejaktuálnější problém, který bude bolet všechny po dlouhá desetiletí a léta dopředu, je určitě schodek rozpočtu. Ale já neumím úplně vybrat. Útok na soudy, kdy premiér tady říká, že si lze objednat odsouzení člověka u nezávislé justice, to si nedovolí ani premiér v rozvojové zemi.
1: Pressklub na našem webu frekvence1.cz. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné, protože svět se mění, řekl v projevu na schůzce Valdajského diskuzního klubu v Moskvě ruský prezident Putin. Ten v roce 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině. Putin vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem toho, co nazval západní hegemonií. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn, včetně šíření umělé inteligence, které podle něj mohou přivodit zničení světa. Fotbalista Martina Schubert se během jednoho roku dostal z druholigové rezervy Baníku Ostrava až do české reprezentace. Dva dny před zápasem elitní skupiny Ligy národů ve Španělsku už Schubert vyhlíží duel s úřadujícími mistry světa, které považuje za nejlepší tým současnosti.
4: Jako pro mě to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo, hlavně i jako, když to řeknu, tak na začátku sezóny bych tohle určitě nečekal, že už to přijde v tenhle moment, jako věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
0: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
0: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
0: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood a věm chci zát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.